si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Jim Klein, tak možná, že to není štěstí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Pět do Klokočné jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu jo hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, kteří nemají žádný medaile, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jaroušku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři, kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď, vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory, do Lán, víš, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střel, já tomu zvěří. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyreslo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby jako celkem dost, a necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: Protože tak ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10, jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: A jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak. Ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně. Který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. aby bylo co obalit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Tady dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne na kraj, takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Poslouchejte, neviděj, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrozný pedant.
4: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našlistanit, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu. Ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stáhnu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji tady rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tady přilijeme víno a ještě paňák koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek, udělat jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení. Recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlokarikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: zemí. Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném sýru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené sýry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sýrů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvařím a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepší kuchař na světě,
1: jistě,
0: když odvře
1: no
0: tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jako že i na pozici šéfkuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád, rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo,
2: jako nějakých pár hezkých knedlíků jo, padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak na slano, no taková dobrota.
2: No,
1: ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka ta to dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý v dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak tam zjistě tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo. Já mám všechno rád. Já akorát, co jsem neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním, jo.
1: Tak to
2: neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo. Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přirovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí. Podívejte se na web, kde všechno najdete. pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit. Už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička. Tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta. Vítejte září. A těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.

0: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea chmele na světě.
1: Že to pivo.

Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také

0: tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad, měli zpravidla velmi vysokánskou střechu, až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc jako nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ústeckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Rýdlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Rýdlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Rýdlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Rýdlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristianově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdu, ale vůbec celého Kristianova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okenice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj. Mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristianov. Moc děkujeme Davidu Podráckému. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes dožínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetí horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekněme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkal. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. Ano. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovali a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: na čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek, kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala a už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Hmm. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci. Právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme. On ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá. Jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo? Já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále nějakou dokonalost, u nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré, my to chceme dokázat a my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro,
2: hustý, ano,
1: a to asi tak. Není tak časté.
2: Je to tak. Toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebe záchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. Mm-hmm. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat s nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná, složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonale ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Cyklomyčka, kuličková dráha nebo městský holubník, obyvatelé Jirkova začnou hlasovat v participativním rozpočtu. Česko-německá policejní hlídka zadržela na hraničním přechodu v Hrádku nad Nisou muže, který převážel nekolkované cigarety. Dneškem končí lhůta pro Čechy v zahraničí, kteří se chtějí zapsat do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Dnes očekáváme polojasno s teplotou do 27 stupňů.

0: O vybudování městského holubníku. Obyvatele Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Policisté tento týden při kontrole v Hrádku nad Nisou na Liberecku zadrželi muže vezoucího nekolkované cigarety. Nejprve mu uložili pokutu za chybějící doklady. Muž poté na dotaz hlídky uvedl, že převáží 300 kartonů cigaret. Ty byly viditelně umístěné v kufru auta, říká policejní mluvčí Iva Martinková.
2: Policisté proto přistoupili k prohlídce vozidla, při níž se potvrdilo, že krabice obsahují velké množství nekolkovaných cigaret. Muže omezili na osobní svobodě a na místo přivolali kolegy z celní správy České republiky, kteří po prohlídce obsahu kufru vyčíslili předběžnou škodu na spotřební dani na téměř 300 tisíc korun.
1: Policisté muže obvinili zkrácení daně. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení až 3 roky. Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do Senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde senátní volby jsou. Jejich první kolo letos bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. Aktuálně je jich v Česku zhruba 1800 a lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. U 2/3 z nich se to má do roku 2034 změnit.
3: Počasí.
1: Dnes bude převládat polojasno, místy přechodně až oblačno. Večer bude oblačnost přibývat. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Lounech počítejte s dopravním omezením v ulici Štefánikova. Kvůli pracím na silnici je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli už tady bude tradičně kalendárium s Petrem Jungmanem, ale jako první si teď po ránu vychutnejte písničky. I ty, které nestárnou, zaspívá totiž Ivon Přenosilová a teď posílám Věru Martinovou. Tak hezký poslech a hezké ráno.
3: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Stylová a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. A teď už i kalendárium s Petrem Jungmanem. Tak hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladěny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
3: Do oběda to přebereš? A pak přijdeš odprosit.
2: Tady je Petr Jungmann. Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odpoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a zkouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. No to je pokouřeníčko.
4: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Před 10 lety zemřela naše sedminásobná olympijská vítězka.
5: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
2: Fenomenální Věra Čáslavská, bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Patti Smith a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Svět zdecimovala pandemie a zbytky civilizace bojují o přežití. Režisér Ridley Scott posílá do kin postapokalyptický thriller Vzlížet ke hvězdám podle úspěšného románu Petra Hellera. Více už za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude teplý a částečně slunečný, přes den totiž bude převládat polojasno, místy přechodně až oblačno, večer bude oblačnost opět přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, ve Šluknovském výběžku jen kolem 23, na jihozápadě kraje ojediněla až 28 stupňů Celsia a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený na Českém rozhlase Sever, 5 hodin a 21 minut k tomu. Teď mám skvělý tip, protože ničivá chřipková pandémie zabila většinu lidstva. Ti, kteří přežili, se musí spoléhat hlavně sami na sebe. V takovém světě se odehrává nový film legendárního režiséra Ridleyho Scotta Vzlížit ke hvězdám, který dnes vstupuje do českých kin.
1: Hlavním hrdinou filmu, který se v originále jmenuje The Dog Stars, tedy Psí hvězdy, je pilot Hick v podání Jacoba Elordiho. Při pandemii přišel o manželku a teď přežívá na opuštěném letišti v Colorédu. Společnost mu dělá nejen jeho pes Jasper, ale taky drsný samotář Bengli v podání Joshe Brolina. The world it was. Zatímco Bengli nevěří prakticky nikomu, Hick se odmítá smířit s tím, že za hranicemi jejich malého světa už nic není. Naději mu dá slabý rádiový signál a Hick se rozhodne hledat jeho zdroj. Snímek, ve kterém hrají také Margaret Qualley nebo Guy Pearce, vznikl podle bestsellerů amerického spisovatele a dobrodruha Petra Hellera z roku 2012. Postapokalyptický příběh je především o samotě, ztrátě a naději. Právě tu chtěl zdůraznit i Ridley Scott. Místo dalšího příběhu plného zombíků natočit film o tom, jestli si lidé dokážou zachovat lidskost i po zániku světa, který znali. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. 88-letý Scott, který naposledy natočil pokračování Gladiátora, se tak znovu pouští do sci-fi žánru. Do jeho historie se nesmazatelně zapsal filmy Vetřelec, Blade Runner nebo Marťan. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

5:26, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Petra Firstová už připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že Aquadrom v Mostě chystá od zítřka dvoudenní odstávku. Podrobnosti za chvíli, teď už další písničky. A Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobré ráno.

0: 6.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Aquadrom v Mostě chystá od zítřka dvoutýdenní odstávku. Kromě pravidelné údržby je v plánu také výměna schodiště k tobogánům a kopule nad nimi. K poslednímu srpnovému dnu navíc skončí provoz venkovních letních bazénů. Liberecké divadlo FX Šaldy dnes zahajuje novou sezónu. Bude 143. a ponese podtitul V pokušení. Program začne v 15 hodin na prostranství mezi budovou divadla a historickou radnicí a potrvá do 22 hodin. Na Cínovci na Teplicku dnes u kostela proběhne od 13 hodin sousedské setkání, které završí Hoihoi Camp. Dobrovolníci z Česka a Německa při něm kosí horské louky a věnují se přírodovědě. Tentokrát se při seminářích zaměřili na invazivní rostliny. Na státních hradech, zámcích a dalších památkách je dnes možné navštívit některé prohlídkové okruhy zdarma. Návštěvníci si ale prohlídku musí dopředu zarezervovat v online systému jednotlivých památek. Fotbalisté Sparty a Slávie se utkají v 6. kole šance ligy v pražském derby. Slávisté mají na svého rivala v neúplné tabulce dvoubodový náskok. Sparta v týdnu oznámila, že jejím novým kapitánem bude 23-letý Adam Karabec, který je odchovancem klubu, ale poslední dva roky strávil v zahraničí. Dnes čekáme polojasno, místy přechodně až oblačno a teploty vystoupí nejvíce na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích počítejte s uzavírkou ulice Na rozhraní. Důvodem je uložení vodovodní přípojky. Objížďka vede ulicí Polní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Posílám další písničku, třeba tu od Karla Zicha, a za malou chvíli vám poradíme, jak mít vždycky hebké ručníky s našimi babskými radami. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobré ráno.

0: Marie Rotrová a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Hebké ručníky a taky zářivé barvy nemusíte vídat jenom v reklamách. Za Babských Hrad se dozvíte, že doslova zázraky dokáže při praní ocet, citron a nebo dokonce i obyčejná sůl.
1: Babské rady.
2: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Freddie Mercury na Českém rozhlase Sever. O Novém Boru na Českolipsku se říká, že je městem skla. Minulost i současnost sklářského řemesla připomínají expozice a různé akce v místním sklářském muzeu. Bylo založeno už v roce 1893. Více za chvíli, teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den podle meteorologů bude teplo a taky částečně slunečno. Přes den bude převládat polojasná obloha, místy přechodně až oblačná. Večer bude oblačnost opět přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, ve Šluknovském výběžku jen kolem 23, na jihozápadě ojediněle až 28 stupňů, na horách 19 až 22. A předpokládané množství srážek pro dnešní den je rovná nula.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Tohle byla skupina Gentour a vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím výjimečným. Jejich příběhy vám vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: O Novém Boru na Českolipsku se říká, že je městem skla. Asi je to pravda, protože na městských stránkách můžete najít například informace o tom, že na konci 18. století 43 domů z celkového počtu 233 patřilo exportérům skla. A v dalších 16 domech bydleli skláři, brusiči a malíři skla, pozlacovači nebo zrcadláři. Nepředstavitelné. Minulost i současnost sklářského řemesla připomínají expozice a různé akce v místním sklářském muzeu. Bylo založeno už v roce 1893. Zásluhu na tom měli členové odborového svazu sklářského dělnictva i osvícení městští radní. Název Nový Bor je poměrně mladý, až od roku 1948. Do té doby se městu říkalo Hajda nebo Bor u České Lípy. Původní osada byla založena na konci 17. století. V roce 1757 byla císařovnou Marií Terezií prohlášena za město. Přineslo to různé výsady, třeba právo pořádat ročně 4 výroční trhy. Na hlavním náměstí Míru stojí barokní chrám Na nebevzetí Panny Marie z 18. století. Chloubou kostela je více než 400 let starý zvon a vzácné rokokové varhany, které tam byly přemístěné z pražského kostela svatého Karla Boromejského.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Letošní sucho připravilo zemědělce v Ústeckém kraji o krmivo pro dobytek. Akce Divadelní náměstí v Liberci dnes omezuje hromadnou dopravu. Kajakář Josef Dostál pojede v Poznani finále mistrovství světa na pětistovce. Dnes očekáváme polojasno s teplotou do 27 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Zemědělci v Ústeckém kraji řeší nedostatek krmiva pro dobytek. Nedostatek sena a senáže řeší i Agrokom Hrušovany na Chomutovsku, říká ředitel společnosti Jakub Bodnárik.
3: Je to problematické, protože jsme sklízeli přibližně polovinu sena a senáží jako v loňském roce a jsou mezi námi zemědělci, kteří už teď schání seno, kde by mohli nakoupit po okolí, protože mají málo.
2: Stejný problém mají i v zemědělském družstvu Klapí na Litoměřicku. Podle jeho ředitele Otakara Šaška tam letos sklidili zhruba polovinu obvyklého množství krmiv. Modernější osvětlovací a projekční techniku bude mít činoherní studio v Ústí nad

0: Den na mistrovství světa finálový závod na trati 500 metrů. V polské Poznani fouká vítr, který dělá na hladině vlny. I na to umí Dostál reagovat společně s trenérem Pavlem Davídkem.
1: Máme připravenou variantu, že by Pepa jel na větší lodi, když by byly velký vlny při větru dozad. Co se týká toho spodku, tak vlastně na pocit je úplně stejná, akorát má vyšší palubu. Z toho důvodu, aby ta loď právě rozrážela ty vlny a do těch vln se nezapíchávala. S tím, že Pepa přece má jako speciální loď i takhle na sebe a má i trochu víc potopenou než soupeři. Ta loď je ready, ale doufáme, že ji nevytáhneme, že pojede tady na tý svý červený a budou dobrý podmínky.
0: Finále kajakářů na 500 metrů začne v 10 hodin a 4 minuty. O dalších 50 minut později pojede ve finále double kajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Dvě medaile pro Česko už na světovém šampionátu v Poznani vybojoval kanoista Martin Fuxa. Po zlatu na kilometru získal včera taky stříbro na pětistovce.
2: Počasí.
0: Dnes bude převládat polojasno, místy přechodně až oblačno. Večer bude oblačnost přibývat. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/13 v Kladrubech na Teplicku došlo k nehodě. Jeďte tam raději opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu a také příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po šesté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli tady budou krimi historky s Petrem Baranem, ale teď už posílám písničky i ty, které nestárnou, třeba od Věry Špinarové a taky Michala Davida.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Tohle byla Věra Špinarová, taky písničky, které nestárnou, které posloucháte na Českém rozhlase Sever. 6 hodin a 10 minut k tomu a já vám přeji příjemné vstávání a teď už tady máme Krimi historky s Petrem Beranem.
1: Krimi historky.
2: O téměř 5 milionů korun připravili neznámí pachatelé vysokoškolsky vzdělanou ženu z Chomutovska. Všechno to vypadalo jako běžná nabídka investování. Žena narazila na reklamu, ta se tvářila jako článek o zesnulém moderátorovi Patriku Hezuckém a jeho úspěšných investicích. A tak vyplnila kontaktní formulář, no a postupně začali volat poradci. Nejdřív vložila 250 eur, pak si vzala úvěr 800 tisíc a ještě jeden ve výši 850 tisíc. No a na obrazovce přitom viděla, jak její údajné investice rostou. Jenže když chtěla peníze vybrat, přišly požadavky na další poplatky, daně a potvrzení solventnosti. A žena si proto půjčovala od příbuzných a nakonec prodala i byt za 2,5 milionu korun. Celkem tak přišla asi o 3,5 milionu korun a další peníze podle pokynů podvodníků přeposlala dál. Navíc jí kvůli tomu hrozí stíhání pro podezření z legalizace výnosů trestné činnosti z nedbalosti.
1: Krimi historky.

0: Skupina Starship na Českém rozhlase Severa, vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Letošní léto patří vosám, horko a sucho jim svědčí. Zatímco u limonády obtěžují lidi, mnohem větší starosti přidělávají včelařům. Proč jich je letos tolik, se dozvíte už za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Ten dnešní den bude teplý a taky částečně slunečný. Přes den bude převládat polojasno, místy přechodně až oblačno, večer bude oblačnost opět přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, ve Šluknovském výběžku jen kolem 23, na jihozápadě ojedinělé až 28 stupňů Celsia a na horách 19 až 22.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sebastián Dospíval a my pokračujeme v našem nedělním dobrém ránu. Vos je letos podle vědců v Česku více než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd i celých kolonií. Vyšší aktivita vos ale nekomplikuje život jenom lidem, potíže přináší také včelařům a jejich včelstvům.
1: Můžeme se podívat tady v takový temný boudičce. Máme vosí hnízdo.
2: Jan Prouza, včelař a apidolog z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, mi ukazuje vosí hnízdo. Je nedaleko úlu, o které se stará.
1: A je to taková koulička o velikosti asi, že byste to dali do dlaně.
2: Na první pohled, ale na tomto konkrétním vosím hnízdě je něco špatně. Je totiž opuštěné.
1: Celé je to vystavěné z papíroviny.
3: Právě z toho vyndal z přístřešku.
1: Ještě před nedávnem žilo. Tady nám ještě prolítává asi jedna z posledních voz toho opuštěného hnízda, která unikla na jezdu sršňů.
3: Kousek vedle bydlí sršni v takovém otvoru v správní budově.
1: Jsem vlastně za to celku vděčný těm sršňům, protože ještě před nedávnem se tady moc nedalo být, i když jsem třeba zakrmoval u včel, tak mě otravovali ty vosy, furt dorážely.
2: Právě vos je letos hodně, říká apidolog a včelař z Mendelovy univerzity Antonín Přidal. A podle něj zatím stojí především horko, sucho a teplé noci.
4: Subjektivně můžeme říct, že je vos více. Ty epizody velmi horkých let, doprovázených vysokými teplotami v noci a suchými průběhy let, to jsme zažili už, ale ten letošní rok je ještě o nějaký malý kousek, bych řekl, extrémnější.
2: Když teploty neklesají ani v noci, vosí hnízda nemusí tolik energie vydávat na vlastní zahřívání.
4: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efektivně rostou.
2: Vyšší počty vos jsou zároveň problém pro včelaře. Jan Prouza mi ukazuje jeden z úlů na Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity.
1: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout i dovnitř do úlu.
2: Vosy patří do stejné čeledi se sršněmi a zatímco s naším sršněm obecným se včelaři dokážou vyrovnat, obavy vzbuzuje invazní sršeň asijská.
4: Útočí právě na včelstva. Pokud je ten nájezd opravdu velký, tak může to včelstvo i úplně zničit.
2: Letošní vosí sezóna pomalu končí. S příchodem chladu jejich aktivita utichne a zimu přežijí jen mladé matky. Pokud ale budou suchá a horká léta pokračovat, může jich být podle vědců každý rok více. Marek Hencl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Tohle byl Vladimír Mišík a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Petra Firstová už připravuje rychlý přehled zpráv. O 6:30 se dozvíte i to, že vlakové spojení mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří změní od pondělí plánovaná výluka. Podrobnosti za chvíli, teď ale ještě posílám do 6:30 share. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké ráno s námi.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vlakové spojení mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří změní od pondělí plánovaná výluka. Část spojů nahradí autobusy. Některé spoje pojedou jinou trasou. Výluky zasáhnou i noční spoje. Městské divadlo v Mostě vstupuje do druhé poloviny divadelní sezóny. Oficiálně ji zahájí divadelní vinobraní v Radničním parku v úterý 8. září. Na podzim jsou v plánu dvě premiéry. V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat tamní podnikatelka, která dřív na poště pracovala a projevila zájem takzvanou poštu partner provozovat. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky. Dnes končí lhůta, dokdy se Češi žijící v zahraničí můžou registrovat do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Volit do senátu přímo ze zahraničí ale možné není. To znamená, že pokud volič chce hlasovat, je na zvláštním seznamu a musí přijet do Česka. Hlas pak do urny může hodit v jakémkoliv obvodu, kde se volby konají. Liberec dnes ve fotbalové šancelize vyzve v 15 hodin Hradec Králové. O dvě hodiny později začne duel fotbalistů Teplic proti Jablonci. Ráno bude oblačno až zataženo a místy přehánky. Přes den pak čekáme polojasno a teplotu nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: K nehodě došlo na silnici 1/13 v Kladrubech na Teplicku. Jeďte tam raději opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Víte, že nejznámější centrum alchymie severu Čech se nacházelo na zámku v Roudnici nad Labem. Roudnice konkurovala dokonce i Pražskému hradu. A my vám prozradíme více už za chvíli, teď ale posílám další písničky, třeba tu od skupiny Turbo. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Valdemar Matuška dospíval a taky to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Vzpomínáte si na film Pekařův císař a tamní alchymistickou laboratoř na Pražském hradě? Podobné centrum alchymistů se nacházelo i u nás na severu Čech.
1: Nejznámější centrum alchymie severu Čech se nacházelo na zámku v Roudnici nad Labem. Samotný zámek má opravdu bohatou a tajemnou minulost, protože v jeho zdech se dodnes ukrývají základy původního románského hradu z 12. století. A stejně jako Pražský hrad nebo hrad v Budyni nad Ohří, patřilo Roudnický zámek mezi sídlo mnoha významných středověkých alchymistů. Podle historiků totiž zdejší panství získal v roce 1570 Vilém z Rožumberka a právě on nechal v Roudnici vybudovat alchymistickou dílnu. V ní pracoval na výrobě zlata známý italský alchymista Claudius Sirus, kterého Vilém nechal povolat až z Anglie. Netušíme, jestli se zlato nakonec podařilo v Roudnici vyrobit, ale z největší pravděpodobností se tomu tak nestalo. Po Vilémově smrti v roce 1592 zámek zdědila jeho manželka Polixena z Perštejna. Roku 1603 se podruhé provdala za Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jejich potomkům Roudnice patřila až do první poloviny 20. století. V roce 1948 totiž zámek přišel do rukou státu a od roku 1959 sloužil Československé lidové armádě jako sídlo vojenské konzervatoře Víta Nejedlého. Po roce 1989 se zámek vrátil zpět Lobkovicům, kteří tam vojenskou hudební školu nechali v pronájmu až do jejího zániku v roce 2008. Lobkovicové zámek také opravili a od roku 2009 si ji mohou prohlédnout i turisté.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Tohle byla skupina Europe a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Přidám aktuální čas, máme 6 hodin a 45 minut k tomu. Péče o pleť na konci léta je velmi důležitá, pleť je vysušená od sluníčka. My si o tom budeme povídat už za chvíli, teď se ale pojďme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A o počasí si na Českém rozhlase Sever budu povídat s ústeckou meteoroložkou Klárou Bubnovou. Přeji hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak jaký bude ten dnešní den? Čeká nás sluníčko?
2: Čeká teď po ránu, ale to bude ještě většinou oblačno. Srážky, no, vyskytují se ojedinělé přehánky. Aktuálně se to týká hlavně Šluknovského výběžku. Přes den potom už pravděpodobně se přehánky nevyskytnou. No a také se protrhá to oblačnost. Během dne potom čekáme tady většinou polojasno. Teploty teď mezi 13 a 17 stupni. Přes den potom vystoupí mezi 23 až 28 stupňů. Ve Šluknovském výběžku bude o něco chladněji. Na horách potom naměříme většinou okolo 20.
0: No a to zní skvěle, skvělá předpověď na neděli 30. srpna. A o tom jsem si povídala s ústeckou meteoroložkou Klárou Bubnovou. Já vám děkuji a přeji i nadále hezké ráno.
2: Vám také, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zůstaň tady léto, zpívala Hanka Zagorová na Českém rozhlase Sever. No a po předpovědi počasí už víme, že dneska nás čeká ještě další velmi příjemný a teplý den. No ale po týdnech strávených na slunci může být pleť na konci léta citlivější, dehydrotovaná a náchylnější k podráždění. Jak jí dodat novou energii, tak o tom si poslechněte právě teď od Evy Bucharové.
1: Na minutu o zdraví.
2: Mnoho lidí řeší pigmentové skvrny, ale máme tu méně nápadný problém. Po letních měsících bývá často narušená kožní bariéra. Přirozená ochranná vrstva pokožky, která rozhoduje o její hydrataci a odolnosti. Právě v tomto období řada lidí dělá chybu. Ve snaze pleť zachránit přidávají další séra a masky. Více produktů ale nemusí znamenat lepší péči. Sluneční záření, vysoké teploty, pot, klimatizace i koupání ve slané nebo chlorované vodě představují pro pokožku značnou zátěž. Výsledkem může být vyšší citlivost, pocit pnutí, začervenání. Problémy se často projeví až několik týdnů po dovolené. Kožní bariéru obnovíme tak, že se zaměříme na aktivní látky, jako je třeba vitamin C. Působí jako antioxidant, sjednocuje tón pleti a chrání buňky před poškozením. Nebo kyselina hyaluronová hloubkově hydratuje pokožku, váže na sebe vodu a dodává jí pevnost. Aloe vera schlazuje, hydratuje a urychluje hojení drobných poškození kůže. Nebo rostlinné oleje a extrakty mírní podráždění a podporují regeneraci. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V letním kině a v zahradě Českého rozhlasu v Ústí nad Labem bude možné příští rok pořádat akce po 10. hodině. Radnice v Novém Boru na Českolipsku rozšířila počet míst na třídění odpadu. Státní památky dnes umožní návštěvu zdarma. Ráno bude oblačno až zataženo, přes den polojasno s teplotou do 27 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Vedení Ústí nad Labem rozšíří místa, kde je možné pořádat akce i po 10. hodině večer. Radní schválili úpravu zásad pro změnu doby nočního klidu. Pořadatelé akcí konaných v příštím roce musí o zkrácení doby nočního klidu požádat do konce listopadu. Dosud bylo možné přesáhnout 22. hodinu na Větruši, u jezera Milada, v městských sadech, na Mírovém náměstí a na hradě Střekov. Radní k tomu přidali areál letního kina a zahradu Českého rozhlasu Sever. Doplnil náměstek primátora Tomáš Vlach z ANO.
2: Novinkou toho programu je, že chceme rozšířit ta místa o dvě lokality, letní kino a zahradu Českého rozhlasu. Samozřejmě musím zdůraznit, že vždycky je nutný souhlas vlastníka pozemku.
1: Na nově opraveném sídlišti Jiráskova Husova v Novém Boru na Českolipsku můžou lidé snadněji třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k odkládání směsného odpadu, doplnila o barevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. Třídit je tak možné na většině křižovatek mezi domy.
3: Na křižovatce ulic Husova a Tkalcovská radnice kontejnerové stání naopak zrušila. Jak uvedl mluvčí města Jiří Libiš, nová stanoviště jsou navržená tak, aby co nejméně narušovala ráz ulice. Jejich čistotu chce město pravidelně monitorovat. Pro obyvatele sídliště jsou novinkou kontejnery na bioodpad, ke kterým si lidé na úřadu musí vyžádat speciální klíč. Z Nového Boru Jiří Línek,

0: utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 lidí a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem. V kyjevské oblasti je na dnešek vyhlášený den smutku za oběti výbuchů.
1: Počasí.
0: Po ránu bude oblačno až zataženo, místy se slabými přeháňkami. Přes den pak čekáme polojasno, místy přechodně až oblačno a večer přibývání oblačnosti. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 48. kilometru u Lovosic pracují ve směru na Ústí nad Labem silničáři. Vozovka je tam zúžená do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po sedmé a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. I člověk po těžkém úrazu se může aktivně věnovat sportu. S projektem Českého paralympijského výboru s názvem Para Restart vás seznámíme už za malou chvíli v reportáži. Teď ale písničky. Těšte se na Vaška Neckáře a taky Miroslava Žbirku.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Vašek Neckář a jeho Lékořice. Tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. A teď už i kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladěny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
3: Do oběda to přebereš? A pak přijdeš odprosit.
2: Tady je Petr Jungmann. Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odpoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a zkouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. No to je pokouřeníčko.
4: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Před 10 lety zemřela naše sedminásobná olympijská vítězka.
5: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
2: Fenomenální Věra Čáslavská, bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Boniem na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Přeji vám příjemné vstávání a pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den podle meteorologů bude teplo a taky částečně slunečno. Přes den bude totiž převládat polojasná obloha, místy přechodně až oblačná. Večer bude oblačnost opět přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, ve Šluknovském výběžku jen kolem 23, na jihozápadě ojediněle až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Eva Farná dospívala a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak jeho nedělní dobré ráno. I po těžkém úrazu může být člověk aktivní a věnovat se sportu. To je hlavní myšlenka projektu Českého paralympijského výběru s názvem Para Restart. Profesionální parasportovci, zpravidla úspěšní paralympionici, představují v rámci těchto akcí své disciplíny a dávají možnost si je vyzkoušet. A tak třeba i objevit nadějné budoucí reprezentanty. Na jednu ze zastávek projektu Para Restart do rehabilitačního centra na pražských Malvazinkách zamířil i reportér Kristián Šveda.
1: Máme tady pět sportů. Handbike, to znamená speciální kolo určené pro vozičkáře, které se pohání rukama. Je tady parastřelba, je tady para powerlifting, spěrači vozičkáři. Máme tady paraatletiku a David Drahonický, několikanásobný paralympijský vítěz, nám představuje paralukostřelbu.
2: Říká mi mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel a já rovnou vyrazím na lukostřelbu za Davidem Drahonickým. Dobrý den.
3: Koukejte na mě a udějte skautský slip. A teď tady ty tři prsty zaháknete.
2: Jsme na akci Para Restart. Co vy máte konkrétně na starost?
4: No, já tady lašku s Eliškou lukostřelby. A občas přijde nějaký křen, který mu něco chybí nebo přebejvá, většinou mu chybí noha a chce si zastřílet z luku.
2: Takže popisujete, jak správně se to dělá. Vy jste dvakrát vyhrál paralympiádu.
4: Jo, tak já měl štěstí, že ne, že bych já střílel tak dobře, ale já střílel špatně a ostatně ještě hůř. Dali mi zlatou medaili a teď mě sem pozvali, abych o tom vyprávěl, jak se to má dělat, že si lidi myslí, že tomu rozumím, takže já mi do toho kecám tady.
2: A už jste to někomu vysvětlil natolik dobře, že ho třeba lákalo si to opravdu zkusit nebo začít to
4: dělat? Všichni, co tady odteď odešli, tak podle mě šli tam k tomu kamionu a berou si vizitky na Český lukostřelecký svaz.
2: Teď zamířím i k místu, které je docela solidně obsazené, má ho na starost Miroslav Novotný a je to para powerlifting, tedy vzpírání.
5: My to máme specifický v tom, že to de facto může dělat i člověk, který je jakoby vysoko zlomený v zádech. Takže ten sport může dělat 90% jakoby handicapovaných lidí a hlavně každý si myslím, že by měl sportovat a tady to je posílení celého vrchní části těla, takže to je úplně pro každýho sport, takže proto je to v tomhle snu super.
2: Skryté části jsem se přesunul pod stromy do parku a atletické stanoviště s oštěpem a koulí má na starost Tomáš Horáček.
6: Mě vždycky jako v životě lákalo zkusit si prostě z atletiky jako přesně tyhle ty házický, vrhačský, jako když jsem to můžu zkusit ze sedu. Tak jsem to zkusil, no a tam přišla nabídka, hele, to úplně není špatný, z toho by mohlo něco být, pojď to zkusit. Tak jsem to zkusil a díky tomu asi, že se začalo dařit a dostal jsem, už loni jsem byl asi na mistrovství světa v Indii, objíždím mezinárodní závody a snažíme se, doufám, že dopadne i paralympiáda v LA.
2: Kristián Šveda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Pavel Bobek dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Petra Firstová už připravuje rychlý přehled zpráv. Dozvíte se i to, že liberecké divadlo FX Šaldy dnes zahajuje novou sezónu. Podrobnosti opět za chvíli o 7:30. Do té doby ještě posílám Tanitu Tykaram. Renáta Filipy přeje hezký poslech.

0: 8.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zemědělské družstvo Klapí na Litoměřicku bude mít letos výrazně nižší výnos silážní kukuřice. Běžně sklízí kolem 45 tun z hektaru. Letos by to mělo být jen 25 až 30. Družstvo využívá silážní kukuřici jako krmivo pro dobytek. Kvůli nižší úrodě hrozí podle předsedy krajské agrární komory Otakara Šaška problémy se zajištěním krmiva a udržením počtu kusů dobytka. Liberecké divadlo FX Šaldy dnes zahajuje novou sezónu. Bude 143. a ponese podtitul V pokušení. Program začne v 15 hodin na prostranství mezi budovou divadla a historickou radnicí a potrvá do 22 hodin. Jetřichovice na Děčínsku dokončují venkovní práce na 140 let staré budově bývalé obecní školy. Obec opravovala plášť roubené stavby své pomocí. Práce vyšly zhruba na 1 300 000 korun. Přes zimu chce obec zrekonstruovat vnitřek. Ministerstvo financí musí do zítra představit návrh státního rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová už dřív avizovala, že schodek bude vyšší než loni. Zároveň ale dodala, že bude nižší než 400 miliard korun. Kajakář Josef Dostál dnes pojede na mistrovství světa v Poznani finálový závod na trati 500 metrů. Finále začne v 10 hodin a 4 minuty. O dalších 50 minut později pojede ve finále double kajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Ráno bude oblačno až zataženo a místy přehánky. Přes den pak čekáme polojasno a teplotu nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Dubí na Teplicku neprojedete ulicí Sportovní, konají se tam totiž dubské slavnosti.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tohle byla Jitka Zelenková a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Holá a odkrytá půda v podzimních měsících nám přidělá práci s pletím a může se zhoršit i její kvalita. Proč? Tak to se právě teď dozvíte od Veroniky Jaklové.
1: Pěstování bez trápení.
2: Zahradníci. Koncem léta už bývá část úrody sklizená a na zahradě se objevují první prázdné záhony. Ponechání holé půdy po celý podzim a zimu je chyba. Déšť a vítr mohou odnášet nejcennější povrchovou vrstvu a půda ztrácí vláhu i život. Proto se vyplatí záhony osít, zamulčovat nebo alespoň zakrýt vrstvou organického materiálu. Mnozí zahrádkáři mají zkušenost, že půda, která nezůstává dlouho odkrytá, bývá na jaře lépe připravená k pěstování. A právě péče o půdu po sklizni často rozhoduje o tom, jak se bude zahradě dařit v příští sezóně. Nejdřív tedy odstraníme zbytky pěstovaných rostlin. Vyplejeme a když není půda moc suchá, mělce ji nakypříme. Následně doplníme vrstvu vyzrálého kompostu. Na prázdný záhon můžeme ještě vysít zeleninu pro podzimní sklizeň, polníček, špinát nebo rychle rostoucí listové saláty. Jinou možností je vysít takzvané zelené hnojení, které pomáhá chránit půdu před zaplevelením a zlepšuje její strukturu. Vhodné jsou například hořčice, svazenka nebo vykve. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Společnost vám i v neděli ráno dělá Český rozhlas Sever a Liberec bude mít vlastní model města. Lidé na něm uvidí centrum a jeho okolí, na rozdíl od běžných modelů, ale ten liberecký nebude celý z kovu. Jaký materiál se architekti rozhodli použít, tak to uslyšíte za chvíli v reportáži. Teď už počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude teplý a taky částečně sluneční, přes den bude převládat polojasno, místy přechodně až oblačno, večer bude oblačnost opět přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, ve Šluknovském výběžku jen kolem 23, na jihozápadě ojedinilé až 28 stupňů Celsia. A vydáme se i nahory, tam bude 19 až 22 stupňů.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Jana Chládková dospívala a my teď razíme směrem na Liberecko. Radnice, divadlo, terminál Fignerova nebo třeba Volkerák. To je jen část významných staveb v Liberci, které si lidé budou moct prohlédnout na modelu města. Nápad na jeho vytvoření vzešel z participativního rozpočtu. Původní návrh se vedení města rozhodlo rozšířit a přidat na něj víc peněz. Model tak bude mít asi 4 metry a město za něj zaplatí zhruba 400 tisíc korun. Vyrobený bude z netradičního materiálu.
1: Divadlo, tohle to je vlastně náměstí.
2: Architektonický modelář Ivo Louda prstem ukazuje na papírový plán modelu města Liberce.
1: Tady ta papírová podoba je 1:1 a měřítko toho modelu bude 1:1250.
2: Zatímco většina modelů měst ve světě je z kovů, ten liberecký bude vyrobený převážně z vysokopevnostního betonu.
1: Když jsme dělali rešerše, neobjevili jsme žádný betonový model v takovémhle rozměru.
3: Takže Liberec bude unikátní.
1: Zároveň z betonu ten model nejde vyrobit na jedno odlití, protože to riziko, že se to nepodaří, je hodně vysoký a z toho důvodu je rozdělený na několik dílů. No a nás napadlo, že z tadyhle z té vlastnosti uděláme přednost, protože díky tomu, že ten model je rozdělený na více menších částí, tak kdykoliv bude potřeba cokoliv na tom modelu změnit, tak my můžeme ten díl vlastně vyjmout, stvárnit znova a zase zpátky vložit.
2: Na tom papírovém plánu, který tady máte rozložený, tak já vidím, že některé části jsou šedé, jiné jsou bílé. Ty dominanty jsou vyznačené žlutou barvou, potom tady máme taky modrou, to je přehrada a další vodní nádrže.
1: Ta šedá barva je vlastně hranice památkové zóny, kterou jsme se rozhodli, že odlišíme barevně. Zároveň nám to trochu kopíruje tady ty dvě třídy, což je Husova a Masaryčka.
2: Už nějaké budovy máte hotové. Teď jste umístil jednu z nich. Já se zkusím zorientovat. Je to Dunaj?
1: Ano, je to Dunaj.
2: Palác Dunaj na Soukeném náměstí v dolním centru města. To už je tedy ta bronzová varianta.
1: Bronzové budou významné budovy a dominanty. Z začátku to bylo někde kolem 40 a myslím si, že teď to bude 50 budov. Ten model vlastně má sloužit k tomu, když sem přijdou turisté, tak aby se mohli rozhlídnout, co se tady vlastně jako dá navštívit.
2: Model bude v Kostelní ulici, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
4: Bude před kostelem svatého Antonína na Sokolovském náměstí. Nechtěli jsme zcela cíleně umisťovat na hlavní Benešovo náměstí, protože to už je přeplněné.
2: Výrobu modelu chce architekt Ivo Louda stihnout ideálně do konce roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
2: Tradice, která spojuje generace.
1: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
2: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
1: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
2: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
1: Zahradačech.cz.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Na akvadromu v Mostě vymění po více než 20 letech kopuly nad tobogány. U kostela na Cínovci se dnes setkají sousedé z česko-německého pohraničí. Od úterý můžou studující rodiče žádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce. Ráno bude oblačno až zataženo, přes den polojasno s teplotou do 27 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Dvoutýdenní odstávku chystá od zítřka do 13. září akvadrom v Mostě. Kromě pravidelné údržby je v plánu také výměna schodiště k tobogánům a kopule nad nimi. K poslednímu srpnovému dnu navíc skončí provoz venkovních letních bazénů.
5: Výměna kopule nad tobogány vyjde podle ředitele mosteckých technických služeb Michala Hartmana na více než 6 milionů korun. Kvůli výměně schodiště bude také během odstávky zapotřebí postavit uvnitř plavecké haly provizorní stěnu. Ta oddělí staveniště od běžného provozu plovárny. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Dnešní sousedské setkání u kostela na Cínovci na Teplicku završí letošní Hojhoj Camp. Dobrovolníci z Česka a Německa při něm kosí horské louky a věnují se přírodovědě. Tentokrát se při seminářích zaměřili na invazivní rostliny.
6: Účastníci se mého kempu se dozvěděli třeba, jak využít invazivní druhy při výrobě venců a vazeb, nebo o dopadech šíření nepůvodních druhů v přírodě, uvedla za organizátory Jitka Polakis. Setkání u cínoveckého kostelíku nabídne sousedskou kavárnu s kávou a domácími koláči, koncert v kostele nebo prohlídku historického horského hřbitova. Z Cínovce Jana Vytázková, Český rozhlas.
3: Studující rodiče budou mít od září nárok na novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy. Letos si tak můžou přijít až na 7,5 tisíce korun měsíčně. Jednou z podmínek je, že žadatelé musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v prezenční formě. Zájemci zároveň musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium. Švýcarská policie zasahuje u střelby do davu ve městě Aarau na severu země. Píše o tom švýcarský rozhlas SRF. Podle něj se střílelo před 3 hodinou ráno na tamním dostihovém závodišti, kde byla noční taneční akce. Počty zraněných a případných obětí zatím nejsou známé. Policie oblast uzavřela a po neznámém pachateli nebo pachatelích pátrá. V rozsáhlé operaci zasahují také záchranáři a armádní vrtulník.
1: Počasí.
3: Po ránu bude oblačno až zataženo, místy se slabými přeháněními.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Po 8. hodině míříme do finále našeho nedělního dobrého rána. Za malou chvíli tady bude naše rubrika Co v učebnicích nebylo a tentokrát si budeme povídat o žížalách. Ale jako první písničky, ty, které nestárnou, třeba od Jany Kratochvílové, a teď posílám skupinu Elán.
0: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Jana Kratochvílová dospívala 8 hodin a 11 minut, k tomu vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Co všechno víte o žíželách, své znalosti můžete už teď porovnat s Martinem Písaříkem. V rubrice Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Skupina Beatles na Českém rozhlase Sever a Češi podceňují revize elektroinstalací ve svých domech nebo bytech. Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET vyplývá, že pravidelné kontroly nedodržují skoro 2/3 z nich. Detaily přidáme za chvíli.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude teplý a taky částečně slunečný, protože přes den bude převládat polojasná obloha, místy přechodní až oblačná, večer ale oblačnost bude opět přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, ve Šluknovském výběžku jen kolem 23, na jihozápadě Ústeckého kraje až 28 stupňů, na horách 19 až 22.
1: Český rozhlas Sever,

0: Tohle byla skupina Kryštof a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho a dnešní nedělní dobré ráno. A víte, kdy k vám domů naposled přišel technik, aby zkontroloval zásuvky, taky elektrické dráty nebo třeba jističe? Tak přemýšlejte, pokud ne, tak možná patříte mezi téměř 2/3 Čechů, které právě takto techniky domů nepozývají. No a je to celkem nebezpečné. To vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. A více už si teď řekneme v naší reportáži.
1: My děláme i pohotovostní službu a díky tomu, že ty revize lidi neprovádějí, máme spoustu práce, protože samozřejmě jsou nedotažený vodiče, špatný jističe, dochází tam k přechodovým odporům, pak samozřejmě jsou to zásuvky.
2: Říká Petr Schiller, jednatel pražské firmy Elektroelefant. Problém je podle Elektrotechnické asociace České republiky v tom, že domácnosti mají kontroly elektroinstalace povinna jen při kolaudaci a poté, pokud byt nebo dům rekonstruují, případně do něj instalují solární panely nebo tepelné čerpadlo. Problém ale může vzniknout i špatným používáním spotřebičů, třeba pokud je lidé vypínají tak, že je vytahují ze zásuvky, říká prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Tam probíhá nějaký spínací oblouk elektrický, který vyhřívá kontakty v té zásuvce a pokud takováto zásuvka je často využívaná tady k tomuto, tak může dojít k nějakému požáru nebo k nějakému vyhřátí okolí té zásuvky a úrazu například elektrickým proudem a podobně.
2: Podle obchodního ředitele společnosti EPET Romana Šmída můžou lidé způsobit komplikace i při běžném používání elektroniky, třeba přetížením zásuvky, když do ní zapojí více spotřebičů. To se podle Šmída může projevit tak, že při zapojení spadne jistič.
4: To je primární jako důkaz toho, že nějaký okruh je velmi zanedbán, případně hodně přetížen, anebo vyskočí fáze. To znamená, že vám například svítí jenom půlka domu a vy tu závadu odstraníte tím, že tu fázi znovu nahodíte, ale tyhle problémy by určitě neměl člověk přecházet, zavolat si nějakého revizního technika.
2: Právě proto by si lidé měli nechat zkontrolovat elektroinstalaci aspoň jednou za 4 roky. Podle České asociace pojišťoven zanedbání revize zvyšuje riziko škody, zejména u starších nemovitostí. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny požadují ke kontrolám dokumentaci, upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Pokud se totiž prokáže, že škoda vznikla v souvislosti s dlouhodobě zanedbaným technickým stavem nebo nesplněním povinnosti vlastníka, může to mít vliv na posouzení pojistného plnění. Každý případ je však zcela individuální.
2: Podmínky se u jednotlivých pojišťoven můžou lišit, proto Pavlík doporučuje řídit se smlouvou. Průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET zároveň ukázal, že pravidelné revize neprovádí ani 1/5 majitelů fotovoltaik. Ze zákona jsou přitom kontroly povinné každé 4 roky. Podle solární asociace by ale měly být častější, protože počasí může například na solárních panelech poškodit spoje. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tohle byla Lenka Filipová a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Petra Firstová už připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech. Vy se o 9:30 dozvíte i třeba to, že Městské divadlo v Mostě vstupuje do druhé poloviny divadelní sezóny. Podrobnosti tady budou za chvíli. Do 9:30 ještě posílám písničku od Bruce Springsteena. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké ráno.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vlakové spojení mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří změní od pondělí plánovaná výluka. Část spojů nahradí autobusy, některé spoje pojedou jinou trasou. Výluky zasáhnou i noční spoje. Městské divadlo v Mostě vstupuje do druhé poloviny divadelní sezóny. Oficiálně ji zahájí divadelní vinobraní v Radničním parku v úterý 8. září. Na podzim jsou v plánu dvě premiéry. Dnes se na biotopu v Jelemnici na Semilsku uskuteční den otevřených dveří. Veřejnost bude moct poprvé navštívit areál od 14:00 odpoledne. Součástí programu bude prohlídka biotopu, dětský program s diskotékou a přehlídka plavek jelemského spolku paní a dívek. Na státních hradech, zámcích a dalších památkách je dnes možné navštívit některé prohlídkové okruhy zdarma. Návštěvníci si ale prohlídku musí dopředu zarezervovat v online systému jednotlivých památek. Liberec dnes ve fotbalové šanceli vyzve v 15 hodin Hradec Králové. O 2 hodiny později začne duel fotbalistů Teplic proti Jablonci. Ráno bude oblačno až zataženo a místy přehánky. Přes den pak čekáme polojasno a teplotu nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Liberci počítejte s uzavírkou v ulici Tatranská. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli tady budou slavní Severočiši, ale já už teď posílám další písničky. Písničku od Marie Rotrové a taky Roberta Křesťana.

0: Tohle byla Marie Rotrová a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní nedělní dobré ráno. 8 hodin a 37 minut k tomu. A teď už tady máme slavné Severočechy, tentokrát vám Milan Knotek představí pianistu a učitele hudby Edvarda Góla.
1: Slavní Severočeši.
2: V Kadani se v roce 1884 narodil uznávaný pianista a učitel hudby Edvard Gól. Nejprve se věnoval houslím. Studoval u slavného českého houslového pedagoga Otakara Ševčíka a svůj první koncert absolvoval už v 9 letech. Později nastoupil na pražskou konzervatoř, kde přišel ke klavíru. Patřil mezi několik málo žáků, kteří studovali přímo u skladatele Antonína Dvořáka. Ve 20 letech už Gól koncertoval v zahraničí. V Paříži vystupoval pod taktovkou slavného dirigenta Artura Nikiše a v Anglii spolupracoval s dirigenty Hansem Richterem a Henrym Woodem. V roce 1909 se vydal na evropské turné v klavírním triu společně s houslistou Janem Kubelíkem a violončelistou Leopoldem Schwabem. Gól také od roku 1902 pořizoval gramofonové nahrávky, z nichž některé se dochovaly v australských sbírkách. Zásadní změna přišla v roce 1911, kdy přijel do Austrálie jako doprovodný pianista velšského tenoristy Bena Davise. Austrálie ho zřejmě zaujala natolik, že se zde usadil. Působil na Melbourneské konzervatoři a stal se také hudebním ředitelem Presbyterian Ladies College. Mezi jeho žáky patřili pozdější významní australští hudebníci. Edvard Gól zemřel v lednu 1949 v Melbourne.

0: ABBA dospívala a my ještě pokračujeme v našem nedělním dobrém ránu na Českém rozhlase Sever. Kaolín se těží na Podbořanku téměř 200 let. I to se dozvíte na výstavě Kaolín na Podbořansku, která vznikla v prostorách vodní tvrze Hlubany. My se tam vypravíme za chvíli, teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den podle meteorologů bude teplý a taky slunečný. Přes den bude převládat hlavně polojasná obloha, místy ale může být přechodně oblačná a večer bude oblačnost opět přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, ve Šluknovském výběžku kolem 23, na jihozápadě ojediněle i 28 stupňů a na horách 19 až 22 stupňů Celsia. K tomu povane mírný jihozápadní vítr.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař.
1: Podbořansko je už téměř 200 let spojené s těžbou kaolinu, suroviny důležité hlavně pro výrobu keramiky a také porcelánu. Historii této těžby i její význam pro zdejší kraj připomíná expozice Kaolin na Podbořansku. Podrobnosti zjišťovala naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Veroniko, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Co všechno se pod názvem Kaolin na Podbořansku skrývá a proč je právě tato surovina pro region tak důležitá?
2: Kaolin patří k nejvýznamnějším místním surovinám a na Podbořansku se těží nepřetržitě téměř 200 let. Expozice návštěvníky provádí historii jeho těžby, úpravy a dalšího zpracování. Ukazuje také, k čemu se kaolin používá a jak souvisí s výrobou keramiky a porcelánu. Výstava není založená jen na textech, ale také na dobových fotografiích, mapách a skutečných předmětech. Součástí jsou i trojrozměrné modely, které pomáhají přiblížit těžbu a zpracování této bílé suroviny. Zajímavostí je také archivní film z roku 1966 o kaolinu a výrobě porcelánu. Děti si navíc mohou z opravdové kaolinové hmoty vytvořit vlastní plaketu s hornickým znakem.
1: Veroniko, kde výstavu najdeme?
2: V neobvyklém prostředí středověké vodní tvrze v Hlubanech u Podbořan. Tvrz je historická budova z druhé poloviny 14. století. Stála na ostrůvku obklopeném vodním příkopem a původně sloužila jako sídlo majitelů zdejšího panství. Později se její využití změnilo a objekt sloužil například jako sýpka. V současnosti má objekt dvě podlaží. V přízemí je hlavně prostor pro tvoření a v patře většina exponátů, modely a ukázky hlubanského porcelánu. Navštěva tedy spojuje historii místa s příběhem suroviny, která výrazně ovlivnila tamnější průmysl. Pozor, ze silnice není tvrz dobře vidět a snadno se tak přejede. Od silnice vede k tvrzi asi 50 metrů dlouhá cestička a znamením, že jsme správně, je hornický vozík s logem expozice.
1: Tak to je skvělý tip, ale ještě nám prozrať, jak je expozice o kaolinu přístupná.
2: Letní režim prohlídek expozice Kaolin na Podbořansku už skončil. Od září je třeba návštěvu domluvit předem telefonicky na informačním centru města Podbořany nebo e-mailem na kultura@podbořany.net. Kdo se o kaolin a jeho zpracování zajímá hlouběji, může si pořídit knihu, kterou vydalo město Podbořany. Jmenuje se Bílé zlato Podbořanska.
1: Naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Veroniko, díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Sucho na Litoměřicku letos výrazně snížilo úrodu kukuřice na siláž. Začíná nová sezóna Šaldova divadla. Umělci se dnes v Liberci představí veřejnosti. Střelba do davu ve Švýcarsku má nejméně jednu oběť. Dnes čekáme polojasno s teplotou do 27 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Zemědělské družstvo Klapí na Litoměřicku bude mít letos výrazně nižší výnos silážní kukuřice. Běžně sklízí kolem 45 tun z hektaru, letos by to mělo být jen 25 až 30, říká ředitel družstva a zároveň předseda krajské agrární komory Otakar Šašek.
3: Teď už se sklízejí kukuřice, které se sklízejí taky dřív než předchozí roky, protože v podstatě nedozrály, uschly. Je tam velký problém poměr škrobů cukru v zrně, což má velký vliv na stravitelnost.
2: Silážní kukuřici družstvo využívá jako krmivo pro dobytek. Kvůli nižší úrodě podle Šaška hrozí problémy se zajištěním krmiva a udržením počtu kusů dobytka. Liberecké divadlo FX Šaldy dnes zahajuje novou sezónu. Bude stát 43. a ponese podtitul V pokušení. Program začne v 15 hodin na prostranství mezi budovou divadla a historickou radnicí a potrvá do 22 hodin. Představí se všechny tři soubory, doplňuje ředitel divadla Petr Michálek.
4: Jsou tam různé koncerty, třeba i naší divadelní kapely, předávají se ceny tálie, je tam mimořádně impozantní program pro děti, takzvaný šaldák dětem.
2: Na dnešní zápas pražských klubů Sparta a Slavia budou dohlížet stovky policistů. Utkání totiž vnímají jako rizikové. Na skupiny fanoušků proto budou dohlížet psovodi, policisté na koních, ale také antikonfliktní tým. Poslední duel mezi Spartou a Slavií se konal v květnu. Týmy zápas nedohrály, protože fanoušci vběhli na hřiště. Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně jeden člověk. Dalších 5 lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Mezitím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. Na taneční akci v Aarau na severu země se střelba ozvala kolem 14:30 ráno. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou jasné. Policie vyzvala, aby se lidé oblasti zásahu vyhýbali.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno, místy přechodně až oblačno a večer přibývání oblačnosti. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 134 cm, průtok 89 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 130 cm. Tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem je dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Litoměřicích havarovala dvě osobní auta na

0: Ornitolog Lukáš Viktora vás možná překvapí spoustou zajímavých informací o rorísech, kteří k nám každé jaro přilétají ze svých afrických zimovišť.
1: Zoolog a fotograf Tomáš Grimm nám pro změnu přiblíží život kukaček s mnoha zajímavými detaily. Zkrátka, připravili jsme pro vás dnes ptačí speciál.
0: O ptácích proto bude řeč i v našem přehledu zajímavostí a v rámci nepravidelné rubriky Napínavé bádání vám v krátkosti povyprávíme historii ptáka, neptáka Archaeopteryxe.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme slíbeným přehledem zajímavostí z ptačího světa. Řeč bude především o ptácích, kteří u nás kdysi nežili, nebo se objevovali jen výjimečně a dnes tu dokonce i hnízdí.
1: Nejvíce loveným druhem zvěře jsou u nás bažanti, velcí pestrobarevní hrabaví ptáci, které si s žádným jiným nespletete. V Evropě však nejsou původní. Jde o asijské ptáky, kteří se už od antiky dováželi, pak chovali v bažantnicích a do volné přírody se, alespoň u nás, dostali až v průběhu 19. století. První zmínka o českých bažantech nicméně pochází už z roku 1330, kdy si je z Čech do Mnichova nechal přivést tehdejší císař Svaté říše římské Ludvík IV. Bavor.
0: Hrdliččin hlas, který zve ku lásce ve známé básni Karla Hynka Máchy Máj z roku 1836, nemá a ani nemůže mít nic společného s hrdličkou zahradní. Ta u nás totiž v té době ještě nežila. Mácha opěvoval její příbuznou, hrdličku divokou. Hrdlička zahradní se začala z Asie do Evropy z neznámých důvodů samovolně šířit až ve 20. století. První výskyt v Česku se datuje rokem 1942, kdy byla pozorována v Brně. Do roku 1955 už se u nás vyskytovala celoplošně.
1: Ani jeden z našich největších ptáků, labuť

0: velká nebyla dříve v naší přírodě běžně k vidění. Chovala se především v zámeckých parcích, kde bývala okrasou různých rybníčků a jezírek. Výrazněji se začala šířit až v druhé polovině 20. století. V roce 1964 u nás hnízdilo jen 24 labutích párů. Počátkem 21. století se jejich počet odhadoval už na 600 až 700 párů. Na vlastní oči můžete hnízdící labutě vidět třeba i na vltavských nábřežích v Praze.
1: Od 70. let minulého století se i na našem území úspěšně šíří původem africká husice nilská. Velký vrubozubý pták, který je však našimi ornitology považován za nežádoucího invazního vetřelce. Za evropskou misí husice nilské však stojí člověk. Už od 18. století byla uměle vysazena v Anglii, odkud pronikla do Nizozemska, Francie, Německa a nakonec i k nám. Nejpozději od roku 2008 u nás dokonce i hnízdí, nejvíce prý v severních Čechách.
0: Možná vás překvapí, že v naší přírodě můžete narazit i na malé pestrobarevné kachničky mandarínské, původem z východní Asie, dovezené během 18. století pro okrasu vodních ploch do Velké Británie. U nás se tato kachnička poprvé objevila už v druhé polovině 19. století u Hodonína. První hnízdění bylo zaznamenáno v roce 1980 u Lednice. Od druhého desetiletí 21. století hnízdí u nás kachničky mandarínské pravidelně, zvláště na jižní Moravě.
1: To rorísy k nám za hnízděním zaletují už po staletí. Právě rorísům bude věnována další část dnešního planetáriového ptačího speciálu. Planetárium.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Počínaje rokem 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická každoročně kampaň Pták roku, které se v našem pořadu už léta pravidelně věnujeme. Prvními ptáky roku, o kterých jsme v minulých letech připravili obsáhlejší povídání, byly rorýsy obecní.
3: Jejich hejna přilétají na přelomu dubna a května s hlasitým křikem do měst a na sídliště, aby během svého nedlouhého pobytu v našich končinách zahnízdila a vyvedla mladé. Novou generaci rorýsů, která se k nám v příštích letech bude také pravidelně vracet.
2: V příštích minutách se vás pokusíme přesvědčit o tom, že rorýs obecný je krásný a neobyčejně zajímavý tvor, který nikomu neškodí a který si také v žádném případě nezaslouží, abychom my škodili jemu. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
3: a Zuzana Zejdová.

0: Lísech obecných jsme si v roce 2008 povídali s ornitologem Lukášem Viktorou. Rolísy jsou prý blízkými příbuznými kolibříků.
1: To je pravda. Jsou to vlastně nejbližší příbuzní kolibříků z těch druhů, které žijí v naší biogeografické oblasti. Patří do stejného řádu, který má takové zajímavé české jméno svišťouni. Odborně je to Apodiformes a skutečně právě s kolibříky a dalšími příbuznými rolísů, jako jsou třeba ty asijské salangany, co mají ta poživatelná hnízda, tak právě do tohoto řádu náleží.
2: Rolísy vypadají, jako by byly neustále ve vzduchu, dokonce tam prý i spí, je to pravda?
1: No nejenom spí, ale třeba se i páří a v podstatě většinu z toho, co v životě dělají, tak stráví ve vzduchu. Pouze jediná adaptace ještě jaksi nevyšla, a to je ta adaptace, aby dokázali i hnízdit ve vzduchu. Takže to hnízdění je vlastně jedinou chvílí, jediným momentem, kdy rolísy usedají na pevnou zem, jinak opravdu celý rok tráví ve vzduchu.
2: To znamená, že na to musí mít patřičně uspůsobenou stavbu těla, co je třeba výjimečné jenom pro ty rolísy.
1: Tak těch adaptací je celá řada. Oni vlastně za to, že jsou takhle maximálně přizpůsobeni tomu pobytu ve vzduchu, tak platí poměrně velkou dáň, protože jsou prakticky neschopní pohybu po rovné zemi. Jejich běháčky jsou extrémně krátké, takže pták vlastně nemá dostatečnou dynamiku na to, aby se odrazil. Takže třeba rolísům se velmi špatně vzlétá z rovné podložky a proto se může i stát, že třeba několikrát nalezneme rolíse na zemi, kterému evidentně nic není, jenom prostě neumí odletět. Tak stačí opravdu jenom vzít do ruky a vyhodit do vzduchu a většinou teda odletí. Další takovou adaptací je velmi široce rozeklaný zobák. Ten zobáček je relativně krátký, ale jeho koutky sahají až za oko, takže rolís vlastně, když otevře ten zobák, tak se vlastně otevírá obrovská ústní dutina, která mu umožní lapat ten létající hmyz, protože jediná potrava, kterou rolísy vlastně loví, je ta, která létá ve vzduchu, z čehož pak samozřejmě vyplývají další komplikace, například, že ve špatném počasí rolísy mohou i celé dny hladovět a společně s nimi i jejich mláďata, ale i na to jsou adaptováni, takže když zmíním další adaptaci, tak je to třeba právě metabolismus, který dokážou minimalizovat a případně teda trávit svoji vlastní tělesnou hmotnost, svoje vlastní zásoby tuku a případně i teda bílkovin, svaloviny. Takže třeba mláďata v případě dlouhodobého chladného nebo deštivého počasí upadají do takového letargického stavu, ve kterém prostě nepřijímají potravu a v něm jsou schopna vydržet i téměř 3 týdny. Takže 3 týdny jsou schopna nepřijímat potravu, ale pochopitelně, že za to platí obrovskou ztrátou tělesné hmotnosti a také delší dobou hnízdní péče. Takže v optimálních případech ta hnízdní péče je kolem 42-44 dnů, nicméně v takovýchhle obdobích trvale nepříznivého počasí se může protáhnout i na 2 měsíce. Jinak pochopitelně dokonalý aerodynamický tvar, i třeba oči jsou hluboko zapuštěné, nad očima jsou speří takové jakoby proudnicovité lišty, prostě, které umožní absolutně hladké obtékání vzduchu, takže rolís je dokonale aerodynamický. Samozřejmě silně vyvinuté prsní svaly, které umožňují létání, to mají z kolibříky příbuzného, ty tvoří významnou část celkové hmotnosti rolíse, čili těch adaptací je celá řada, skutečně rolís je ptákem vzduchu.
2: Snad i opeření je nějaké typické jenom pro ty rolíse?
1: Opeření samozřejmě je hlavně soustředěna ta obrysová pera jako podíl toho prachového peří a tím pádem i objem těla prostě je silně redukován, takže i proto vlastně rolísy nejsou jaksi adaptováni příliš na to chladné počasí, čili i opeření vykazuje určité specifické rysy, to je pravda.
2: Oni nejenže jsou stále ve vzduchu, ale jsou i velice rychlí letci.
1: No, rychlí a vytrvalí, což samozřejmě jinak ani nejde, jinak by v tom vzduchu nemohli přežívat, ale samozřejmě ty názory na to, jakou nejvyšší rychlost rolís může dosáhnout, se velmi různí, ale udávají se rychlosti kolem 200 km v hodině při tom opravdu střemhlavém prudkém letu. Zajímavé je, že takové poměrně přesné odhady hovoří o tom, že rolísi mohou nalétat za den až 900 km, což je teda nepředstavitelná vzdálenost. Rolísi v letu i spí, dělají to velmi pravděpodobně, protože ty údaje jsou z radarů leteckých, které zaznamenaly rolísi i v několika kilometrové výšce, že zřejmě ti ptáci teda vystoupají, využívají těch sloupů teplého vzduchu a po nich vyletí do velké výšky, no a potom vlastně zpět zase plachtí a během toho plachtění prostě spí. Když pak urazí určitou vzdálenost, tak se zase probudí a takovýmhle způsobem tráví noc, tak je to jako asi těžko představitelné, každopádně nesmírně zajímavé.
3: Rolísy u nás pobývají každoročně jen pár měsíců na konci jara a v létě. Dalo by se říci, že jsou našimi hosty jen po dobu nezbytně nutnou.
0: Zbytek roku tráví někde úplně jinde. Lukáš Viktora nám o tom řekne víc.
1: Rorýsy u nás tráví v průměru 109 dnů a jinak celou tu dobu tráví pochopitelně na cestě ze zimovišť a potom na cestě do zimovišť po skončení hnízdění. Jinak tedy tráví převážnou část roku jižně od Sahary v tropické Africe, v afrických savanách, v té oblasti s horkým klimatem.
2: Kdy většinou k nám přilétají a kdy zase odlétají?
1: Tak oni k nám přilétají skutečně na tu minimálně nutnou dobu. V podstatě jediné, co je sem obrazně řečeno láká, je délka světelného dne, protože právě v těch tropických oblastech trvá den konstantně dlouho, ten světlý den trvá vždy 12 hodin, zatímco u nás vlastně na vrcholu jara ten světlý den trvá od nějakých 4 hodin ráno až třeba do 10 hodin večer, zase podle oblačnosti. Takže k nám rorýsy přilétají v průměru v poslední dubnové dekádě a ta hlavní masa potom přilétá na přelomu dubna a května a opouštějí nás poměrně masově. Odlétají v poslední červencové dekádě nebo na začátku srpna. Zase to záleží na tom, jaké je počasí, jak se jim podaří vychovat mláďata, nicméně i hned poté, co mláďata opustí hnízdo, ona už se do něj nikdy potom nevrátí, tak do pár dnů odletí, většinou využívají takových těch frontálních poruch, protože je to pro ně zase ekonomičtější, když se mohou svést třeba s nějakou bouřkovou frontou, před kterou odlétají, tak jak ta bouřka tlačí horký vzduch, tak oni toho využijí, jednak tam mají dost potravy a jednak vlastně je to ten let na jich nestojí takové úsilí. Takže ten přelom července a srpna.
2: Žijí rorýsy v párech?
1: Ano, i když těch výsledků není příliš, jediný způsob, jak to zjistit, je takový, že ptáky okroužkujete nebo jinak označíte a potom vlastně kontrolujete na tom hnízdišti, ale že ta kontrola rorýsů těch dospělých ptáků je poměrně obtížná. Oni se v podstatě nedají efektivně chytat ve velkém množství, takže vlastně můžete jedině na hnízdišti, tak ano, bylo prokázáno, že pár zachovává věrnost, pokud tedy oba dva partneři přežijí prostě zimu nebo to hnízdní období, takže zachovávají partnerskou soudržnost.
2: Tráví spolu celý ten rok nebo se setkávají na to hnízdišti, ví se to?
1: To se podle mých informací příliš neví, ale u některých ptáků je tomu skutečně tak, že mimo tu hnízdní dobu tráví odděleně a že se vlastně dávají zpátky v uvozovkách dohromady až na tom hnízdišti. Takhle je to třeba známo u jiných druhů ptáků. Takže je možné, že u rorýsu je tomu velmi pravděpodobně podobně.

0: Na jakou dobu připadá hnízdění rorýsu jako takové? Ptali jsme se před lety ornitologa Lukáše Viktory.
1: Jak dlouho rorýsy sedí na vejcích a jak se ti to ptáci starají o svá mláďata?
2: Já už jsem to říkal, že rorýsy u nás jsou zhruba těch 109 dnů, jako to je to skutečně číslo, ke kterému se dospělo na základě výzkumu. To hnízdění trvá zhruba 95 dnů, ale minimálně polovina z té doby je v hnízdní péče. To znamená, že ta inkubace, doba, po kterou samice sedí, nebo i samec, ale převážně samice sedí na vajíčkách, tak trvá zhruba 3 týdny, ale potom je tedy ta zhruba 42-44 denní doba, kdy pečují o svá mláďata. Ta mláďata, to je zajímavé, protože ona jak rychle rostou, tak v určité fázi, je to tak zhruba týden předtím, než opustí hnízdo, jsou těžší než rodiče. Dělá to především voda, protože ta mláďata mají sobě hodně vody, nicméně pak musí rychle schazovat, protože by nebyla schopná letu. Takže ta mláďata mají vlastně vrchol hmotnosti zhruba kolem toho měsíce života a potom ten týden, 10 dní před opuštěním hnízda musí opět silně zredukovat svou hmotnost, jinak by prostě neodletěla. A u rorýsu je to bohužel tak, že ten první pokus o opuštění hnízda je zároveň pokusem posledním, že pokud se nepodaří mláděti vzlétnout, spadne na zem a odtamtud už není cesty zpátky, jedině s cizí pomocí.
1: Kolik tak mívají mláďat rorýsy?
2: Je to v průměru něco kolem 3 mláďat. Oni jsou ty průměry, takže to nevychází na celé mládě, takže je to třeba 2,6-2,7 mláďat, ale zpravidla ve hnízdech najdeme 3 mláďata. Zase záleží to na tom, jaké počasí a tím pádem i dostatek potravy v tom hnízdním období je. Pokud teda to počasí je extrémně nepříznivé, tak se nemusí dožít vylétnutí z hnízda ani jedno mládě. Naopak mohou být až 4 mláďata, ale ta 3 jsou obvyklý počet.
0: Soužití rorýsů a lidí má svou historii. Je tak propojená, že se vlastně ani neví, jak to bylo s rorýsy dříve, než lidé začali zaplňovat krajinu svými stavbami, které rorýse tak přitahují.
1: Kde rorýsy hnízdili dříve a kde hnízdí nyní? A kdy ke změně hnízdních zvyklostí rorýsů došlo?
2: To je právě to, co my nevíme, kdy přesně se to začalo měnit, ale velmi pravděpodobně s tím, kdy se začaly stavět vícepatrové budovy. A to už bylo ve středověku. Takže předpokládáme, že už zhruba od středověku rorýsy začaly obývat lidská stavení. Do té doby byly jejich převažujícím hnízdištěm skály, zejména různé pukliny, takže takové ty naerodované skalní stěny, ve kterých byly dutiny nebo polodutiny, případně stromové dutiny. Ještě dnes můžeme ve výjimečných případech a každý rok takové záznamy máme najít rorýse hnízdící v dutinách stromů. Z jižní Moravy jsme měli doložené hnízdění několika párů rorýsů v duté lípě přímo v areálu Mikulovského zámku, kde přitom je dostatek těch hnízdišť v podstřeší přímo zámecké budovy i samozřejmě v historickém centru Mikulova, ale oni si vybrali to prapůvodní hnízdiště ve stromové dutině. Stejně tak je můžeme najít třeba v ptačích budkách, speciálně v takových těch větších, třeba pro špačky a tam, kde není dostatek jiných hnízdních příležitostí. Oni totiž rorýsy u nás obývají nejrůznější prostředí, takže je můžeme najít i třeba ve výškách okolo 12 až 1300 metrů nad mořem, to je případ Krkonoš. Na Šumavě jsou známá hnízdění se šumavských plání, z takových těch rozvolněných bezlesí šumovských ve výšce mezi 1100-1200 metry. Takže to byla ta typická hnízdiště, ale ta dnes obývá podle našich odhadů méně než 5% celkové populace v České republice. Jinak všech těch ostatních, v uvozovkách ostatních 95% hnízdí na lidských stavbách.
1: Jak vůbec vypadá takové rorýsí hnízdo?
2: V podstatě je to velmi nenápadná stavba, protože už jsem tu říkal, že rorýsy se živí tím, co polapí ve vzduchu. A stejně tak je to s tím materiálem, ze kterého staví hnízda. Oni vlastně nemůžou tak jako jiní ptáci sbírat materiál po zemi nebo prostě vyhledáváním na stromech, případně jinde. Oni skutečně jsou závislí na tom, co poletuje ve vzduchu. Takže z toho, co poletuje ve vzduchu, staví svoje hnízda. Tak to bývají většinou nějaká tenká stébla trávy, peří, srst, vlna, prostě kousky lehkého materiálu, který mohou sehnat. Tím pádem ani ta stavba není nijak veliká a navíc mláďata během toho, jak pobývají na hnízdě, jak rostou, tak tam samozřejmě přešlapují, trénují křídla, takže po skončení hnízdění prakticky z toho hnízda nezbyde nic, jenom prostě něco málo zdupaného materiálu, která už vlastně ani nepřipomíná moc ptačí hnízdo.
1: A přesto vrací se rorýsy na to samé hnízdo po roce?
2: To je bohužel právě ten klíčový moment. Ano, oni jsou velcí konzervativci, takže pokud je to možné, tak se skutečně vracejí po celý svůj reprodukceschopný život na jedno a to samé místo. Takže v momentě, kdy o to hnízdiště přijdou, tak zpravidla je tomu tak, že v tom daném roce, kdy o to hnízdiště přijdou, vůbec nehnízdí a akceptují náhradní hnízdiště až v té následující sezóně, což je tedy úděsné, když si představíte, že vlastně váží cestu nějakých 7-8 tisíc kilometrů ze zimoviště zbytečně a pak teda zase znova tu strastiplnou pouť absolvují, aniž by po sobě zanechali potomstvo. Takže ano, to jsou skutečně velcí konzervativci a jenom velmi těžko si zvykají na náhradní hnízdiště.
0: Najít vhodné místo k zahnízdění je podle ornitologa Lukáše Viktory pro rorýse stále těžší. V tradičních lokalitách, kde obvykle hnízdí, došlo v posledních desetiletích k rozsáhlému ničení rorýsích hnízdišť.
1: Opravila se historická jádra měst a zateplily panelové domy. Tím pádem ubylo škvír, prasklin, různých otvorů a průduchů, které se rorýsy pro svá hnízda naučili využívat. Jejich populace poklesla.
0: Naštěstí se začala postupně objevovat a používat náhradní řešení v podobě speciálních hnízdních budek, které někteří stavebníci vyvěšují na zateplené domy.
1: Vyvěsit rorýsí budku můžete i vy. Musí být minimálně 5 metrů nad nejbližší horizontální plochou, aby z ní rorýsy byly schopni vzlétnout. A jak by měla vypadat?
2: Ty vnitřní rozměry té budky by měly být na šířku alespoň těch 25-30 cm, na hloubku zhruba těch 20 a výška může být kolem 15 cm. Vletový otvor by měl být alespoň 3,5 cm vysoký a 6-7 cm široký. To je naprosto postačující k tomu, aby se rorýsy dovnitř protáhly. A to je vše. Záleží ovšem na tom, jak je ta budka umístěná. Připomínám tu znovu, že by měla mít pod sebou alespoň ten 5-metrový volný prostor, tak aby ptáci z ní mohli bezpečně odlétat. A pak je tu důležitá ještě jedna věc. Ta budka by měla být zvrchu nějakým způsobem krytá. Čili ideální je, když je převislá atika, pod kterou se budka umístí. Proč? Protože v tom období, kdy mláďata rostou, bývají velká vedra. Pokud umístíme takovouhle budku na plochou střechu, může se stát, že se v ní mláďata doslova uvaří. I ten materiál použitý na tu budku by měl být dobrý tepelně izolační materiál, dostatečné vrstvě, tak aby právě v té budce nedocházelo k nějakým extrémním výkyvům teplot. Musím říci, že jsem velmi příjemně potěšen nebo překvapen tím, že široká veřejnost má o rorýse zájem a když skutečně zjistí, že rorýs je bezproblémový nájemník, že nepředstavuje žádné hygienické riziko, ani že jeho činnost na tom hnízdišti není destruktivní, takže jejich dům neničí, takže ho považují za bezproblémového nájemníka a máme spoustu reakcí lidí, kteří by naopak byli rádi, aby na jejich domě rorýsi zahnízdili a ptají se nás, co pro to mohou udělat.
0: Konstatoval v roce 2008 na závěr svého povídání ornitolog Lukáš Viktora.
1: Pokud vás náš rorýsí rozhovor zaujal, můžete navštívit třeba webové stránky České společnosti ornitologické na adrese birdlife.cz.
0: Najdete tam nejen všechny důležité kontakty a informace, které by se vám mohly hodit, ale při troše hledání také třeba návod na stavbu rorýsí budky nebo tabulku, do níž můžete zaznamenávat svá zajímavá ornitologická pozorování.
1: Přejeme vám krásné dny s rorýsy.

0: Teď už se v rámci planetária pojďme vydat do nejstarší minulosti ptáků, i když slavný Archaeopteryx vlastně žádným skutečným ptákem nebyl. Víc vám prozradí kolega Frederik Velinský.
1: Na začátku 60. let 19. století byl v jemných vápencích bavorského Zollnhofenu nalezen skamenělý otisk ptačího křídlového pera, starý přibližně 150 milionů let. Nález tehdejší vědce překvapil a uvedl do velkých rozpaků, vždyť kde by se vzali ptáci v druhohorách. V té době přece světu vládli ještěři, dinosauři, jak je v roce 1842 pojmenoval britský přírodovědec Richard Owen. A oblohou kroužili ptakoještěři, zejména pterodaktylové. Nejstarší nálezy skamenělých ptáků jsou přece až z Třetihor. Nejde o nějaký omyl nebo přímo podvod? Jenže pak byla v roce 1861 v bavorských vápencích objevena první nekompletní kostra opeřeného živočicha, kterému pravděpodobně ono izolované pero patřilo. V témže roce jej vědecky popsal německý paleontolog Hermann von Meyer jako druh Archaeopteryx lithographica. A to jméno platí dodnes. Platí však i klasifikace tohoto pravěkého tvora. Skutečně jde o praptáka, o jakýsi přechodový článek mezi plazy a ptáky a jednoho z prvních předků dnešních opeřenců. V současnosti znají vědci 13 fosilních exemplářů Archaeopteryxů. Ten zatím poslední se objevil v roce 2024. Všechny pocházejí z oblasti zollnhofenských litografických vápenců, které vznikaly v době, kdy se v této oblasti jižního Německa rozlévaly mělké vodní laguny obklopené tropickým lesem. Zkoumání pozůstatků Archaeopteryxů během let jasně ukázalo, že slavný prapták vlastně tak docela praptákem není, a když tak jen v širším slova smyslu. To už dnes ale nikoho neudiví. Vzhledem k objevu mnoha opeřených dinosaurů, k nimž došlo na řadě světoznámých lokalit, a také ke zjištění, že současní ptáci jsou jedinou dosud přežívající skupinou teropodních dinosaurů, kterou nevyhubil drtivý náraz asteroidu a kolaps ekosystémů před 66 miliony lety. Co si tedy současní paleontologové o Archaeopteryxech myslí? Jejich kosterní pozůstatky vykazují znaky, které je více než jasně řadí ke skupině malých teropodních maniraptorů, drobných dinosauřích běžců, kteří se pohybovali po zadních končetinách. Skvostně vyvinuté peří sloužilo Archaeopteryxům stejně jako dalším dinosaurům původně k jiným účelům než k letu. Ostatně dodnes není jisté, jestli byl tento ptákům podobný dinosauřík o velikosti havrana vůbec schopen aktivně létat. Možná ano, možná ne. Podle drápů na předních končetinách se soudí, že dobře šplhal. Snášet se mohl klouzavým, nepříliš jistým letem, pravděpodobně na krátkou vzdálenost. Někteří badatelé se domnívají, že svou kořist, vzhledem k ozubení čelistí nejspíše hmyz, lovil především na zemi a do výšky se uchyloval jen v ohrožení a možná v hnízdní sezóně. Jiní mu pro změnu přisuzují stromový způsob života. To jsou ale spory, které jen těžko někdo rozlouskne. I když už víme, že Archaeopteryx nebyl žádným přechodovým článkem mezi plazy a ptáky, není důvod, proč bychom jej nadále s jistou nadsázkou i tak nemohli nazývat praptákem. S dnešními dinosaury ptáky je sice vzdáleně, ale přece jen do jisté míry příbuzný a jako pták víceméně i vypadal, až na pár detailů.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. Také v tomto měsíci hrajeme o zajímavou knihu, kterou můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku. Víc se dozvíte na internetu.
0: Vraťme se k ptákům. Za malou chvíli se vás pokusíme přesvědčit, že ani o těch současných není známo úplně všechno. Vždycky se najde něco, čím nás dovedou překvapit. Planetárium.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: V roce 2010 byla ptákem roku vyhlášena kukačka obecná. Není vyloučeno, že to tehdy mnohé překvapilo. Kukačku zná přece každý. A leckomu je možná nesympatická tím, že svá vejce snáší do hnízd jiných ptáků a dál se o ně nestará.
3: Vědci takovému ptačímu chování říkají hnízdní parazitismus a jedním dechem dodávají, že kukačky sice patří mezi naše nejznámější ptáky, ale většina lidí je zná jen díky jejich typickému hlasovému projevu.
2: Ruku na srdce, kdo z vás může říci, že kukačku někdy viděl a že ji poznal? Kukačky totiž žijí ve skrytu. O jejich životě se ještě před pár desetiletími nevědělo skoro nic.
3: Dnes už je to přece jen trochu jiné. Planetáriem vás i nadále provázejí Zuzana Zejdová
2: a Frederik Velinský.

0: Jedním z největších znalců života kukaček u nás je určitě zoolog a fotograf přírody Tomáš Grimm. K jeho vědeckým specializacím patří mimo jiné právě výzkum hnízdního parazitismu.
1: V roce 2010 jsme se ho ptali, proč byla právě kukačka obecná vyhlášena ptákem roku.
2: Kukačka obecná je pták, kterého zná asi úplně každý laik, její hlas je nepřeslechnutelný, zdánlivě je to velice běžný druh, který se vyskytuje od nížin do hor a ve všech prostředích od lesů přes otevřenou krajinu až po rákosiny. Přesto je to druh, který v posledních letech poměrně prudce nápadně ubývá a právě tento populační pokles kukaček byl jedním z důvodů, proč Česká společnost ornitologická zvolila kukačku ptákem roku 2010.
0: Jak už jsme řekli na začátku a jak také každý ví, kukačka si hnízdo nestaví. Svá vejce svěřuje do péče jiných ptáků, nedobrovolných hostitelů.
1: Podle Tomáše Grimma jsou oběťmi rozmnožovací taktiky kukaček většinou drobní pěvci, kteří si staví otevřená hnízda a svá mláďata krmí hmyzem. Podle čeho si kukačka vhodná hnízda vybírá?
2: Kukačka hnízda vyhledává podle chování hostitelů, snaží se nalézt hnízda, která jsou ve správném stádiu pro parazitaci, což znamená, že se v podstatě snaží naklát své vejce v době, kdy klade hostitel. Kdyby vejce nakladala příliš brzy, to znamená předtím, než začal hostitel klást, tak hostitel vejce kukačky vždycky vyhodí. Naopak, pokud by kukačka nakladla příliš pozdě, tak by kukačka riskovala, že se její mládě vylíhne příliš pozdě nebo se nevylíhne vůbec. Kukačka klade velice rychle, návštěva hostitelského hnízda trvá typicky něco kolem 1 minuty a v extrémních případech celá návštěva hnízda trvá asi 10 vteřin, což je naprosto neuvěřitelný výkon, protože většina hostitelů, řekněme konipas, červenka, rákosník obecný, klade své vejce několik desítek minut. Pokud je hostitel kukačkou úspěšně parazitován, tak je to pro hostitele naprostá katastrofa, protože, jak asi taky každý ví, kukačí mládě hned po vylíhnutí vytlačí z hnízda všechna vejce a mláďata hostitele, takže reprodukční úspěch hostitele je roven nule. Proto se hostitele brání. Samozřejmě nejlepší obrana proti parazitismu je v první řadě nebýt parazitován. Hostitele tedy na kukačku útočí, jsou vůči ní agresivní a v některých výjimečných případech ji mohou i zabít nebo od hnízda odehnat. Kukačka je ale docela velký pták, takže většinou tuto první linii hostitelské obrany překoná a úspěšně snese do hostitelského hnízda. Z hlediska hostitele ovšem není pořád nic ztraceno, hostitel to parazitické vejce může rozpoznat a rozklovat nebo jiným způsobem vyjmout z hnízda. Je docela zřejmé, že hostitel spíš rozpozná kukačí vejce, které se hodně odlišuje od jeho vlastních vajec a naopak nebude schopen rozpoznat cizí vejce, pokud se jeho vlastním hodně podobají. Během evoluce tím pádem přežívají pouze ta kukačí vejce, která jsou podobnější hostitelským a následně tak vznikají takzvané mimikry, čili podobnost vajec kukačky k vejcím hostitele, co se týče velikosti, zbarvení podkladu a skvrnění. Nejběžnějšími hostiteli kukačky na našem území jsou rákosník obecný, což je běžný druh vyskytující se v mokřadech a kolem rybníků. Kromě toho běžnými hostiteli jsou červenka a pěvuška v lesích, konipas bílý v otevřené krajině a řada dalších druhů. Celkově bylo kukačí vejce nalezeno v hnízdech nějakých asi 150 ptačích druhů, ale pravidelně parazitováno pouze asi 10 až 15 ptačích druhů. Častost kukačího parazitismu je velice proměnlivá. Některé hostitelské druhy jsou parazitovány velice často, ale je dobré si uvědomit, že často znamená třeba 1 až 5% hostitelských hnízd obsahuje kukačí vejce. U řady dalších hostitelů nalezneme kukačí vejce třeba jenom v jednom z 1000 hostitelských hnízd. V některých výjimečných případech může frekvence parazitismu dosáhnout velice vysokých hodnot, třeba v Maďarsku je v některých populacích rákosníka velkého parazitováno až 60% rákosničích hnízd a je jasné, že v takto masivně parazitované populaci ti hostitele nejsou schopni vychovat dost vlastních mláďat na to, aby se populace rákosníků samoudržovala, takže ta parazitovaná populace funguje jako takzvané propadlo, kde musí být populace doplňována zvenku, protože se sama nedokáže udržet.

0: Někdy se uvádí, že najde-li kukačka vhodné hnízdo příliš pozdě, vejce hostitele jednoduše sežere, popřípadě zabije i jeho mláďata, aby jej donutila zahnízdit znovu a získala čerstvou snůšku, ke které pak přidá své vejce.
1: Skutečně to kukačky dělají? Co o tom ví zoolog Tomáš Grimm?
2: Tato představa nebyla u naší kukačky jasně potvrzená, takhle to funguje třeba u jihoevropské kukačky chocholaté. U naší kukačky obecné víme, že kukačka často žere vejce nebo mláďata hostitelů, ale nemáme doloženy případy, kdyby takto úspěšně donutila hostitele k znovu zahnízdění a následně ho parazitovala. Na to bychom potřebovali dost podrobnější pozorování, než máme k dispozici. Kukačí vejce je velice malé, vzhledem k velikosti samice je to vůbec relativně nejmenší vejce v ptačí říši. Vzhledem k velikosti kukačí samice by to kukačí vejce mělo být asi dvakrát větší, než ve skutečnosti je. Důvodem je skutečnost, že hostitelé rozpoznají větší vejce snadněji a odmítáním těchto větších vajec postupně během evoluce vzniklo to drobné kukačí vejce. Částečně i díky tomu se kukačí mládě vylíhne po nějakých 11 až 12 dnech inkubace a v naprosté většině případů si vylíhne ještě předtím, než se vylíhnou mláďata hostitele. V zápětí po vylíhnutí, respektive už během prvních 24 hodin po vylíhnutí, začíná kukačí mládě vytlačovat na svých zádech z hnízda hostitele vejce, případně mláďata toho hostitele. Je na tom naprosto neuvěřitelné, že to kukačí mládě je holé, slepé, na první pohled naprosto bezmocné, přesto z často velice hlubokých hnízd dokáže vytlačit mláďata hostitele, které můžou vážit i víc než ta kukačka sama. Je to možná vůbec nejnáročnější fyzický výkon v živé přírodě.
0: Vraťme se ještě k otázce, podle čeho si kukačka vybírá své hostitele.
1: Říkali jsme, že jí zajímají téměř výhradně otevřená hnízda drobných pěvců, a to jen taková, do kterých hostitel právě klade vejce.
0: Podle Tomáše Grimma je těch významných faktorů víc.
2: Je třeba zřejmé, že ten hostitel musí být relativně běžný pták, aby kukačka nalezla dostatek těch hostitelských hnízd pro parazitaci. Kromě toho kukačka neparazituje dutinové hnízdiče, jako jsou třeba lejsci, síkory nebo špačci. Je to proto, že jednak ta samice kukačky by měla dost problém naklást do dutinového hnízda, ale především kukačí mládě by se z takové dutiny většinou nedokázalo dostat ven, takže dutinoví hostitelé jsou pro kukačku nevhodní. Dříve se uvádělo, že důležitým faktorem pro výběr hostitele je potrava. Předpokládalo se, že kukačí mládě dokáže vyrůst pouze na potravě složené z hmyzu, případně pavouků, ale v naší práci jsme ukázali, že kukačí mládě dokáže přežít i v hnízdě drozda zpěvného, kde je krmeno žížalami, měkýši a další nehmyzí potravou, takže ta představa o výběru hostitele podle potravy byla chybná. V interakci mezi kukačkou a hostitelem je jedna do očí bijící záhada. Na jedné straně hostitelé dokáží často rozpoznat kukačí vejce, která jsou velice podobná jejich vlastním hostitelským vejcím. Na druhé straně kukačí mládě vypadá naprosto odlišně od mláďat hostitele. Například ve věku 2 týdnů už kukačka váží několika násobek toho, co váží ten dospělý hostitel sám o sobě. Vypadá jinak, žadoní jinak, naprosto se odliší od mláďat hostitele, přesto ten hostitel kukačku krmí. Jak je toto možné? Nevíme to s jistotou, ale pravděpodobné vysvětlení je následující. Pro hostitele je vždycky výhodnější odmítnout parazitismus co nejdříve. Hostitel, který odmítne kukačí vejce nebo dokonce vůbec nepustí kukačku ke hnízdu, vyhrává na plné čáře. Naopak hostitel, který počká se svojí obranou až na dobu, kdy se kukačka vylíhne, ztrácí většinou úplně všechno, takže evoluce tlačí na to, aby se hostitele bránili co nejdřív. A pokud hostitel odmítne kukačí vejce, tak je zřejmé, že už se nemůže setkat s kukačím mládětem, takže neexistuje žádný přírodní výběr, žádná selekce na rozpoznávání těch mláďat.
1: Péče o mohutné a nenasytné kukaččí mládě je pro jeho nedobrovolné hostitele pochopitelně obrovská zátěž.
0: Jak dlouho trvá, než se kukačky, tak říkajíc, zbaví?
2: Kukačí mládě stráví v hnízdě hostitele až 3 týdny a další 3 týdny je pak ještě krmeno mimo hnízdo. Je dobré mít na paměti, že kukačka je obrovská, spotřebuje velké množství potravy, takže péče o parazitické mládě je velice vyčerpávající jak z hlediska množství vynaložené energie, tak z hlediska času. Před chvílí jsem zmiňoval, že hostitelé kukačky většinou odmítají alespoň některá parazitická vejce, ale nikdy neodmítají parazitická mláďata, přestože ta mláďata jsou mnohem odlišnější od mláďat hostitele než kukačí vejce od vajec hostitele. Existuje jediný doložený případ odmítání kukačích mláďat, pochází právě od nás z České republiky, kde jsme ukázali, že rákosníci obecní, což jsou nejběžnější hostitelé kukačky v Evropě a na našem území také, jsou často ochotní pečovat o hnízdo, respektive o mláďata v hnízdě, jenom nějakých 12 dnů. 12 dnů je dostatečná doba na to, aby z hnízda vylétla mláďata hostitele, rákosníka, ale kukačka potřebuje minimálně nějakých 17-18 dnů a více. Pokud tedy rákosník hnízdo jakoby opustí nebo přestane být ochoten pečovat o potomstvo v hnízdě 12 dnů po jeho vylíhnutí, tak je jasné, že mláďata rákosníka vždycky dokážou z hnízda vylétnout, ale kukačka nedokáže nikdy vylétnout. Tuhle strategii mají pouze někteří jedinci v těch sledovaných populacích, je to asi 15%, ale pořád je to jediný doložený příklad toho, kdy se hostitelé dokázali bránit proti mláděti kukačky.
1: O životě kukaček nám v roce 2010 vyprávěl zoolog a fotograf přírody Tomáš Grimm. Jistě by o něm mohl povídat i déle, ale i těch pár detailů, které jste slyšeli, by mělo stačit k pochopení skutečnosti, proč si kukačka obecná zaslouží náš obdiv, zájem i ochranu.
0: Kukačky svou hnízdní strategií nelikvidují celé populace jiných ptačích druhů. Využívají jen malé procento hostitelských hnízd. Kdyby tu nebyli, jistě by vám po čase přišlo líto, že už neslýcháte jejich kukání.
1: A to je pro dnešek z Planetária všechno. Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
0: a Zuzana Zejdová. Mějte se krásně.
1: Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Iniciativa svolaná na sociálních sítích pátrá v jezeře Most po ztraceném mladíkovi. Plánovaná výluka změní od pondělí vlakové spojení mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří. Švýcarská policie hlásí několik obětí po střelbě do davu na taneční akci. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. K jezeru Most přijeli desítky dobrovolníků. Pátrají po 19-letém chlapci, který se pohřešuje od 4. srpna. Kvůli silnému větru se na paddleboardu nemohl dostat ke břehu. Dobrovolnickou akci v Mostě sleduje reportérka Jana Vitásková.
2: Přišla sem asi 90 potápěčů a pak dobrovolníci, kteří pomůžou při prohledávání břehů. Přijeli z různých míst republiky. Potápěči se ve dvojicích ponoří do 25-metrové hloubky. Teď poslouchají bezpečnostní pokyny. Za chvíli se vystrojí a půjdou do vody. Povinná je bojka. Městská policie na místě stejně jako záchranka a zajíždí sem hlídka policie. Jsou tady i dronaři. Od jezera Most Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Vlakové spojení mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří změní od pondělí plánovaná výluka. Část spojů nahradí autobusy, některé spoje pojedou jinou trasou. Výluky zasáhnou i noční spoje. Podle tiskového mluvčího správy železnic Davida Kabeleho tyto opravy skončí 24. října.
3: Během aktuální etapy opravíme část stanice Prunéřov a navazující trať na Klášterec nad Ohří. Rekonstrukcí procházejí koleje, troleje a nebo třeba zabezpečovací zařízení. Náhradní autobusová doprava bude po dobu této etapy zavedena v úseku Prunéřov-Kadaň.
0: V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat tamní podnikatelka, která dřív na poště pracovala a projevila zájem takzvanou poštu partner provozovat. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky. Řekla to starostka Dubé Irena Želovičová za ODS. Po střelbě na švýcarské hudební akci je několik obětí. Na sociální síti X o tom informovala policie. Počet mrtvých ani zraněných ale neuvedla. Incident se podle švýcarského rozhlasu SRF stal na noční taneční akci na dostihovém závodišti ve městě Aarau na severu země. Neznámý pachatel nebo pachatelé tam stříleli do davu. Do pátrání je zapojený i armádní vrtulník. Rozsáhlá policejní akce začala asi ve 3 hodiny ráno. Na místě zasahují i záchranáři.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno, místy přechodně až oblačno a večer přibývání oblačnosti. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 67. kilometru u Řehlovic stojí ve směru na Prahu porouchané vozidlo. Je tam uzavřená zpevněná krajnice. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál. Celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu jo hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový k tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, kteří nemají žádný medaile, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty

0: jsi milovníkem zvěřiny? Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, že jo. Jako když jsme byli na more, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma. A zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky zde pracoval do obory, do Lán, víš, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střel, já to musím říct. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu, a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
2: Originálně je vlastně přírodně udělané, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, víš, že to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost, a necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10, jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: Jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si udělám takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit se dá zimě. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne, nakrájeme takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrozný pedant.
3: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle nachystaný, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, až doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu. Ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dáš to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stanu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: To se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji tady rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě plňák koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočky nějaký udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším, já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka. Prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli. A my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu. Tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném sýru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené sýry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sýrů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovirok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, předtím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříž.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jo, padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak zjistěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním.
1: Neměl
2: jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuji, nashledanou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Tradice, která zakořenila.
3: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
2: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
3: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
2: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
3: Zahrada Čech.
4: zahradačech.cz.
5: Jedenáct hodin.
6: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Prezident Pavel bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku. Městské divadlo v Mostě plánuje na podzim dvě premiéry. V září chystá divadelní vinobraní. Jetřichovice na Děčínsku finišují s opravami vnějšího pláště bývalé obecní školy. Dnes čekáme polojasno s teplotou do 27 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo jeho vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
7: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
5: A premiér potvrdil i záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby. Městské divadlo v Mostě vstupuje do druhé poloviny divadelní sezóny. Oficiálně ji zahájí divadelní vinobraní v Radničním parku v úterý 8. září. Na podzim jsou v plánu dvě premiéry.
8: První premiéru bude groteskní horor Krásná nevinátka v režii Adama Steinbauera, který se na rodinnou tradici Vánoc podívá z poněkud nečekané a velmi své rázné perspektivy. Premiéra se uskuteční 2. října v divadle Rozmanitostí. O pouhé 2 týdny později, 16. října, Městské divadlo v Mostě uvede premiéru inscenace Labirint světa a Lusthaus srdce v režii Vladimíra Morávka. Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Jetřichovice na Děčínsku dokončují venkovní práce na 140 let staré budově bývalé obecní školy. Obec opravovala plášť roubené stavby své pomocí. Práce vyšly zhruba na 1 300 000 korun. Přes zimu chce obec zrekonstruovat vnitřek, řekl to nezávislý starosta Marek Kny. Takzvaná stará škola by měla sloužit jako kulturní centrum obce. Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde senátní volby jsou. Jejich první kolo letos bude 9. a 10. října, druhé o týden později.
2: Počasí.
5: Dnes čekáme polojasno, místy přechodně až oblačno a večer přibývání oblačnosti. Teplotu naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: K dopravní nehodě došlo v Liberci v ulici U podjezdu. Havarovalo tam osobní auto a na místě zasahují záchranné složky. Očekávejte zdržení. A dvě osobní auta se střetla v Kravařích na Českolipsku v ulici Samota.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Při poslechu dnešní retra vám přeji krásné předpoledne, pro případné reprízy dobrý den. Dnešní téma mistři odvody. Říkám to hned na začátku a taky vysvětlím, aby nikdo nezačal říkat, ten Droba se zbláznil, to asi bude hrát instalatérům, rybářům, hasičům, kdy to už tady bylo. Ne, ne. Mistři odvody jsou sportovci jako vodní slalomáři, kanoisté, kajakáři, prostě mistři vodních odvody.

Já jsem se před svým Kodákům dostal, ale náhodou, přes hory, kam jsme jezdili do Krkonoš na jednu boudu, kde byl Richard Šach, naše krevní skupina, strandista i recesista, který, jak jsem poznal, byl šéfem vodáckého oddílu Bohemians. No a tam už bylo blízko ke společným známým a přátelům, jako byl třeba Karel Hála, kterému se líbí v zámoří.

Musím udělat krátkou vsuvku, protože již celkem brzy bude vyhlášení dle vašich typů Retroslavík in memoriam. Proto vybírejte z obou nominací 3 zpěvačky a 3 zpěváky. Za chvíli prozradím mail, ale můžete také posílat lístky přímo do Českého rozhlasu Sever. Ústí nad Labem pořád Retro. Směrovku si najdete. A teď ten mail. milan@drobny.info, to je celý. A zpět k vodákům. Písničky jsem se snažil vybírat, aby měly aspoň něco společného s vodou, i když některá témata jako déšť příjemná nejsou. Ale věře Špinarové už slábne.

Richard Šach mě vzal jednou do Francie na mezinárodní regatu, abych v některé volné chvíli třeba večer naše závodníky pobavil. Dopadlo to tak, že sportovci šli chrápat a já zůstal s Richardem a ostatními bafuňáři sám. Jak jsem poznal, byl to jeho záměr už od začátku, ale já nikoho neznal. Tak jsem mi zaspíval, oni mezi tím se docela rychle posilnili alkoholem, že? A pak už zpívali oni. Ale Ivetu Simonovou by poslechli.

Bože spí a zpívá, tak se jmenovala ta píseň. A i když Bože spí, jak může zpívat? To nám asi nevysvětlí nikdo, akorát já vám řeknu, že posloucháte Český rozhlas Sever a v pořadu Retro hrajeme všem našim úspěšným sportovcům ve vodních sportech, jako jsou vodní slalomáři, rychlostní kanoistika, prostě všichni, co používají vesla nebo pádla. K tomu vám později taky něco povím. Plavání dnes obsaženo není, ale jednu výjimku udělám pro mimořádného nevidomého plavce, který nám udělal loni na paraolympiádě hodně radosti, David Kratochvíl. A nejdřív zaspívá Jiří Štědroň o spícím kapitánovi od Zdenka Svěráka a Jardy Uhlíře z roku 72. A ještě Davidovi ve stínu na pláži poděkuje Jitka Zelenková.

Znal jsem se také s bratry Svojanovskými. A na jednom setkání, kde byli ti vodáci různí, jsem se někoho zeptal, abych se taky jako zapojil, že jsem znalec, když má tak dlouho pádlovat, jestli to pádlo není moc těžký. Veslo, vole, veslo, vyjel tázaný. Ty hraješ tenis, že jo? A máš v ruce raketu, že jo? Tak to je stejný, jako kdyby ti někdo řekl, že máš pálku. Ta je třeba na odpalování v baseballu nebo na pinec, dovysvětlil tázaný. No, mně je jedno na lodi, jestli mám pádlo nebo veslo. Já u nás na vesnici převážím, když mám volno, tak se jdu pohoupat s bydlem. Tak se zhoupnem v písni.

Houpání v této písni s textem Dana Jermana je myšleno jako vyprávěcí houpání, ale já se dozvěděl ještě jedno vrácké moudro, jak si vzájemně ze sebe dělají srandu. Tak ti, co jedou na kanoji, kajaku, rychlostní kanoistice, co drží dvě vesla, ať už jako single, dvojka, čtyřka až osmi veslice, ti jsou takzvaní couvalové. A ti, co v lodi klečí nebo jedou vodní slalom, prostě ti, co mají pádla, tak ti jsou zase jako cákalové. Nevím, s čím by si poradili na Mississippi. Třeba Petra Černocká něco naznačí.

Milil chladil, vodu miloval, dokonce chtěl chytat ryby. Opatřil si prut, informoval se o návnadách, hlavně, aby se to blízkalo. Naviják samozřejmě musel být nejlepší. Skládací sedačka, podběrák, něco proti komárům a ženský připravovali těsto. Takhle vybaven i z knižní instruktáží pánu Vericha a Hrušinského vyrazil na Lipno. Já tam nebyl, ale trumpetista Richard Kubernát, kterého vzal sebou, vyprávěl. No, měli na loďce, jak se zastavilo, Milan nahodil a po několikátém pokusu měl za to, že něco bere. Zasekl a táhnul. Prud se ohýbal, Milan rozčilně řval, to je pulec, na něj já. Sumec, sumec se to mu říká. Vzal do ruky naběrák, jakože mu půjde naproti. Najednou prud rupnul a Milan spadnul do vody a už plaval. Teďka mezi cejny.

ta slečna, hleďme se, jak se nese pláží, s tou dekoltáží, zkrátka kus. Na whisky pozval ji ten pán, co metrák váží.

Když se Milan vyhrával zpět, zjistilo se, že se mu háček zasekl v nějakém porostu a z návnadu si hrály malé rybičky, což způsobilo falešné vidění, že jde o větší rybu. Byl z toho naštvaný a Richarda zapřisáhl, aby to nikomu neříkal, ale znáte to. Tohle se mezi chlapama říct musí. To Naděnka Urbánková nemusí nic předstírat. Stačí se zasnít a svítá jí jako nad každým rybníkem.

Tak co, chlapci, trefil jsem se do vás. Já vím, že asi nikdo neposlouchá, ale třeba vám o tom někdo poví a vy si to budete moci pustit z archivu, jak to dělám já, když také při premiéře nejsem doma. A třeba zrovna chytím árii měsíce s Valdou Matuškou.

Na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro máme dnešní téma Mistři odvody. Tak jeden novinář zamíří do plaveckého bazénu dělat reportáž a první mu přijde do cesty plavecký instruktor a plavčík. Položí mu tedy otázku, co se dělá, když se někdo topí, nebo jaké má on vlastní zkušenosti. No, nejčastěji se topí neskušení plavci, méně často zkušení plavci a vůbec nejmíň zkušení neplavci.

0: Náš milovaný kamarád byl v některých směrech trochu hamáček. Když jsme byli společně na Kubě na festivalu ve Varadéru, Láďa Štajdl mu povídá, aby radši nelezl do moře, když večer zpívá, co kdyby mu zůstala voda v uších a on by pak neslyšel? Nebo co kdyby ho něco kouslo, nějaká velká ryba? Karel by se opravdu celý den schovával pod deštníkem, kdybych mu neřekl, ať tam klidně vleze do té vody, že případná voda se dá z ucha vyskákat. To Hanička Zagorová se koupala klidně, protože třeba hledala svoji rybičku.
1: Viděla jsem, že...

jsme na konci, milí posluchači, i vy kanoisti, kajakáři, zkrátka všichni naši zlaťáci, co jste nám udělali spoustu radosti. A myslím, že bude příznačné, když na konci společně s Ivanem Mládkem sjedeme pomyslný jes. A pozůrek, pozůrek, pozor, kdo jste ještě neposlal váš tip na retro slovíka, máte ještě čas, ale 7. června je už vyhlášení, tak pište. Mějte se výtečně celý týden a v neděli opět naslyšenou. Ahoj.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
2: Tradice, která spojuje generace.
1: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
2: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
1: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
2: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
1: zahradačech.cz.
3: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: U kostela na Cínovci na Teplicku se dnes setkávají sousedi z česko-německého pohraničí. Akce Divadelní náměstí v Liberci dnes omezuje hromadnou dopravu. Dneškem končí lhůta pro Čechy v zahraničí, kteří se chtějí zapsat do zvláštního seznamu voličů pro volby do Senátu. Do večera převážně polojasno, přechodně až oblačno, zejména k večeru. Teploty dnes do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Dnešní sousedské setkání u kostela na Cínovci na Teplicku završí letošní Hoj Hoj Camp. Dobrovolníci z Česka a Německa při něm kosí horské louky a věnují se přírodovědě. Tentokrát se při seminářích zaměřili na invazivní rostliny.
4: Účastníci se mého kempu se dozvěděli třeba, jak využít invazivní druhy při výrobě venců a vazeb, nebo o dopadech šíření nepůvodních druhů v přírodě, uvedla za organizátory Jitka Polakis. Setkání u cínoveckého kostelíku nabídne kavárnu s kávou a domácími koláči, koncert v kostele nebo prohlídku historického horského hřbitova. Z Cínovce Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Program na Cínovci začíná ve 13 hodin. Lidé v Liberci dnes musí počítat s omezením hromadné dopravy v centru města. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Po celý den je kvůli akci Divadelní náměstí neprůjezdné náměstí doktora Edvarda Beneše. Autobusové linky číslo 12, 14, 18 a 25 jsou přesunuté a jezdí po objízdních trasách.
5: Linka 12 ve směru do centra jezdí ze zastávky Malé náměstí dál ulicemi Rumiancevova, Šamánkova 5. května na Šaldovo náměstí. Zastávka náměstí doktora Edvarda Beneše je přesunutá ke kavárně Pošta. Linky 14, 18 a 25 jezdí od bazénu rovnou na Šaldovo náměstí ulicemi Šamánkova a 5. května. Zastávku u radnice neobsluhují. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí do Česka přijet a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde se senátní volby konají. Jejich první kolo letos bude 9. a 10. října, druhé pak o týden později. Americký národní úřad pro letectví a vesmír se chystá dnes vyslat do vesmíru teleskop na 5letou misi. Jeho úkolem bude zkoumat tehnou hmotu, exoplanety nebo mapovat rozsáhlé oblasti vesmíru. Teleskop, pomenovaný po americké astronomce Nancy Grace Romanové, tak naváže na bádání Hubbleova a Webova teleskopu, které jsou ve vesmíru od roku 1990 a 2021.
0: Sport.
3: Fotbalisté Sparty a Slávie se hrají první derby v sezóně. Hrát se začíná ve 20 hodin. Už v 17 hodin přivítá Slovácko, Plzeň Slovácko a Teplice budou hrát v Jablonce. Ligový program začíná už v 15 hodin zápasem Liberec Hradec Králové.
0: Počasí.
3: Do večera bude převládat polojasno, přechodně až oblačno, zejména k večeru, teploty do 28 stupňů, zejména na Litoměřicku a Roudnicku. Na horách dnes od 19 do 22 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na výjezdu z Podlusk na Chvalín u Roudnice nad Labem řidiči hlásí na vozovce ovce. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
7: koníčky na přání.

Kolej Albertov odstartovala písničky na přání ty nedělní. Ano, dnes je poslední prázdninová neděle na Českém rozhlasu Sever a samozřejmě písničky na přání nesmí chybět. Tak si pojďme zopakovat, jak se k takové písničce na přání dostat. Není to nic složitého, stačí zavolat na 475 212 212 nebo nám napsat, a to SMS-ku na číslo

0: 900707. Podívejme se ještě jednou na to číslo, promiňte, 900 1104, takhle je to správně, a jako první napsat slovo zahrajte. A máme tu také e-mailovou adresu, která se jmenuje zahrajte@rozhlas.cz. No a to telefonní číslo dneska nejrychleji použila paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a celé vaše Bezva rádio. A prosila bych od Evy Pilarové Montyho Čardát, a bude by to pro vás, pro všechny posluchače, kterým se to líbí, a hotovost.
0: Dobře. Děkuji. Není vůbec zač, mějte se hezky, naschledanou.
1: Napodobně, naschledanou.

0: Montyho Čardáš neboli Turecký pochod. No tohle doma neskoušejte po Evě Pilarové. Pokračujeme v písničkách na přání. Já se ptám, kdo je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jarmila. Já bych prosila písničku od Michala Penka o bláznech.
0: Máte jí mít. Díky za zavolání. A Michal Penk už hraje.
1: Já taky děkuju.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.

0: Tak to byl Tulák po hvězdách na Českém rozhlasu Sever, písničky na přání samozřejmě pokračují, takže pokud byste chtěli i vy, připomínám telefonní číslo 475 212 212 a právě to vytočila také paní Eva. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila zahrát písničku Říční proud, zpívá to Aťka Kuzderko a myslím, že za Halou, nevím.
0: Ano, s Karlem Halou.
1: A chtěla bych pozdravit celý Sever, speciálně Smržov a Zábrdí.
0: Rádi vyřizujeme, jestli nás poslouchají, určitě uslyší i písničku. Díky za zavolání, nashledanou.
1: Já taky děkuji, nashledanou.

0: Karel Hála s Laďkou Kozderkovou na řadě. Je teď další telefonát. Kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i posluchačům. Tady František Kralupy nad Vltavou.
0: Františku, co to bude?
1: Meky Messer pana Kopeckýho a bude to pro všechny, ať mají hezký zbytek dne a jinak zdravím všecky a díky moc za zahrání, díky.
0: Není vůbec zač, tady je Miloš Kopecký, naschledanou.
1: Naslyšenou.

Miloš Kopecký. Tak a teď už můžeme sáhnout také k vašim SMS-kám, které už chodí a jich dost a dost. Dobrý den, prosím, největší hit Vicky Leandro s Tonym Christy a to všem, kterým se bude líbit. Díky, Olina.

12 hodin a 43 minut, vám všem pěkné odpoledne z Českého rozhlasu Sever a máme tady další písničku na přání, tentokrát z mailu. Dobrý den, zahrajte písničku od Andreje Bocelli a Laury Pausini Vivo Perlei pro paní Květu z Vysoké, pro paní Marcelku z Neštěmic, paní Martu z Barandova a všechny posluchače. Zdraví posluchačka Dominika z krásného Března.

0: Písničky na přání na Českém rozhlasu Sever pokračují a máme tu další telefonát. Kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jirka z Děčína. To je ta písnička B pro mámku, pro tátu a pro ségru.
0: Dobře, rádi pouštíme. Domluvili jsme se, že to bude Michael Jackson. Tady je. Tak naslyšenou.
1: Naschle.

Písničky na přání. Moc už toho nestihneme, sahneme ještě jednou do mailu. Dobrý den, srdečně vás zdravím z České Kamenice. Prosím, zahrajte mé dceři Miluši k dnešním narozeninám písničku Johna Lennona Imagine. My ho přejeme ti hlavně zdraví, štěstí, pohodu, lásku. Máma a Péťa vzkazuje.

0: Za 4 minuty to bude 13. hodina, znamená to, že vás zvu ke zprávám, protože písničky na přání pro dnešek končí. A pokud se na vás nedostalo, a bohužel těch přání nám tady pár zbylo, zkuste to zase zítra.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hasiči v Ústeckém kraji měli během léta více výjezdů než loni. Liberecký kraj nechce škrtat v seznamu oprav krajských silnic kvůli výpadku státní podpory. Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. Do večera převážně polojasno, přechodně až oblačno, zejména k večeru teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Hasiči v Ústeckém kraji měli v období od začátku června do 21. srpna více výjezdů než ve stejném čase loni. Letos to bylo přes 5000 událostí, v minulém roce jich bylo přes 4200. Požárů bylo letos 600. Nejvíce výjezdů měli na Děčínsku a Ústecku, nejméně pak naopak na Lounsku. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Letos také podle mluvčí trvaly 62 dní zákazy a omezení kvůli suchu, což představuje nadstandardně dlouhé a opakované období sucha a horka. Loni ani předloni nebylo toto plošné nařízení kraje aktivováno. Liberecký kraj zatím neplánuje, že zruší některé soutěže na opravy silnic kvůli výpadku peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z něj se mezi kraje rozdělovaly od roku 2015 2 miliardy korun na opravy silnic druhých a třetích tříd. Letos ale kraje z fondu žádné peníze nedostanou. V případě Libereckého kraje se jedná o necelých 90 milionů korun. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj se pokusí vysoutěžit všechny naplánované opravy.
2: Máme už seznam investičních akcí asi za 700 milionů na příští rok. Myslím, že nezrušíme nic. Chceme soutěžit po schválení rozpočtového výhledu na konci září, protože firmy ještě nemají plné kapacity a vždycky na podzim probíhá ta soutěž velice ostrým způsobem a dostáváme se významně pod projekční ceny, takže předpokládám, že to nebude nějak bolestivé.
0: V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně je jich zhruba 1800, patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryli 2/3 těchto míst. Více řekla mluvčí ČTU Tereza Meravá.
3: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
0: Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat na, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to dnes v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala, do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu.
1: Počasí.
0: Do večera hlavně polojasno, přechodně až oblačno, zejména k večeru. Teploty do 28 stupňů Celsia, na horách dnes od 19 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S nehodou počítejte na silnici 1/13 na Chomutovsku. U Vernéřova se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
0: Protože to je jediný, co si pamatuju.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
0: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
0: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny, přivdáním se přes ženy, se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František. Takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chinští na kinský?
0: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchinský z vchinic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno vchinský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát kinský.
3: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
0: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
0: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl

0: Měl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
1: Bratr byl vyšší nebo menší?
0: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
1: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale... Kolik měříte, Františku?
0: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
1: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví, kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní. A teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
1: Jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, když zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil jako to, to državo ve východních Čechách, co měl, protože Oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila. A vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl zvyšně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začal to fungovat a to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mám takový, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlongu a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: svůj dům. Barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
2: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
2: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
2: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne. Ne.
2: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
2: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
2: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
2: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
2: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
2: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
2: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
2: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
2: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
2: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
2: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
2: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
2: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
2: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
2: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
2: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
2: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
2: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
2: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
2: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
2: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám,

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
3: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
4: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinské zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze, byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
3: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
4: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
5: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
4: Zcela naprosto se úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až jsem bude moct umístit další figurku.
5: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
4: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
5: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
4: No to mě dělá.
3: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
4: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
5: Aha.
4: Tak se dobře dívejte.
5: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
4: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
5: Fakt?
4: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netušíte, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále a tak dále. Co máme? No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi, máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak to i dnes dělá František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich vlastní sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Iniciativa svolaná na sociálních sítích pátrá v jezeře Most po ztraceném mladíkovi. Plánovaná výluka změní od pondělí vlakové spojení mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří. Začíná nová sezóna libereckého Šaldova divadla. Umělci se odpoledne představí v centru města veřejnosti. Do večera převážně polojasno, přechodně oblačno, zejména k večeru teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. K jezeru Most dnes přijelo podle informací Českého rozhlasu přibližně 90 potápěčů a další dobrovolníci, aby se zapojili do pátrání po 19-letém chlapci, který se pohřešuje od 4. srpna. Kvůli bouřce a silnému větru se na paddleboardu nemohl dostat ke břehu. Potápěči pátrají v hloubce 25 metrů ve dvojicích a každý tým, který hledá tělo mladého muže pod vodou, musí mít k výstroji připevněnou bojku. Dobrovolníci se připojili ke skupinám městské policie a prohledávají břehy. Další podrobnosti nabídneme v dnešním odpoledním vysílání po zprávách. Vlakové spojení mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří změní od zítřka, tedy pondělí, plánovaná výluka. Část spojů nahradí autobusy, některé spoje pojedou jinou trasou. Výluky zasáhnou i spoje v noci. Podle tiskového mluvčího zprávy železnic Davida Kabeleho by tyto opravy měly skončit 24. října.
2: Během aktuální etapy opravíme část stanice Prunéřov a navazující trať na Klášterec nad Ohří. Rekonstrukcí procházejí koleje, troleje a nebo třeba zabezpečovací zařízení. Náhradní autobusová doprava bude po dobu této etapy zavedena v úseku Prunéřov-Kadaň.
0: Liberecké divadlo FX Šaldy dnes zahajuje novou sezónu, bude 143. a ponese podtitul V pokušení. Program začne už za hodinu na prostranství mezi budovou divadla a historickou ratnicí a potrvá do 22 hodin. Představí se všechny tři soubory, říká ředitel divadla Petr Michálek.
3: Jsou tam různé koncerty, třeba i naší divadelní kapely, předávají se ceny tálie, je tam mimořádně impozantní program pro děti, takzvaný šaldák dětem.
0: Na Islandu skončilo sčítání hlasů v referendu o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. S necelými 53% hlasů vyhráli odpůrci rozhovorů s Bruselem. Rozdíl mezi odpověďmi ano a ne byl nakonec přibližně 13 000 hlasů. Odpůrci zvítězili ve všech volebních regionech, kromě dvou v hlavním městě Reykjavíku. K referendu přišlo přes 82% oprávněných voličů. Je to největší volební účast na Islandu za posledních 17 let. Referendum není závazné. Islandská vláda už dřív uvedla, že bude jeho výsledky respektovat.
1: Sport.
0: Moderní pětibojař Matěj Lukeš se stal mistrem světa. Na šampionátu v Číně vylepšil svůj loňský bronz, a to hlavně díky povedené poslední disciplíně. Před během se střelbou byl totiž čtvrtý.
1: Počasí.
0: Počátku noci ještě oblačno, během noci se postupně zatáhne od jeho západu déšť a ojedinělé bouřky. Teploty klesnou na 16 nebo 13 stupňů, na horách i k 11 stupňům Celsia. Zítra, tedy v pondělí, čekejte po ránu většinou ještě zataženo a deštivo. Během dne budou srážky ubývat, postupně bude až polojasno. Přehánky pak jen ojedinělé a zvláště na horách. Teploty zítra čekejte do 26 stupňů Celsia, na horách do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chabařovicích na Ústecku pokračují opravy na průtahu obcí mezi Přestanovem a Trmici. Trmicemi projíždí se stále Kyvadlově, čekejte i zdržení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever zprávy ve 14 hodin přinesl František Janačík. No a my si za chvilku řekneme, co v učebnicích nebylo. Budeme hledat nejdelší plot na světě. Když jsme v těch výletech, i dnes tu máme křížem krajem a v tom dnešním díle našeho seriálu si prohlédneme zahrady zámku Stekník. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, Katapult nebo Marek Lambora.
1: Český rozhlas Sever.

0: Dohráli katapulti a my se zeptáme na něco, co v učebnicích nebylo. Martin Písařík určitě bude vědět, kde bychom našli nejdelší plot na celém světě.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Sever zaspíval Karel Zich a já přeju pohodové odpoledne. My teď míříme do Mostu, u jezera Most totiž můžete potkat právě dnes desítky potápěčů. Dobrovolníci tam pátrají po 19-letém chlapci, který se pohřešuje od 4. srpna. Jestli si na to vzpomenete, tak kvůli silnému větru se na paddleboardu nestihl dostat ke břehu a od té doby je pohřešovaný. Tu dobrovolnickou akci sleduje v Mostě i naše reportérka Jana Vitásková. Jano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne a fouká tady i dnes. Přijelo 90 potápěčů, ještě asi 30 dalších dobrovolníků, kteří prohledávají břehy. Do vody postupně jde 60 potápěčů vždy ve dvojicích, každý s povinnou bojkou na maximálně 60-minutový ponor. Ti první se ponořili krátce před polednem, předtím si všichni vyslechli bezpečnostní školení, organizátoři je nabádali, ale aby při jakémkoliv nepříjemném pocitu, ať už fyzickém nebo mentálním, do vody raději nechodili a vyhledávání přenechali svým kolegům, kterých je dostatek. Prioritou je totiž, aby se všichni dobrovolníci v pořádku dostali domů.
0: Tak i my v našem vysílání slyšíme, jak je v Mostě větrno. Nicméně otázka, jsou na místě i profesionální záchranáři?
1: Jsou, zajíždí sem policejní hlídka, městská policie tady má u jezera stálou služebnu, jsou tady zdravotničtí záchranáři a taky dobrovolní hasiči. Je tady i záchranný potápěč. Policisti nabádali organizátory, aby do vody pustili jenom opravdu zkušené potápěče. Pátrání v jezeře, které je hluboké až 60 metrů, je totiž hodně náročné. Je tam chlad, nízká viditelnost a vegetace. Dnes se tady dobrovolníci potápějí maximálně do 25 metrů. Případný nález musí označit bojkou a hlásit na linku 158. V takovém případě jde totiž o místo činu, kde můžou pracovat jenom policisti.
0: Připomeňme ještě tu zmiňovanou tragickou událost ze 4. srpna. Co se vlastně tehdy na jezeře Most stalo?
1: Krajem se ten den pozdě odpoledne přehnala silná bouřka s prudkým větrem. Na jezeři zůstalo 6 paddleboardistů, kteří se nemohli dostat ke břehu. 4 lodi pak dostali záchranáři do bezpečí, 2 mladé muže smetla vlna. Tělo 28-letého muže našli policisti následující den. Po 19-letém chlapci pátrají bezvýsledně nadále. Jezero má přes 300 hektarů, hloubku, jak jsem říkala, až 60 metrů. Záchranná vesta a pojistné lanko jsou na paddleboardu velmi důležité. 19-letý chlapec byl podle rodiny, která dnešní pátrání sleduje, dobrý plavec.
0: Tolik tedy Jana Vitásková, která je právě v tuhle chvíli u jezera Mosta, sleduje pátrání po pohřešovaném chlapci. Díky za informace, Jano, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za minutku bude 14:30, pokud se vám chce při neděli ještě někam vyrazit, tam ještě tu nějaké nabídky jsou, můžete odpolední program stihnout i s námi. Takže pár pozvánek, jedna na Country Fest do Chomutova v knihovně, závěr prázdnin tradičně patří Country Festu. Hlavním hostem budou Malina Brothers, ale také kapely Makovec, album Arcus Irish. Začalo se ve 14 hodin, takže většina toho programu je ještě před vámi. 26. ročník filmového festivalu Litoměřice s podtitulem Na konci světa dneska končí, je tu závěrečný den na Střeleckém ostrově, takže se můžete vyrazit podívat, čekají vás výběr z domácí i světové kinematografie. No a samozřejmě pozvánka směřuje taky k nám na zahradu, protože dneska končí finální představení Divadelní zahrada v Ústí nad Labem, 11. ročník Open Air divadelního festivalu, takže se můžete těšit na Bratrstvo kočičí pracky, jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva. To uslyšíte a uvidíte od 18 hodin přímo tady u nás na zahradě Českého rozhlasu Sever, tak přijďte.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Křížem krajem.
1: I dneska se vydáme křížem krajem, tentokrát společně vyrazíme do zahrad zámku Stekník na Žatecku. Tam najdete unikátní množství dekorativních i historických odrůd růží. Ale teď si projdeme s kastelánkou Janou Zajíčkovou a redaktorkou Evou Bucharovou zahradu v našem vysílání.
2: To by byla velká chyba, kdyby návštěvník Stekníku vynechal zahrady.
3: Jedná se o barokní zahradu ve stylu italských terasovitých zahrad. Je největší vlastně zachovalou zahradou tohoto typu v Čechách. Sestává z 5 teras, je ukončena směrem na západ do takového velkého parteru, uprostřed kterého je vodní prvek, bazének se sochou boha Neptuna na delfínovi. Zahradou prochází ústřední osa, na kterou navazuje takové antré do zámku, to znamená sala terena a v patře sál a takový vystupující jakoby rizalit. Zahrada měla bohatou dekorativní výzdobu v podobě spousty jako soch a dekorativních váz, bylo jich více jak 50. V dnešní době se nám zachovalo kolem 15 kusů dekorativních váz, ale je to krásný prostor, který jsme nechali osázet více jak 100 růží. Některé z nich jsou historické růže, které překrásně voní, zdobí tu zahradu jako šperky.
2: A ty historické růže kvetou jenom jednou do roka nebo víckrát?
3: Historické růže, některé teda z nich kvetou dvakrát určitě. Kvetou v období června, července a potom ještě jednou na podzim. A potom tu máme klasické růže, které kvetou v tom letním období.
2: Ty růže, a jsou to celé růžové keře, obrovské růžové trsy pokrývají zeď vlastně těch kaskadovitých zahrad. Takže můžeme i přivonět?
3: Určitě, proto je tady máme ty růže, abyste si někteří třeba vzpomněli na to, jak to vonilo u babiček v zahradách, kde se ty staré růže, staré typy pěstovaly. Máme návštěvníky, kteří se nám do těch zahrad vrací třeba i 8x, 10x za rok. Jak je to prostě krásný prostor.
2: A máte tady vy tu svoji růži?
3: Oblíbenou růži. Růže, které voní jako mýdlo, takové to voděvé babičkovské mýdlo. Ty jsou asi moje nejoblíbenější, protože jsou něžné, často jsou ukrytem právě zlatohlávka nebo různých včelek. Je to nádherný květ, takový jemně růžový. Ta zahrada je otočená na jihozápad. Ten opukový kámen, ze kterého jsou terasy postavené, o které se vlastně ty růže opírají, tak on má tu schopnost, že vlastně umí dobře nasát teplo. Ty růže jsou vděčné za tu stabilitu a oporu těch teras.
0: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Už se to blíží, zpíval Daniel Hůlka a na Českém rozhlasu Sever teď míříme na Liberecko. Jaké slavnostní čepce nosili nevěsty a ženiši na Moravě nebo třeba i v Krkonoších, to se dozvědí návštěvníci nové výstavy v Libereckém paláci Liebig v galerii Johann. Jde o sbírku parádních čepců ozdobených skleněnou pedlí z Poniklé. Ta výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově jako součást festivalu Crystal Valley Week.
1: Když vidíme ty čelenky, tak vypadají vlastně úplně podobně jako ty cizokrajné indiánské třeba. Po tom obvodu je imitována čelenka z rozmarínu, ale aby to bylo trvanlivé, tak je to uděláno z husího peří.
2: Řeč je o ozdobné čelence na výstavě v galerii Johann v Libereckém paláci Liebig, jak popisuje Václav Holas z Muzea Českého ráje v Turnově, z jehož sbírek čelenka pochází.
1: Tady pod tím vidíme pak dále takzvané třaslice, to jsou vlastně ozdůbky, když ta nevěsta šla, vydávali takový cinkavý zvuk.
2: My se právě nacházíme v první ze tří místností, co nás tady přivítá.
3: První místnost je taková suši, je to více vykladání, jak v Krkonoších začaly se udělat ty foukané perličky.
2: Vysvětluje scénograf výstavy původem z Brazílie Ricardo Hojnev. Parádní čepce, které návštěvníci v galerii uvidí, podle tradice využívali lidé v Česku i v zahraničí při svátečních příležitostech.
3: A když jdeme do další místnosti, tady už začíná být trošku veselější. Tady máme dokonce tři originální malé korunky. Dokonce tady je i mapa místa, který dodnes se setkáváme s těma perličkama. Perličky jeli až do Ekvadoru. Tady se také moc líbí, je zběranice, ale na tom je takový půlměsíc udělaný z těch stříbrných listečky s těma látkovými květinama. K tomu jsou perličky a třasny.
2: Jde o dva obřadní čepce. Jeden z nich je pro nevěstu nebo pro družičku. A ten druhý je pro ženicha a pochází z Kunovicka.
3: Tady je taková velmi zajímavá trojce. Oni jsou ze Schwarzwaldsko, říká se to šápl. Tak si představte, že to je takový košík, který má stuhy, aby se drželo ze zádu na hlavě. Na ten košík je nasazený prostě misa, která je celá poseta stovky barevných foukaných perlíček.
2: Doplňuje scénograf Ricardo Hojnev výstavu Parádní čepec, Krkonošské perle na svátečních krojích lidé uvidí do konce října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpíval vám Michal David, 6 minut chybí do 15. hodiny a pokud jste s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever, neuniknou vám ani další zprávy. Letošní sucho připravil zemědělce v Ústeckém kraji o krmivo pro dobytek. I to vám prozradí František Janačík.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na akvadromu v Mostě vymění po více než 20 letech kopuly nad tobogány. Letošní sucho připravilo zemědělce v Ústeckém kraji o krmivo pro dobytek. Prezident neplánuje vetovat návrh rozpočtu na příští rok. Do večera převážně polojasno, přechodně až oblačno, zejména k večeru teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Dvoutýdenní odstávku chystá od zítřka do 13. září akvadrom v Mostě. Kromě pravidelné údržby je v plánu také výměna schodiště k tobogánům a kopule nad nimi. K poslednímu srpnovému dnu navíc skončí provoz venkovních letních bazénů.
2: Výměna kopule nad tobogány vyjde podle ředitele mosteckých technických služeb Michala Hartmana na více než 6 milionů korun. Kvůli výměně schodiště bude také během odstávky zapotřebí postavit uvnitř plavecké haly provizorní stěnu. Ta oddělí staveniště od běžného provozu plovárny. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Zemědělci v Ústeckém kraji řeší nedostatek krmiva pro dobytek. Nedostatek sena a senáže řeší také Agrokom Hrušovany na Chomutovsku, říká to ředitel společnosti Jakub Bodnárik.
3: Je to problematické, protože jsme sklízeli přibližně polovinu sena a senáží jako v loňském roce a jsou mezi námi zemědělci, kteří už teď schání seno, kde by mohli nakoupit po okolí, protože mají málo.
0: Stejný problém mají i v zemědělském družstvu Klapí na Litoměřicku. Podle jeho ředitele Otakara Šaška tam letos sklidili přibližně polovinu obvyklého množství krmiv. Prezident Petr Pavel neočekává, že by vetoval návrh rozpočtu na příští rok. K vetu by přistoupil jedině, kdyby schodek překročil 400 miliard nebo kvůli nízkým výdajům na obranu. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Splnění závazku 2% hrubého domácího produktu je podle prezidenta nezbytné pro udržení dobrých vztahů se spojenci. Do roku 2035 se navíc musí zvýšit na 3,5%. Podle Pavla by se měl připravit jasný plán, jak se budou výdaje na navyšovat průběžně, jinak hrozí, že budoucí vláda je bude muset navyšovat skokově. U severního Kypru se převrátila loď. Na palubě katamaránu bylo 259 cestujících a 8 členů posádky. Píše o tom severokyperský turecký server Kybris Postasi. Loď se z neznámých důvodů převrátila asi 2 kilometry od břehu. Na místě neštěstí jsou zranění, zasahují tam čluny i vrtulník a pomáhají i jiné lodě. Úřady na severním Kypru aktivovaly všechny dostupné nemocnice a sanitky.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty a Slávie se hrají první derby v sezóně, hrát se začíná ve 20 hodin. Ligový program ale začíná právě nyní zápasem Liberec Hradec Králové. V 17 hodin pak Plzeň přivítá Slovácko a Teplice budou hrát s Jabloncem.
1: Počasí.
0: Počátku noci ještě oblačno, během noci se postupně zatáhne, od jeho západu čekejte déšť a ojediněle bouřky. Teploty klesnou k 16 nebo 13 stupňům, na horách i k 11 stupňům Celsia. Zítra, tedy v pondělí, čekejte po ránu většinou zataženo s deštěm, během dne budou srážky ubývat a postupně bude až polojasno. Teploty zítra do 26 stupňů Celsia, na horách do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dlouhé mezi, mezi Hrádkem nad Nisou a Chotyní pozor na nehodu, srazila se tam dvě osobní auta a pozor na Českolipsku, kvůli opravám je pro veškerou dopravu uzavřená silnice mezi Velenicemi a Svitavou u Brniště. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever, to byly zprávy v 15 a František Janačík. Tak pokud zůstanete naladěni, podíváme se do rakouského Innsbrucku. Už přes 4 století se tam rodí zvony. A jak takový zvon vzniká, o tom uslyšíte už za chvíli v naší reportáži. Pak se podíváme na nejznámější centrum alchymie na severu Čech. Nacházelo se na zámku v Roudnici nad Labem. No a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, třeba od Jiřího Korna nebo Petra Kotvalda.
1: Český rozhlas Sever.

0: 15 hodin a 11 minut, dobré odpoledne s Českým rozhlasem Sever. My se teď podíváme k našim sousedům do Rakouska. Grassmayerovi z Innsbrucku odlévají zvony nepřetržitě od roku 1599. Na jejich zvony hrají přední evropské orchestry, znějí z kostelních věží po celém světě, nebo cinkají i kravám na alpských pastvinách. Rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i dvě války světové, ani 4 staletí zkušeností, přitom k prý nestačí k tomu, ale aby předem přesně věděli, jak bude další zvon znít.
1: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
3: V
2: principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
1: Na bronzovém plášti vystupují reliéfy světců, různé drobné ornamenty a taky české nápisy. Tohle všechno nejdřív vznikne z vosku, potom se to otiskne do hliněné formy a nakonec do bronzu. A dokonce ani háčky a čárky, tedy prý pro rakouské zvonaře, nepředstavují žádnou speciální výzvu.
2: Čeština je pro nás ještě jednoduchá. Používá stejnou abecedu. Mnohem složitější je odlévat zvony třeba pro Egypt s arabským písmem nebo pro Čínu a Myanmar.
1: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů, které pak nakonec dají ten jediný harmonický celek.
2: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů.

0: A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
1: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
0: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
1: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce. Z Innsbrucku Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 minut před půl čtvrtou, máme tu zatím moc pěkné nedělní odpoledne, i co se týká počasí, a právě o něm teď budeme mluvit s meteoroložkou Klárou Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Tak, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: A je opravdu pěkné, aspoň tady za okny, jak to vypadá na severu Čech?
1: Tak v celých severních Čechách je relativně slunečno, teploty se pohybují na letních 24 až 27 stupních, na horách je to potom mezi 19 a 22 a fouká mírný vítr od jeho západu.
0: Pojďme k tomu, co říká předpověď, jak se bude počasí vyvíjet dál?
1: Tak zítra nás bude přecházet studená fronta a ta přechodně přinese změnu počasí. Už během noci se postupně zatáhne a krán už od jeho západu začne pršet. V noci teploty potom klesnou mezi 16 až 13 stupňů. No a zítřek hlavně ráno tady čekáme většinou zataženo s deštěm. Ojedinělé to mohou být i bouřky, no ale už během těch dopoledních hodin čekáme výraznější ubývání těch srážek od západu. Postupně se také oblačnost protrhá až na polojasno, no a během odpoledne se přeháněky vyskytnou už spíše jen ojedinělé, a to hlavně na horách. Přechodněji více jich potom může být až během večerních, případně nočních hodin. Tam ty přeháněky se můžou vyskytnout opět s větší četností, no a zítřejší maximální teploty mezi 23 a 26 stupni a na horách mezi 18 a 21.
0: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak díky za informace a hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Jestli pak si vzpomenete na film Pekařův císař a tamní alchymistickou laboratoř na Pražském hradě. Nebudete tomu věřit, ale podobné centrum alchymistů bylo i tady u nás na severu Čech. Víc nám o tom řekne Renata Filipi.
1: Nejznámější centrum alchymie severu Čech se nacházelo na zámku v Roudnici nad Labem. Samotný zámek má opravdu bohatou a tajemnou minulost, protože v jeho zdech se dodnes ukrývají základy původního románského hradu z 12. století. A stejně jako Pražský hrad nebo hrad v Budyni nad Ohří, patřilo Roudnický zámek mezi sídlo mnoha významných středověkých alchymistů. Podle historiků totiž zdejší panství získal v roce 1577 Vilém z Rožumberka a právě on nechal v Roudnici vybudovat alchymistickou dílnu. V ní pracoval na výrobě zlata známý italský alchymista Claudius Sirus, kterého Vilém nechal povolat až z Anglie. Netušíme, jestli se zlato nakonec podařilo v Roudnici vyrobit, ale z největší pravděpodobností se tomu tak nestalo. Po Vilémově smrti v roce 1592 zámek zdědila jeho manželka Polixena z Perštejna. Roku 1603 se podruhé provdala za Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jejich potomkům Roudnice patřila až do první poloviny 20. století. V roce 1948 totiž zámek přišel do rukou státu a od roku 1959 sloužil Československé lidové armádě jako sídlo vojenské konzervatoře Víta Nejedlého. Po roce 1989 se zámek vrátil zpět Lobkovicům, kteří tam vojenskou hudební školu nechali v pronájmu až do jejího zániku v roce 2008. Lobkovicové zámek také opravili a od roku 2009 si jej mohou prohlédnout i turisté.
2: Jsme s vámi i na Roudnicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Křížem krajem.
1: I tentokrát tu máme Křížem krajem a s Evou Bucharovou míříme na jihozápadní okraj Ústeckého kraje do příjemných borových lesů na Žatecku v pahorkatině Džbán.
2: Krajina proslula pradávnými kamennými památkami souvisejícími s existencí starých Keltů. Najdeme tu osamělé stojící menhiry i celé kamenné řady, jejichž smysl a vznik obestírá tajemství. Nás ale tentokrát zajímá modrá turistická trasa. Vede od železniční zastávky Holedeček směrem k Vírovu. Na trase vznikla pěkná naučná stezka, nazvaná Putování s hopíkem. Na asi 2,5 kilometrech je umístěno 13 informačních tabulí s přírodovědnou tématikou a několik herních prvků s odpočívadly. V podstatě je to příjemná tělocvična pod čirým nebem, kde si můžeme vyzkoušet zdatnost na různých překážkách a hrazdách a doplnit vědomosti. Průvodcem po naučné stezce je chmelový panáček Hopík. Nalézáme se totiž v kraji známém pěstováním chmele. Chmelnice si prohlédneme třeba v údolí potoka Blšanka. Stezka začíná u rozcestníku pod lesem, je tu odpočívadlo nad Holedečí a končí u silnice na Lhotu. Dá se pohodlně projet i na kole. Informační panely jsou šikovně řešeny formou přírodovědných kvízů. Dozvíme se třeba, jak dlouho trvá, než vyroste hříbek, do jaké výšky dokáží mravenci vystavět mraveniště, nebo jaká psí plemena byla vyšlechtěna k lovu. Já vám tedy přeju zábavnou cestu naučnou stezkou Putování s hopíkem.
0: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Jestli pak posloucháte i na Českém rozhlasu Sever náš pochoutkový rok, tak představte si, že pochoutkovému roku už je 10 let, toto utíká. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu byla včera, a to v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Tu akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky a s mikrofonem nechyběla ani naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
3: Svitomyšla.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já sním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču vdolečky svadební.
2: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
10: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
10: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 7 minut tu bude 16. hodina, to znamená, že vám František Janačík nabídne na Českém rozhlasu Sever další aktuální zprávy, tak počkejte si na informace ze severu Čech. Hezkou neděli přeje Petr Beran.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hasiči v Ústeckém kraji měli během léta více výjezdů než v loňském roce. Koparově domu dětí musel Hrádek nad Nisou přidat i rekonstrukci střechy, se kterou nepočítal. Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně poklesla podpora, rostou naopak Starostové. Do večera převážně polojasno, přechodně až oblačno, zejména k večeru teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Hasiči v Ústeckém kraji měli v období od začátku června do 21. srpna více výjezdů než ve stejném čase loni. Letos to bylo přes 5 000 událostí, v minulém roce jich bylo přes 4 200. Požárů letos bylo 600. Nejvíce výjezdů zaznamenali na Děčínsku a Ústecku a nejméně pak na Lounsku. Informovala o tom mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Letos také podle mluvčí trvaly 62 dní zákazy a omezení kvůli suchu. To představuje nastandardně dlouhé a opakované období sucha a horka. Loni ani předloni toto plošné nařízení kraje aktivováno nebylo. Do konce roku by měla být hotová rekonstrukce domů a dětí mládeže Drak v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Sídlí v historické vile, kde byly problémy s rozvodnými sítěmi, špatným těsněním oken a dveří a nedostatkem prostoru. Dům dětí se tak rozšířil o novou přístavbu pro výtvarný a keramický ateliér. Náklady představují více než 40 milionů korun. K tomu ale radnice přidala v průběhu prací i novou fasádu a opravu střechy. S nimi se původně nepočítalo, říká to nezávislý starosta Pavel Farský.
2: Bylo by hloupý udělat tam všechno nový a nechat tohle to. Takže jsme se rozhodli, že tu fasádu uděláme. A co se týká střechy, tak podkroví se odkrylo nějaké bednění. Zjistilo se, že do té střechy zatékalo, že tam byla zvolená špatná technologie a hnily nám tam prkna a trámy. Takže tohle to jsme museli taky odstranit.
0: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem přibližně 30% hlasů. Jeho podpora od počátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí Starostové a nezávislí si polepšilo na 17%. Třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila přibližně 1000 respondentů. Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 6 lidí. Podle stanice CNN Turk o tom informovali místní úřady. Radnice severokyperského města Kyrenia už dříve uvedla, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě ale bylo včetně posádky téměř 270. Na místě zasahují lodě pobřežní stráže, také helikoptéry a pomáhají i civilní plavidla. Úřady už vyslali sanitky. Proč se plavidlo převrátilo, zatím není jasné. Podle turecké agentury Anadolu začala loď ihned po vyplutí z přístavu nabírat vodu.
1: Počasí.
0: Zpočátku noci ještě oblačno, postupně se zatáhne, od jeho západu čekejte déšť a ojedinělé bouřky. Teploty klesnou na 16 nebo 13 stupňů, na horách i na 11 stupňů Celsia. Zítra, tedy v pondělí, čekejte po ránu většinou zataženo a místy s deštěm. Během nebudou srážky ubývat, postupně bude až polojasno. Teploty do 26 stupňů Celsia, na horách zítra do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice mezi Habřinou a křižovatkou s hlavním tahem číslo 260 Litoměřice Úštěk je kvůli opravám dnes a zítra uzavřená. Objíždíte přes Trnobrany a Liběšice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
3: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
4: No kruči pysek, co to povídáš? Co to meleš?
3: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
4: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? A přijdu domů, tady tma!
3: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
4: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
3: Jsem tady, tak jaký rozruch?
4: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. Já, no, jak jsou v těch bílých pláštích?
3: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
4: Ty víš, pendrek!
3: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
4: No to nejsem nikomu pro legraci.
3: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
4: Já se snad zblázním!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.

0: pane Folku.
1: To náš táta podá.
2: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
3: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako má tohy. Ty zahodíš desítku.
4: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
3: Jak to myslíš?
4: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
5: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
4: I direktorskou židli.
3: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
4: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
3: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
2: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
6: Neutíkej mi!
7: Nazdar, Lojziku!
6: Nazdar, to je hrozný.
7: Co je hrozný?
6: No úroveň těch lidí, co máš tady.
7: Co se ti stalo?
6: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
7: No počkej, koho to myslíš?
6: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
7: Soudruhu Kubánku, na moment.
8: Dobrý den.
7: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
8: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
6: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
8: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
7: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
9: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
9: No to je lipnice roční.
10: Tohle? To krokom jsem si dal ty...
9: Tu máš.
10: Jdete. Ukáž. No jo, to je lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
8: Naschledanou.
9: Naschledanou.
2: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Hřehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
11: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
12: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
11: Vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
12: Před jakou vrátnicí?
11: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
12: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
11: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
12: no,
11: samota
12: no,
11: jen pro náročné.
12: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
11: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi...

0: mezi budkou prošpačka a novinovým stánkem, pane.
1: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když Zámeček, tak Zámeček, ne?
0: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec Zámeček?
2: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
0: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
2: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
0: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
2: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádnej zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
0: No, tak já pomalu půjdu, pane.
2: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
0: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
1: No kde? No venku, pod čírákem.
2: Bude to pro ně náramně romantické.
0: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
1: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
0: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
2: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
0: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
2: A udělal jste to někdy?
0: Ne.
2: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
0: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
2: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
0: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
1: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šách a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do bednu. Té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podběl.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Vždyť ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
4: Malý se k nejde karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani Sládek, ani Klouda, na tož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to o toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš. Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě můž předpisovkou si mám vstoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu tý. No, a mám špojevenek.
5: Hm. Kdyby to tak viděl, nebož Karéz.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: O tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No ty ještě se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No náhodou jen si nemyslí. Ženský chemič než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No to, tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no?
6: Že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Si, jestli chcete,
7: plivněte. Proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jaké si tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil... že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by si spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kolka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. On je pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč.
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Proč to? Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestýlili nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Je vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vymyslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: Ale co to máš porad s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče, dík já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
9: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Měl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
10: To, já nic nevidím.
2: Plávery by šly z krku. By šly, nebo v ohnivý povetle, to fičelo, to fičelo.
10: No tak dělej, já nemluv.
2: Vordelante, trento,
10: ty, co
11: si to brumláš? Jej, psa! Hezky pěkně na všechny čtyři! Ne, to nic není. Víš to, reči to bohnivý pomrtlo.
6: To jsem...
11: Tak mám čím podpálit v kamnu.
6: To se musí něco říct.
11: Tak to řekni.
6: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Bordelu do tréto, této. Kručej písek.
11: Co?
6: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi pajsl fenterberembr.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, aha? No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to se vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočách.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.

0: mám sedět pořád sám, když je v tůni místo pro dva? Proč mám sedět pořád sám, když lekničku mám?
1: Proč mám sedět pořád sama, sama mezi chaluhama? Po škvorce chci za muže, on mě ve všem pomůže.
2: Roupi!

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu. Pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. A na... Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srsky.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundoval jí skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mailka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milostivá, co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prosím můžu klopit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
3: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo, tak.
12: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo,
12: vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne.
12: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 douskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě. No.
12: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
12: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
12: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
12: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo,
12: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
12: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
12: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
13: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
12: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
12: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
12: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
13: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně financí Schillerové pod 400 miliardami. Zítra ho po jednání vlády chce představit. Činoherní studio v Ústí nad Labem bude mít modernější osvětlovací a projekční techniku. Švýcarská policie vyšetřuje noční střelbu na taneční akci. Jeden člověk zemřel. Do večera převážně polojasno, přechodně oblačno, teploty až zejména k večeru, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi CNN Prima News. Jeho návrh představí zítra po jednání vlády. Schillerová uvedla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili v uplynulém týdnu. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují tzv. Únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě, říká ministr.
2: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a unikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská uniková doložka Evropské komise na obranu.
0: Schodek státního rozpočtu na příští rok pod 400 miliardami korun očekává i prezident Petr Pavel. Vetovat ho bude pouze v případě, když budou výrazně podfinancované výdaje na obranu. Modernější osvětlovací a projekční techniku bude mít činoherní studio v Ústí nad Labem. Radní schválili dodavateli AVT Group přidělení zakázky za 3 miliony 300 tisíc korun bez daně. Město využije dotaci z operačního programu Spravedlivá transformace. Podle rady města by firma měla zakázku dokončit do konce září. Divadlo bude mít například nové scénické osvětlení s ovládacím pultem a digitální síťovou infrastrukturu k ovládání světel. V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat tamní podnikatelka, která dřív na poště pracovala a projevila zájem o takzvanou poštu partner. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky, více řekla starostka Dubé Irena Žalovičová z ODS.
3: Na konci září bude nějakou dobu pošta úplně zavřená, protože vlastně Česká pošta si musí vyklidit veškeré své věci a musí se celý ten prostor bude zrenovovaný, bude jakoby mít nový nábytek a všechno a musí se to připravit na vlastně otevření.
0: Po noční střelbě do davu na taneční akci na severu Švýcarska zemřela 22-letá žena. Záchranáři převezli do nemocnice 5 lidí, někteří mají těžká zranění. Na sociální síti X o tom dnes informovala švýcarská policie, ta teď pátrá po pachateli nebo pachatelích. Také vyšetřuje motiv činu, variantu teroristického útoku, ale považuje za nepravděpodobnou. Střílelo se na hudební akci ve městě Arau na severu Švýcarska, přibližně 40 kilometrů západně od Curychu.
1: Počasí.
0: Z počátku noci ještě oblačno, postupně se zatáhne, od jihozápadu čekejte postupně déšť a ojedinělé bouřky. Teploty klesnou na 16 nebo 13 stupňů, na horách i na 11 stupňů Celsia. Zítra, tedy v pondělí, po ránu většinou zataženo, ještě s doznívajícím deštěm, během dne budou postupně srážky ubývat a bude až polojasno. Přehánky už jen ojedinělé, teploty zítra do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici z Ostrova u Tise k restauraci v Tiských stěnách. Na Ústecku záchranáři zasahují serpentíně nad restaurací u nehody motorkáře. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: na severu.
1: Vítejte, dobrý den i poslech vám přeje Slavka Brádlová. I dnes pro vás máme spoustu pozvánek, a to velmi pestrých. Pozveme vás do botanické zahrady v Teplicích, na Děčínský zámek, taky do Šluknovského výběžku a možná ještě někam. Krom toho vyspovídáme spisovatele Pavla Bryče a zaposloucháme se do další kapitoly z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců.
0: Český rozhlas Sever.

0: První zastávka dnešního vydání týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever bude v Teplicích, v botanické zahradě. Botanické zahrady plní řadu úkolů, vědeckou práci, ochranu ohrožených druhů, vzdělávání. Ale ta teplická si na bedra bere i řadu dalších aktivit. A to si pěkně s konkrétním příkladem probereme s jejím ředitelem Janem Ptáčkem.
1: Tak samozřejmě těch úkolů botanických zahrad je spoustu. Jmenovala jste tu ochranu ohrožených druhů, to je jeden z našich cílů vůbec, uchovávání genofondu rostlin i těch neohrožených, protože nikdy člověk neví, kdy se ty neohrožené rostliny stanou ohroženými, takže to je jedna z těch věcí. Vzdělávání, to je velice důležité, takže už se nám zase blíží začátek školního roku, takže studenti přijdou do botanické zahrady se vzdělávání. Čeká nový vzdělávací program pro mateřské školky ve venkovní expozici, tak na to můžeme určitě nalákat všechny učitelky v mateřských školkách a předškoláků, protože to bude takový pohybový program, tak to se snad bude líbit. Zároveň určitě ta botanická zahrada má funkci nějakou relaxační, aby si sem lidé šli prostě odpočinout, vychutnali si takový ten prostor, který tady pro ně zkrášlujeme, můžou se sem chodit inspirovat na své vlastní zahrady, protože to samozřejmě zahrada může fungovat takovýmto způsobem. No a čeká nás taky samozřejmě spousta akcí, takže i nějaká jako kultura, nebo ono to je všechno se vším, takže nás zase čeká bohatý začátek podzimu a vůbec celý podzim.
0: Tak pojďme být konkrétní, třeba jedna z nejbližších akcí.
1: Jedna z nejbližších akcí se jmenuje Bylinkové babí léto, bude se konat v sobotu 5. září a v neděli 13. září, máme takhle dva termíny. A vlastně v tento den máme naplánovaný komentovaný prohlídky pro veřejnost, který se věnují aromatickým rostlinám, takže nebude to jenom o koukání a o poslouchání, ale bude to i o čichání a možná i o ochutnávání. Zároveň jsme si připravili takové tvořivé dny pro návštěvníky, kdy si budou moct vytvořit vlastní voňavý pytlíček nebo další produkty spojené s voňavými rostlinami. Zároveň jsme oslovili naše spolupracovníky a partnery, takže každý ten den tady budou trošku jiný vystavovatelé, kdy se budou věnovat právě těm bylinám, budou tady zástupci z levandulové zahrady, takže se návštěvníci opět můžou těšit na levanduly a budou tady zástupci vlastně z čajoven, bude i nějaká ochutnávka nebo i různý vlastně produkty těch bylin, takže kdo má rád bylinky, ty voňavé rostliny, tak ten by měl na tyto termíny zabystřit a přijít do botanické zahrady, protože to tady bude fakt vonět.
0: Nejbližší levandulová zahrada, o které já vím, to je Klapí, tak to je ten váš partner?
1: Přesně tak, levandulová zahrada Anete v Klapí. Už tady byli v červenci, kdy ta akce měla velký úspěch, bylo to vlastně v době, kdy ty levandule kvetou, takže ty návštěvníci sem chodili i za radami, jak jsou ty levandule starat, protože vypadá to snadně, ale ne vždy je to jako úplně jednoduché, zvlášť třeba u té levandule. Takže i tohle, můžou jako přijít jen tak, nebo můžou přijít si zatvořit, poslechnout si o rostlinách, nakoupit si produkty, ale můžou si přijít i pro radu, jak vlastně některé ty bylinky pěstovat.
0: První dnešní host odchází, aby uvolnil místo dalšímu. A tím dalším hostem bude spisovatel Pavel Brič.

0: Spisovatel, textař, básník, pedagog, scénárista a dokonce i hudebník. To všechno si ke svému jménu může přidat další host dnešní Kultury na severu, Pavel Brič. Možná si někteří z posluchačů vzpomenou, že i pro náš týdeník napsal řadu vtipných povídek pod souhrnným názvem Hodinový second hand. Dá se říci, že Pavel Brič a severní Čechy to jsou vzájemně prorostlé duše. Narodil se v Roudnici, bydlel v Mostě, studoval v Ústí nad Labem a momentálně žije v Jablonci nad Nisou. Zkrátka, severní Čechy jsou Pavlu Bričovi souzeny.
1: Ano, jsou mi souzeny a musím říct, že já jsem dneska ráno v 5.34 vyjel z Holešovic vlakem tady na tuto stranu vlastně do Mostu, takže jsem se jako užíval, že člověk projíždí tou Roudnicí, že mojí rodnou, že člověk se dostane do toho Ústí a pak jede vlastně přes ty Teplice, kde jsem taky vlastně strávil mládí. A vlastně to byl první prvoligový fotbalový tým, kterému jsem fandil, když jsem byl gymnazista, takže Teplice. No a dneska jsem samozřejmě Jablonečák, takže fandím Jablonci.
0: Pokud jste jel Krušnohorem, tak v té Roudnici vaší rodné ten vlak ani nestaví. Ale my se zastavíme spíš u něčeho, čemu se ne všichni spisovatelé věnují. A to je autorské čtení. Zajímalo by mě, jestli je to pro vás užitečné, pak třeba i jako pro autora, že tam vidíte tu odezvu bezprostředně, což se jinak těžko stane.
1: Já to mám rád i tady z toho důvodu, že samozřejmě já, když něco píšu, tak si řekněme, myslím, že tady by se mohli zasmát, tady by mohli prostě zvážnit, tady by mohli být dojatí, ale prostě teprve si to ověřím při tom čtení. No a někdy jsem jako překvapen, teda jak fungují úplně jiná místa, než která jsem akcentoval, a mě to vlastně nutí se zlepšovat jako interpret. Já jsem studoval dramaturgii na DAMU a my jsme museli absolvovat nějaká hlasová školení s těmi herci. Já jsem to těm hercům teda za prvé nezáviděl a za druhé mi to přišlo příliš přehnané, že to nebudu nikdy potřebovat, takže jsem chodil za školu a teď toho lituju a teď se to zpětně doučuju. Takže vlastně je to fajn v praxi si zlepšit svůj přednes.
0: A je to autorské čtení toho typu, že přijdete, někdo vás představí, vy si odečtete, co máte v plánu, ukloníte se a odejdete, anebo je tam i ten prostor potom pro povídání, pro besedu, diskusi?
1: Začalo to tak, že já jsem se vlastně snažil opravdu nejprve to první, jako já jsem byl takový jako Franz Kafka za mladá, a zjistil jsem přesně, pokus omyl, že to úplně nejde, že prostě musím navazat komunikaci, takže já už teď opravdu se dá říct, že jsem i ten moderátor, navíc mě to i baví a prostě reaguju spontánně na odezvu a pokud je, tak najednou se utrhnu ze řetězu a já jsem teda v mládí hrál jako amatérské divadlo, ale najednou se mi to jako vrací. No a potom já třeba i tam používám muziku, spolupracuju s muzikanty a v minulosti jsem i zpíval. A teď jsem se zase k tomu vrátil. No a někdy i něco pouštím.
0: Tak my si teď taky něco pustíme a pak se k autorskému čtení Pavla Briče ještě vrátíme.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, týdeník Kultura na Severu a pokračujeme v povídání s člověkem mnoha talentů, ale pro tuto chvíli hlavně se spisovatelem Pavlem Bryčem. Máme téma autorské čtení a mě zajímalo, jak se to vyvíjelo.
1: Já vlastně na začátku řekněme, že mám nějakou koncepci, nějaký nápad. A já jsem si řekl, že chci harmonikáře. Nějak jsem prostě v tu dobu prostě chtěl harmonikáře, a protože jsem v mládí chodil na takovou kapelu Good High Band a tam ten jeden muzikant Zdeněk Souček hrál mimo jiné na akordeon. A potom jako dlouhá léta vlastně akordeon netřímal v rukou a hrál prostě třeba na kytaru, tak já jsem ho přesvědčil, aby ho oprášil a začali jsme nejprve ve dvojici. Takže nejprve mě opravdu provázel jako jenom na akordeon a potom jsem napsal texty, které on zudebnil a pak jsme byli šanzonová dvojice, takovej trošku jako Hapka s akordeonem a Horáček, já ten Horáček. A on potom postavil kapelu Zdar, takže se to rozšířilo. Mě to bavilo, je to takový klezmer, moderní šanson a to mě baví. A mě vlastně nejvíc baví moderní šanson, protože to je vyjádření prostě pro básníka. Takže vlastně nejprve byl nápad, jednotlivec a pak si to tak jako sedlo, že jsme se vlastně sešli i s tou skupinou Zdar.
0: Autorská čtení lec, která už máte za sebou a zajímalo by mě, jestli vnímáte rozdíl publika, jestli třeba, nevím, pražské nebo mostecké, jestli je to jiné?
1: A tak to je složitá otázka, no upřímně nevnímám. Možná, že i tím, jak to jakoby moderuju a jak vlastně reaguju, takže je to přece jenom pro mě trošku jako stres, jako pro introverta, takže jsem v takovém jako nevidím, neslyším, prostě bojuju s tou mezní situací a když potom jako skončí, tak jsem samozřejmě nadšený, adrenalin prostě vyplave. Takže úplně tak to nevnímám. Jsem byl v Mostě s dětmi a byly tam teda samozřejmě ty jejich učitelky dospělé a úplně bych to srovnal prostě s pražským publikem, které taky nedávno jsem prostě měl. Takže myslím, že nevnímám rozdíly. No.
0: Jak bude vypadat program té, řeknu, příští divadelní a autorsko-čtenářské sezóny od podzimu 2026, to se ještě dneska tak úplně přesně neví, ale vy prý máte dokonce jedno takové, řeknu, stabilnější místo.
1: Právě přes vydání a křest případů odvážného kapitana Ajola, tak mi nakladatel nabídl křest ve Velkém Líně, což je takové komunitní kulturní centrum v Libni a mně se to tam velmi líbilo a byl tam nádherný sál a mě připomněl moje divoké grančové doby. A já jsem hned věděl, že tam chci prostě udělat pořád, takže jsem tam četl Nomádské víry z mých ducharských novel a pozval jsem tam právě New Age Zdar, obnovené Zdary, tu šanzonovou kapelu, protože bohužel ten Zdeněk Souček, se kterým jsem psal tu muziku, tak on zemřel a když nás opustil, tak byla rozlučka, vlastně, že se hrály ty staré písničky po roce od jeho smrti. No a kluci, jak si to oprášili, muzikanti, ty písničky, tak chtěli pokračovat. A já jsem toho využil, takže jsem si i zaspíval některé ty texty, co jsem napsal a udělali jsme to v tom Velkém Líně. A protože to mělo úspěch i u těch organizátorů, u těch mlynářů a mezi tím jsem tam i moderoval festival Jeden svět pro školy, tak jsem je jakoby adoptoval za svoji domácí scénu, mám navíc Hrabalou Libeň rád. Takže jsme se domlouvali, že něco zase vymyslíme na podzim a zrovna jsem to skazoval Bubeníkovi Zdaru přes jeho paní, která vlastně mě uvedla na čtení v Mostecké knihovně, že něco spácháme na ten podzim v tom Velkém Líně.
0: Na termín nějakého autorského čtení Pavla Bryče si tedy ještě budeme muset chvíli počkat, ale za to další akce už jsou na spadnutí. Víc po písničce.

0: Kultura na severu.
1: Prázdniny končí, ale hrady a zámky mají ještě plnou sezónu. Ostatně některé objekty, které, jak se říká, jedou celoročně. A patří k nim i zámek v Děčíně, který navíc připravuje bohatý doprovodný program. Pojďme se s jeho ředitelkou Miroslavou Poskočilovou podívat na program zářijový.
2: V září pravidelně máme první zářijový víkend slavnosti vína a myslivosti, kdy sem zveme na zámecké nádvoří vinaře a proměňujeme tady atmosféru na takovou ještě letní a se skleničkou vína. Myslím si, že je to moc hezké, většinou tady hraje cymbálová muzika, takže určitě přijďte i na tuto akci. Ale takovým letošním highlightem, tak jako pravidelně bývá zářijový koncert, tak i letos bude zařazený koncert velké hudební skupiny a je to letos v pátek 11. září skupina Činasky.
1: K té další pozvánce předešlu, že aniž bych tedy chtěla propagovat alkohol, že zkrátka některé báječné nápady se zrodí v hospůdce. No a jeden z těch báječných se zrodil v Rumburku, potvrzuje Romana Kořínková z městského úřadu.
3: Je to pravda, jedná se o akci Tour de Zeleňák a to je silniční cyklistický závod pro širokou veřejnost, který se pravidelně koná vždy první sobotu v září, takže letos to bude 5. září, v sobotu 5. září. A teď se vrátím k tomu, jak jste říkala, jak vlastně Tour de Zeleňák vznikl, takže bylo to před těmi mnoha lety, je to 42. ročník letos, kdy se sešlo v hospodě Zelený strom pro to Tour de Zeleňák 12 chlápků a vsadili se, že projedou na kole celý Šluknovský výběžek. No a tak vznikla tradice tohoto závodu Tour de Zeleňák, který měří 54 kilometrů a vede právě napříč celým Šluknovským výběžkem.
1: Myslíte, že dnes mohou startovat i ženy, nebo je třeba i dětská kategorie?
3: Určitě mohou startovat i ženy a určitě máme i dětskou kategorii, takže můžou se těšit a přihlásit všichni. Je potřeba se dopředu registrovat. Veškeré informace k tomu naleznete na stránkách www.zeleňák.cz. Nejedná se jenom o cyklistiku, ale zároveň bude i doprovodný program, takže návštěvníci se mohou těšit na večerní koncert. A ještě bych možná ráda zmínila, že návštěvnost tohoto závodu je čím dál tím vyšší, takže během minulých let už se nám přihlásilo kolem tisícovky účastníků, takže paráda.
1: V podvečer to pak uzavře hudební program, ale přidám ještě další dvě pozvánky. Ta první bude do Ústí nad Labem na další koncert Svatovojtěžského hudebního festivalu. Zítra od 18 hodin se rozezní varhany v kostele svatého Vojtěcha a bude to autorský koncert Karla Hinera. Vstupné je dobrovolné a výtěžek pomůže postupné renovaci zdejšího unikátního nástroje. No a ta poslední pozvánka pro dnešek, ta nás zavede do obce Povrly, kde 5. září, tedy příští sobotu, budou slavit 840 let. A program začíná už v 10 hodin, budou tam aktivity pro děti, vystoupí divadlo v pytli, taky bude slavnostně otevřena Janačkého kovárna, což je takové vlastně muzeum Povrlů. No a vystoupí v kulturním programu například Monika Bublíková, Adéla Bechyň, Jan Brown a Brownies a Hlahol a Janek Ledecký a Laura a její tygři. No, zkrátka máte se v Povrlech na co těšit 5. září.

Dnes se v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever opět zaposloucháme do úryvku z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavice čte Libor Hruška.

Zapálíš večer pod převisem v temném dole oheň a pavouci s kvapnou váhavostí opouštějí pukliny. Skála je začíná pálit do tlapek. Na strop tmavého převisu uložili shluky hebkých vajíček. Bílé kokony svítí z černé skály jako hvězdy. Posvítíš svíčkou a zazáří jasněji. Někdy v jejich seskupení poznáváš známá souhvězdí. Častěji se na kamenném nebi objevují souhvězdí nová, jen pro tebe stvořená. Jižní sedmidrak. A pak už jen ležíš a oheň vrhá na strop převisu záře a stíny. Z voštin, otvorů a lišt stropu vystupují bizarní obludy, vždy na vteřinu, pak zmizí ve tmě. Tataři a velbloudi, tváře zemřelých, příšery. Suché dřevo jasně hoří, jen vítr vniká pod převisy a kous vane chvíli sem, pak zase tam. Vítr se zvedne, oheň jasněji zaplane a tehdy se pod Tatarem objeví na okamžik na skále i kůň. Právě ona zvláštní psaneckost zadní země bývala přitažlivá i pro mě. Možná byla vyvolána osamělostí roklí nebo snad blízkostí státní hranice střežené v 50. letech drátěnými ploty, možná i předpisy chráněné krajinné oblasti či policajty, kteří se po válce usídlili v bývalém knížecím zámečku na Tokáni. O sobotách a nedělích tam mladí strážníci, muselo se jim říkat příslušníci, úporně střežili tlusté manželky a děti svých nadřízených, kteří se tam přijeli z města nalokat čerstvého povětří. Tehdy legitimovali každého, kdo Tokáním procházel. Zběsile se vyptávali, podobně vosám rozzuřeným předbouřkovým vedrem. Když nadřízení odjeli, mladí tokánští strážníci zlenivěli. Pamatuji se, je to víc než 20 let, že jeden z nich mi o samotě svěřil podivuhodnou myšlenku, že dobrý příslušník musí mít hlavně jasno v náboženských otázkách. Zdá se, že po této stránce by byl nejlepším příslušníkem svatý otec. Dosud je to svobodná země. Spousta dřeva, málo vody. Dřeva se všude válí nesmyslné množství, jako by šílenec pokácel a rozřezal kmeny na různě dlouhé kusy, metrové, dvoumetrové i delší, ale nesrovnal je, nechal je ležet, neodvezl. Pokácené kmeny neleží na pasece, ale v hustém lese, který předtím musel být mnohem hustší. Snad je to památka nadávné lesní probírky. Různě trouchnivějí, propadají se do mechu a plísní, nelze je rozlišit od vývratů a polomů, stromy se válejí všude a při návratu z dvoudenní cesty zadní zemí bolí nohy. Při průstupu roklemy je nutno je zvedat 10 000krát a překračovat padlé kmeny. Na dnech roklin mechatá voda, kolem skály přes průrvy svalené stromy. Těžká, krásná chůze. Ve všední den, hlavně za hlubokého podzimu a v první zimě, je ale na Tokáni krásně, ticho. Stojí tam i další staré domy, které pamatují jeho jasnost knížete Kinského. Bydlíval jsem v nich někdy v ten mírný předzimní čas. V posledním domě, hájovně při cestě k panenské jedli, čas pomalu plynul jako v minulém století. Buková polena, knížecí kachlová kamna podobná obrovské zelené vosí báni. Tehdy bylo také možno opatrně a tajně vstoupit ze střechy policejní budovy do původní, několik století staré baldujte, jeskyňky vysekané ve skalní stěně, odkud knížecí lovci před staletími naslouchali tokajícím tetřevům a snad odtud i do terčů stříleli. Po této jeskyňce dostala lesní samota jméno na Tokáni. Skalami a skalními terasami se v roklích vinou podskalní chodníčky. Podskalníčky.
Kdysi krásné, pro knížátka tesané lovecké pěšinky zadní zemí, s titěrnými schůdky pro hraběnky a komtesy, dnes ale udržované jen jeleny a kanci. Splynuli s krajem. Podskalníčky umně obcházejí skály, mizí v tmavých průrvách a vycházejí z nich na druhé straně do další rokle. Náhle je vše zarostlé vejmutovkou a hasivkou, zavalené padlými břízami. Zdá se, jako by komtesy nikdy nežili. Minuli doby knížat, nadešly doby prasat. Černá zvěř nechodí ale jen po bývalých knížecích pěšinkách. Drž se v neschůdných roklích jejich stezek a projdeš všude. Její chodníky míří často do tak úzkých a strmých puklin ve skalních stěnách, že by tě nikdy nenapadlo v nich hledat průchod. Kudy ale projde prase, projdeš také. Zvolíš-li zdánlivě širokou a pohodlnou chodbu mezi skalami bez prasečích stop, neprojdeš. Chodba náhle končí skalní stěnou. Zdá se to potvrzovat starou pravdu, že do nebe vedou jen úzké branky. Na cestě se mokrým sněhem neúhybně vyne stopa osamělého kance celé kilometry údolím Brtnického potoka. Prase rázovalo jen několik chvilek před tebou krokem stejně dlouhým, jako je tvůj. Černý generálmarš. Zadní země je sový kraj. Při usínání v lese o pozdních velikonocích, kdy sníh těžce leží už jen v pryskyřičné rokli, volá z růžové zahrady kulíšek nejmenší, vzácný pták. O několik desítek metrů níž sedí na uschlém smrku rousný síc, nehojný pták. I on volá bez ustání, ale je divoké povětří. Otočí-li hlavu k tobě, slyšíš ho, jako by seděl vedle tebe. Ale zahledí-li se na tmavý vosý vrch, zní jeho hlas z veliké dálky. Větrný sový dvojspěv. O rok později, při časnějších a chladnějších velikonocích, točí hlavou a vrtí se ve větru jiný kulíšek, titěrná, vrabci podobná sova. Sedí na borovici vysoko nad krajem. Do můstkové rokle přichází s jeho hlasem studené severní jaro. Pak přijde podzim a sedíš koncem října na sový vyhlídce nad sový jeskyní. Na skály a stromy se snáší šero. Náhle nečekaně začne houkat vír. Zdá se to podivné, na podzim a na sový vyhlídce. Ale není to asi nic mimořádného, vždyť zadní země je sovým krajem. Ve stejný říjnový čas daleko odtud jiný vír ve sněžné rokli tě vytrhne v 5 ráno ze spánku. Je hluboká tma a popel v ohništi vychládá. Jakoby tě ten velký pták svým hlasem volal z jánských převisů k nočnímu poslednímu soudu. Svírá tě pocit, že jsi v tu hodinu ve vesmíru sám.

Vyslechli jste další část četby z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici četl Libor Hruška. Pro dnešek je to z týdenníku Kultura na severu všechno. Tak přijďte poslouchat zase za týden v první zářijové neděli ve stejný čas na stejných vlnách. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavka Brádlová.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Dobrovolníci dnes v jezeře most pohřešovaného paddleboardistu nenašli. V Letímkyně a v zahradě Českého rozhlasu v Ústí nad Labem bude možné příští rok pořádat akce po 10. hodině. Žáci Liberecké základní školy v Kaplického ulici v září nenastoupí do náhradní budovy. V noci zpočátku ještě oblačno, postupně déšť a ojediněle bouřky, teploty klesnou i k 11 stupňům. U zpráv vás vítá František Janačík. Dobrý podvečer. Dobrovolnické pátrání v jezeře Most a jeho okolí po pohřešovaném chlapci výsledek nepřineslo. 19-letý mladík na paddleboardu zmizel v jezeře při bouřce 4. srpna. Dnešní akce se účastnila stovka dobrovolníků, převážně potápěčů.
3: To, že se někomu něco stane ve vodě, to hrozí v každému z nás, kdo prostě do té vody chodíme, tak si myslím, že je důležitý prostě pomoct.
4: Maximilián Kalfus přijel z Prahy. Do 70 metrů hlubokého jezera Most se ponořil poprvé.
3: Je to velká hloubka, já mám třeba certifikaci jenom do 40, takže já bych ani tak hluboko nesměl.
4: Organizátoři se snažili o bezpečnost dobrovolníků, říká iniciátor akce Petr Macinský.
5: Máme tady záchranného potápěče, máme tady lodě, máme tady přistavené sanitky.
4: Do vody mohli jenom dvojice a nejdéle na hodinu. Jezera Most, Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Vedení Ústí nad Labem rozšíří místa, kde je možné pořádat akce i po 10. hodině večer. Radní schválili úpravu zásad pro změnu doby nočního klidu. Pořadatelé akcí konaných příštím roce musí o zkrácení doby nočního klidu požádat do konce listopadu. Dosud bylo možné přesáhnout 22. hodinu na Větruši, také u jezera Milada, v městských sadech na Mírovém náměstí a na hradě Střekov. Radní k tomu přidali areál letního kina a zahradu Českého rozhlasu Sever. Řekl to náměstek primátora Tomáš Vlach z hnutí ANO s tím, že je vždy nutné doložit souhlas vlastníka pozemku. Liberecká základní škola Kaplického se musí do začátku září znovu nastěhovat do své budovy. Kvůli rekonstrukci měli žáci od září nastupovat do náhradní budovy v ulici Mařanova. V červnu do ní proto škola už přemístila veškeré vybavení. Tento týden ale hasiči náhradní budovu neschválili pro školní provoz. Základní škola se tak musí i s nábytkem opět vrátit do doubí. Podle ředitele školy Pavla Zeronika ale stavební práce výuku neohrozí. Nepálci v zasažené oblasti stále doufají, že se jim podaří najít jejich přeživší příbuzné. Záchranné akce pokračují v Nepálu i čínském Tibetu. Ničivá povodeň se oblastí přehnala ve středu, obětí už je na 750, převážně na nepálské straně. Pohřešovaných jsou stále tisíce. Záchranáři se mimo jiné zaměřují na jeden z tunelů budovaných na řece Tríšulí. Před povodní se v něm mohlo schovat až 300 dělníků.
2: Počasí.
1: Počátku noci ještě oblačno, během noci se postupně zatáhnou, přidá se od jeho západu déšť a ojediněle bouřky. Teploty klesnou na 16 nebo 13 stupňů, na horách i k 11 stupňům Celsia. Zítra, tedy v pondělí, čekejte po ránu většinou zataženo s deštěm, přes den budou srážky ubývat, postupně bude až polojasno. Přehánky pak jen ojediněle a jen na horách. Teploty zítra do 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici mezi restaurací v Tiských stěnách na Ústecku k ostrovu Utise na Ústecku záchranáři stále řeší v serpentíně nad restaurací nehodu motorkáře. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
6: Příjemnou poslední prázdninovou neděli vám z klubu Country and Western. Od mikrofonu opět po týmu přijela Láďa Svoboda. Dnešní vydání bude standardní, i když trochu smutné, protože i my tady v klubu Country and Western budeme tak trochu vzpomínat na ty nejúspěšnější záležitosti, a nejen ty nejúspěšnější, ale hlavně kvalitní hudbu od zpěvačky Dolly Parton. Doufám, že vás ten dnešní klub Country and Western bude bavit a nemůžeme začít jinak, než právě tou Dolly Parton. Příjemný poslech.

Tak to byla jedna z nejznámějších písní zpěvačky Dolly Parton, která vyšla v roce 1980 jako ústřední melodie ke stejnojmenné úspěšné komedii, tedy Od 9.5, 9 to 5. No a skladba se stala okamžitě obrovským hitem a proto jsme právě touhletou písničkou začínali. Od Dolly Parton vám dnes nabídnu ještě další skladby, ne tak známé, alespoň tedy některé, a samozřejmě se podíváme na nějaké zajímavé milníky z jejího života. Jenom připomínám, že nás opustila 25. srpna, což bylo v úterý. Tak, než se k tomu ale dostaneme, dnes nás čeká hitparáda Hot Country Songs časopisu Billboard, 35. týden. V té hitparádě nedošlo k velkým změnám, nicméně je tu jedna velmi zajímavá, možná trochu symbolická záležitost, které se dostaneme. 10. místo, Loving Life Again, aktuálně tedy Ella Lingley. Tady je.

Tady ještě budeme slyšet celkem čtyřikrát, protože její ta top desítka hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard v uvozovkách plná. Deváté místo, minulý týden byl také devátý, tahle píseň, tedy Down 3 od Morgana Wallena, byla také nejlépe šestá, nicméně teď mu patří to deváté místo, no a Morgan Wallen tady bude také ještě několikrát zpívat. Deváté místo, Down 3, jak jsem řekl, Morgan Wallen.

Tak to byl Morgan Wallen, slíbil jsem, že ho uslyšíte ještě párkrát, tak to se samozřejmě splní, ale až v té druhé polovině dnešního vydání klubu Country and Western. Teď vás čeká pro změnu po druhé Ella Lingley, ale ta písnička patří hlavně zpěváku, který se jmenuje Coetzel. Ella Lingley je tam v podstatě pouze jako host, jmenuje se Jaded a je na 8. místě. Minulý týden měla v klubu Country and Western premiéru.

Jeden ze dvou duetů už máme tedy za sebou, zpívali nám Kouvecel a Ella Langley a teď nám bude zpívat ze 7. místa zpěvák Luke Combs s písničkou Be By You, ta byla nejlépe druhá.

Dospívala Ella Lingley v klubu Country and Western a jak jsem slíbil, v tuto chvíli se budeme věnovat zpěvačce, která se narodila 19. ledna v roce 1946 a jak už jsem řekl, zemřela 25. srpna, to znamená před pár dny. Dolly Parton odešla ve věku 80 let a můžeme říci, že její kariéra, která začala v roce 1959, byla opravdu předlouhá a já jsem osobně čekal, že ji tu ještě minimálně 10 let budeme mít. Nestalo se tak, v podstatě od toho úterka jsou média o podrobnostech života Dolly Parton plná. Já jsem někde vyhrabal, že příčinou úmrtí měla být rakovina, ale to si myslím, že není vůbec důležité. Důležité je, že už tady ta zpěvačka nás svým hlasem oblažovat nebude. Nicméně zanechala za sebou velkou spoustu písní a to si myslím, že je opravdu poklad. My jsme v úvodu klubu Country and Western slyšeli písničku 9 to 5, což je jedna ze čtyř písní, které jsou uváděny jako ty nejslavnější. Vy si určitě vybavíte písničku I Will Always Love You, nejen kvůli Whitney Houston, ale i kvůli tomu, že tahle píseň je opravdu také skvostem. My si ji pustíme na závěr dnešního klubu Country and Western v takovém velmi povedeném duetu s Vincem Gillem. Nicméně teď nás čekají dvě písně, které jsou tak trošičku mimo ten hlavní proud. Ta první se jmenuje Creepin' In. Je to písnička, kterou Dolly Parton zpívala společně se zpěvačkou Norah Jones. Je z roku 2004 a samozřejmě je to proto, že Norah Jones si Dolly Parton pozvala na své, myslím, že to bylo druhé studiové album Norah Jones, a to proto, že Dolly Parton byla velkým vzorem právě pro tuhletu zpěvačku a sama Norah Jones mluví o tom, že jí k téhle písni inspirovaly bluegrassové skladby z alba Dolly Parton The Grass The Blues z roku 1999, které údajně velmi nadšeně s kapelou poslouchala. To vás čeká za chviličku a hned potom písnička Peace Train, to je zase moje oblíbená záležitost z roku 1996. Je to taková cover verze písničky Cata Stevense, která byla dokonce nominována na Grammy. Když už jsme u těch cen, tak kdybychom tady měli vyjmenovat, co všechno Dolly Parton vyhrála, tak bychom tady byli opravdu velmi dlouho. Co je zajímavé, že v téhle písni Dolly Parton doprovází jihoafrická kapela Ladysmith Black Mamba Zoo a ti vzpomínali na to, že když se tahle ta skladba nahrávala v New Yorku, tak Dolly Parton samozřejmě s nimi nějakou dobu hovořila a pak odešla a přišla za chviličku v úplně jiném outfitu a že to byla taková zajímavá zkušenost, kromě nahrávání písně s Dolly Parton, také taková malá módní přehlídka. Tyhle dvě písně vás teď čekají, takže Creepin' In Dolly Parton s Norah Jones a potom písnička Peace Train z alba Treasures z roku 1996. Dolly Parton v klubu Country and Western.

klubu Country and Western. Jak jsem řekl, nechtěl jsem se pouštět do těch věcí, kterých je v médiích plno, protože jak na sociálních sítích, tak ve všech hlavních médiích se o Dolly Parton psalo a ještě psát bude. Je spousta v úvozovkách tedy oslav nebo vzpomínkových záležitostí na Dolly Parton. Byla to opravdu nevídaná osobnost a ve Spojených státech to ještě bude hodně dlouho rezonovat. My jsme v klubu Country and Western, ale v 35. týdnu hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard a jsme u 5. místa a teď nám budou zpívat ti, kteří zpívají v té top 10 velmi často. Morgan Wallen nám bude zpívat po druhé a Ella Lingley už po třetí. Jejich duet se jmenuje I Can't Love You Anymore.

Druhý duet z té top desítky hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard máme za sebou. Obstarali ho Ella Lingley a Morgan Wallen. No a Morgana Wallena si tady necháme, protože na čtvrté místo ze třetího klesla písnička Been Be Now, která se nedávno v té top desítce objevila. Takže Morgan Wallen po třetí a naposledy.

Dospíval nám Morgan Wallen a pokud posloucháte pozorně, já jsem tady na začátku se jen tak zmínil o tom, že v té dnešní hitparádě Hot Country Songs časopisu Billboard nebo v tom 35. týdnu máme jednu anomálii nebo jednu zajímavou věc, kterou jsem tady už dlouho neviděl, možná, že nikdy, ale to samozřejmě neříkám 100%, protože to bych se musel podívat opravdu těch 23-24 let zpátky, co existuje klub Country and Western. A tu anomálii je to, že na prvních třech místech hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard jsou jen ženy. Víte, že jsem tady několikrát v minulosti žehral na to, že je to v podstatě taková mužská záležitost, ale v posledních měsících také díky Ella Lingley se konečně ženský hlas do této desítky dostal a tento týden máme na prvních třech místech jenom ženy. To je skvělé a začneme třetím místem, na které klesla z druhého Taylor Swift s písničkou I Know It, I Know You.

Taylor Swift na třetím místě, na druhém místě ku podivu Stella Lefty, což je mladá nadějná zpěvačka s písničkou Boston. Ta byla minulý týden čtvrtá a vyšvihla se na druhé místo. Je to obrovský úspěch pro tuhletu mladou zpěvačku.

Tak to byla písnička Boston, nebo Boston, jak chcete. Na druhém místě hit parády Hot Country Songs z časopisu Billboard. No a jedničkou je stále píseň, kterou tu slýcháte velmi často, písnička Choose in Texas, kterou pochopitelně zpívá Ella Lingley. Tak tady je.

budeme pomaličku končit s dnešním vydáním, nicméně jsem slíbil Dolly Parton a Dolly Parton se s námi pomyslně ještě rozloučí dvěma písničkami. Jednou velmi slavnou, to už jsem tady říkal, v roce 1973 přišla Dolly Parton s písničkou I Will Always Love You, stala se okamžitě hitem a samozřejmě Whitney Houston tomu hodně pomohla. Nicméně v roce 1995 naspívala Dolly Parton tuhletu písničku jako duet společně s Vincem Gillem. Je to krásná verze, tak tu si za chviličku pustíme. No a po ní ještě jedna věc. Můžeme říci, že to je jedna z posledních nahrávek Dolly Parton, písnička Butterfly, kterou naspívala společně s kapelou Zac Brown Band v roce 2025, tedy loni, a bylo to v září. Takže Dolly, ať je ti země lehká a vy si vychutnejte tyhle ty dvě nádherné písně. Já se loučím, mějte se hezky a za týden v klubu Country and Western na Českém rozhlasu Sever se opět těším na slyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně klesla podpora, rostou naopak Starostové. Sucho na Litoměřicku letos výrazně snížilo úrodu kukuřice na siláž. Záchranáři dál hledají lidi z převrácené lodě u severního Kypru. V noci bude zpočátku ještě oblačno, postupně čekejte déšť a ojedinělé bouřky. Teploty klesnou i k 11 stupňům. U zpráv vás vítá František Janačík. Dobrý večer. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem přibližně 30% hlasů. Jeho podpora ale od počátku roku mírně poklesla, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí Starostové a nezávislí si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna účastnila přibližně 1000 respondentů. Zemědělské družstvo Klapí na Litoměřicku bude mít letos výrazně nižší výnos silážní kukuřice. Běžně sklízí kolem 45 tun z hektaru. Letos by to mělo být jen kolem 25 až 30 tun. Více řekl ředitel družstva a současně předseda krajské agrární komory Otakar Šašek.
2: Teď už se sklízejí kukuřice, které se sklízejí taky dřív než předchozí roky, protože v podstatě nedozrály, uschly. Je tam velký problém poměr škrobů cukru v zrně, což má velký vliv na stravitelnost.
0: Silážní kukuřici družstvo využívá jako krmivo pro dobytek. Kvůli nižší úrodě podle Šaška hrozí problémy se zajištěním krmiva a udržením počtu kusů dobytka. Nejméně 7 lidí zemřelo u pobřeží severního Kypru poté, co se s nimi převrátila loď. Na palubě bylo téměř 270 cestujících a členů posádky. Po 23 lidech záchranáři stále pátrají. Informovali o tom tamní úřady. Soukromý trajekt směřoval ze severokyperského města Kyrenia do tureckého přístavu Taşhoudžu. Na videích z místa neštěstí jsou vidět lidi v červených záchranných vestách, jak sedí nebo stojí na převrácené lodi. Úřady k nim vyslali plavidla pobřežní stráže a taky soukromé lodě, ty je pak dovážely zpět na břeh. Turecká státní agentura Anadolu napsala, že loď se začala hned po vyplutí z přístavu v Kyrenii nabírat vodu. Islandská vláda v tomto volebním období neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka země Kristín Frostadóttirová po vyhlášení výsledků referenda. Islanďané v něm rozhodli, že nechtějí, aby kabinet rozhovory s Evropským blokem obnovil. Šéfka vlády také dodala, že ostrovní stát bude i nadále v rámci evropského hospodářského prostoru vztahy posilovat.
1: Počasí.
0: V noci se postupně zatáhne, čekejte i déšť a ojedinělé bouřky, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra bude po ránu místy i deštivo, během dne se vyjasní až na polojasno. Teploty zítra do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústecké ulici Žukovova se u křižovatky s ulicí Karla IV. Srazila 3 osobní auta. Omezení mezi Huntířovem a Starou Oleškou na Děčínsku jsou tam zúžené. Pruhy kvůli stavbě splaškové kanalizace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová, Alenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek. Kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
1: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala. A už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
0: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
1: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
0: Proč se to stalo?
1: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
0: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní? Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
1: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
0: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
1: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
0: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
1: 4.
0: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
1: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
0: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
2: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Hmm. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci, právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My to hodně vydržíme. On ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá. Jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo, já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré, my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc. A pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro,
2: hustý, ano,
1: a to asi
2: tak.
1: Není tak časté.
2: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebezáchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat s nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonale ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Začínají Evropské dny židovské kultury, kdy má Maharal Yahrzeit a co nabídl Štetlfest. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Co má společného judaismus s láskou? To je otázka, kterou si letos položili organizátoři Evropských dnů židovské kultury. Ty se konají během podzimu po celé Evropě. Zvou k objevování různých podob lásky, od té romantické a rodinné až po lásku k tradici, komunitě, vědění a člověku jako takovému. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z Federace židovských obcí v České republice, která u nás akci koordinuje. Dobrý večer. Proč organizátoři letos zvolili právě téma lásky?
2: Dobrý večer. Láska je velmi univerzální téma, kterému každý rozumí a každý si v něm může najít něco svého. Zároveň téma nabízí velké množství způsobů, jak ho představit, ať už od lásky partnerské a rodinné, přes lásku k tradici, hudbě, literatuře, po lásku k Bohu, komunitě nebo druhému člověku. A láska je téma, která dokáže spojit velmi rozdílné přístupy i různé generace.
1: Kdo vlastně Evropské dny židovské kultury na celém starém kontinentě organizuje?
2: Na evropské úrovni Evropské dny židovské kultury zastřešuje a koordinuje Evropská asociace na ochranu a podporu židovské kultury dědictví a v České republice je pak koordinátorem Českého programu Federace židovských obcí, která se do projektu zapojuje už od roku 2003 a důležité je, že nejde o jeden festival na jednom místě. A do programu se po celé České republice zapojí židovské obce, synagogy, muzea, města, kulturní instituce a další organizace.
1: Co konkrétně je na programu v Česku?
2: Český program je poměrně pestrý a zahrnuje koncerty, přednášky, komentované prohlídky, výstavy a další kulturní akce. Do programu se zapojí také synagogy, která Federace židovských obcí spravuje v rámci projektu Deseti věst. A v programu najdeme například koncerty v Polici u Jemnice nebo v synagoze v Úštěku, festival židovské kultury v Krnově, programy v Třebíči, Děčíně, Kolíně a na dalších místech. Z dalších akcí bych určitě ráda zmínila komentovanou prohlídku výstavy Burning Love, Izrael objektivem Karla Cudlína v Klausově synagoze v Praze. A velmi zajímavé mi přijde také zapojení mladé generace, protože v děčínské synagoze se v říjnu uskuteční výstava studentských fotografií na téma láska, kterou připravili studenti střední školy řemesel a služeb v Děčíně. A kompletní program v České republice najdete na webových stránkách Federace židovských obcí.
1: Evropské dny židovské kultury se konají od roku 1999, to už je skoro 30 let. Dá se nějak zhodnotit jejich přínos?
2: Určitě. Myslím, že za těch téměř 30 let se podařilo ukázat, že židovská kultura není jen otázkou historie a památek, ale je živou a různorodou součástí evropské kultury. Evropské dny navíc vytváří prostor pro setkávání, dialog a poznávání. Lidé mohou navštívit synagogy, výstavy, koncerty a objevit něco, co třeba dosud neznali. A právě v tom vidím jejich hlavní přínos, že přibluží židovskou kulturu lidem, kteří by se s ní jinak třeba vůbec nesetkali.
1: Říká projektová manažerka Federace židovských obcí Tereza Kotláriková. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer.
1: Slovo hora označuje v balkánských zemích lidový skupinový tanec a svou taneční horu měli i Židé. Zvlášť populární se stala po založení státu Izrael v jeho kibucnickém hnutí. Autorem hudby je izraelský skladatel Mark Lavry.

0: Jméno Maharal některým z vás možná nic neřekne, ale když uslyšíte Rabbi Lev, určitě budete vědět, že je řeč o legendárním tvůrci Golema. Jehuda Leva ben Becalel byl ale především učenec, pedagog a filozof. Působil jako vrchní moravský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze, kde roku 1609 zemřel. Na 31. srpna připadá jeho Yahrzeit, tedy den, kdy si jeho úmrtí připomínáme. Maharalovo učení už léta studuje vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Natáčela s ním Daniela Brůhová.
1: Zajímá mě, čím pražský Maharal zaujal rabína Karola Efraima Sidona.
2: Zaujal mě tím, že ta Tora je z hlediska literárního, já jsem vlastně literát. Je to úžasná věc. Něco, co je výjimečný v celé literatuře, je to vlastně jako poselství z dávné minulosti do budoucnosti. Jo. Celá ta Tora obsahuje poučení pro celé generace až po ten příchod Mesiáše. Ten výklad toho, to už je potom věcí každého učitele a pražský Maharal, bych řekl, je skutečně fantasticky upřený ke smyslu, co ta Tora a co ty Midraše, jaký mají smysl. I tím bych řekl, je Maharal důležitý pro širovské myšlení a konec konců pro lidské myšlení.
1: Maharal byl také vynikajícím pedagogem, který ovlivnil nejen židovský svět.
2: Založil ješivu u Beit Midrash, poté, co byl vrchním rabínem v Poznani, tak se zase vrátil zpátky jako vrchní rabín pražský a zemřel tady a proto je to pražský Maharal.
1: Důležitým spisem Maharala je modlitební sidur pražské obce.
2: Ten sidur pražský je jenom záminkou k tomu, aby tam byl pořízený výtah z komentářů pražského Maharala k jednotlivým modlitbám. Čili je evidentní, že ta modlitba pro ně hrála eminentní roli a taky jak ne. Ta modlitba to je otázka služby a projev lásky k Bohu. A taky i bych řekl postavení člověka jako takového vůči Bohu jako takovému. To je jedna z jeho základních premis, že ten člověk je závislý na svém stvořiteli, ergo z toho plynou i jeho povinnosti chválit toho, kdo ho stvořil. Že?
1: Řekněte, je známý pražský Maharal i za hranicemi Česka?
2: Už jenom v Izraeli patří k součásti výbavy nábožensky vzdělaných lidí. Když se řekne Maharal, tak to je úplně jasný a není to jenom Golem.
1: Zastavme se u Golema ve spojení s Maharalem.
2: Co já vím, tak se to slovo Golem objevuje jako v rámci citátu a vůbec ne v souvislosti se stvořením Golema, ale se stvořením člověka. Bůh nejdříve vzal prach, udělal z něho Golema, to znamená syrovou hmotu a z ní by potom už dělal další kroky ke stvoření člověka. Z těch jeho spisů nelze usuzovat na to, že by s tím Golemem měl, ale měl samozřejmě výbavu k tomu, aby se tím zabýval. Ten Golem je patří k té židovské tradici taky. On možná mnohem líp než dokoliv jiný věděl, jak je třeba to chápat.
0: Debka Hillel, tak izraelští skladatelé Ben Ze'ev a Efi Netzer nazvali svůj doprovod k tradičnímu kruhovému tanci.

0: Starobylý kabalistický rituál Goral Hagra se podle tradice vykonává jen ve chvílích nejvyšší nouze. Pomocí náhodně vybraného verše story má odhalit odpověď na palčivou otázku. Letošní Štetlfest uvedl poprvé v Česku stejnojmenou inscenaci, která vychází ze skutečné události. Krátce po vzniku státu Izrael rabín Ariel Levin obřad provedl. Pomohl tak určit ostatky padlých vojáků jednotky Lamed He, která se marně pokusila doručit zásoby židovské osadě obklíčené arabskými bojovníky. Inscenaci přibližuje Martina Pouchlá.
1: Listopad 1947. Valné shromáždění OSN přijalo plán na rozdělení Palestiny. Nesouhlas arabských států s rezolucí ale vedl k první arabsko-izraelské válce. Právě v této době se 35 bojovníků, zdravotníků a dalších lidí vydalo dopravit zásoby do odříznutých židovských osad. Cíle nedošly, protože všichni do jednoho byli zabiti. Až po válce, po roce a půl, bylo možné ostatky padlých důstojně pohřbít. Jenže bylo těžké určit, které ostatky patří kterému muži. A tehdy pomohl rabín Levin.
2: Byl to výjimečný rabín, který tento obřad uměl provést. Je to totiž rituál, který se v tajnosti předává z generace na generaci mezi jeruzalémskými učenci. Vykonal jej 11krát. Otevřel svitek Tóry a odpočítával verše. A 11krát verš obsahoval jméno nebo nějakou narážku na jméno jednoho z padlých vojáků. A výsledky jsou dodnes vyryté na jejich náhrobcích na vojenském hřbitově.
1: Vypráví příběh představení Goral Hagra režisér Yoav Michaeli. Příběh je důležitou součástí izraelské historie, ale také osobní historie samotného režiséra. Mezi padlými byl totiž jeho strýc. Inscenace je tak plná detailů, které jsou pro něj velmi osobní.
2: Například je tam scéna, ve které přijde voják a předá rodičům dopis. Sněží a potom se objeví označení ulice. A to je název ulice, kde bydleli můj dědeček a babička a kde se dozvěděli tu zprávu.
1: Yoav Michaeli se rozhodl téma uchopit po smrti svého otce.
2: Byl to velmi zakládající mýtus izraelské společnosti, mýtus odvahy, padlých vojáků, toho, že člověk udělá všechno pro splnění mise a také ideálů a mýtů, které jsou v izraelské společnosti přítomné dodnes. Můj otec tomu zasvětil celý svůj život, byl předsedou výboru pozůstalých rodičů, dělal pomníky, vydával pamětní knihy, dělal to celý svůj život. A když zemřel, přemýšlel jsem, jak bych mohl pokračovat v jeho odkazu. A můj jazyk je divadlo, takže jsem to udělal jediným způsobem, který znám.
1: Představení hraje divadelní soubor z Fringe Theatre z Beerševy. Dokumentární záznamy doprovází projekce a tělesné herectví beze slov. Audiovizuální podívaná cestuje po různých koutech světa.
2: Například v Jižní Koreji se s tímto představením velmi silně ztotožnili, protože ve stejné době také prožívali válku a témata pozůstalých rodičů a padlých vojáků v nich velmi silně rezonují.
1: Hlavním poselstvím představení je podle autora touha po míru.
2: Izrael je v neustálém válečném stavu. Jsou období, kdy je války víc a období, kdy je více klidu, ale je to pokračující konflikt. A my se s tím musíme vypořádat, musíme ho ukončit. Musíme najít způsob, jak žít v míru a to je moje přesvědčení.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Židovská obec v Olomouci má od 23. srpna novou Tóru. Radostný průvod je za doprovodu živé klezmerové hudby vnesl od židovské brány do sídla židovské obce v Olomouci. Psali v Izraeli sofer Ze'ev Wachsberger, ale úplně poslední písmena se dopisovala přímo na místě. Americká nezisková organizace Sefaria, která provozuje největší bezplatnou online sbírku židovských textů a překladů na světě, nově zpřístupnila nástroj nazvaný knihovní asistent. S využitím umělé inteligence čerpá z téměř 390 milionů slov a usnadňuje orientaci v židovských textech 3000 letí. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Pacientka utrpěla při císařském řezu v Pražské Bulovce popáleniny. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Pacientka utrpěla v úterý 25. srpna při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost potvrdila. 24letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evistolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
2: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
0: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ vyšetřuje. Ve Velvarech na Kladensku bude muzeum českých dobrovolných hasičů. Věnované bude i zakladateli tamního sboru Karlu Krónovi. Město chce výstavu otevřít na podzim ve staré hasičské zbrojnici. Tu dělníci přes léto opravovali. Vyměnili tam například okna, rozvody elektřiny a opravili omítky.
1: Sport.
0: Právě v těchto minutách začali fotbalisté Sparty a Slávie hrát první derby v nové ligové sezóně. Tým z Letné, který je dnes domácí v tabulce, ztrácí na celek z Edenu 2 body. Derby se letos hraje oproti minulým sezónám nezvykle brzy. Mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
3: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezónu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velejí prostě každýho porazit.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna pozor, před sjezdem na Zruč nad Sázavou na 55. kilometru je ve stoupání nepojízdné auto. A na D1 pozor i na příjezdu do Brna z Vyškova u Holubic na 210. kilometru se dojíždí do kratší kolony a prudce se tam brzdí. Na D11 se vázne provoz u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru se popojíždí v omezení. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách je tu pořad Zámecké léto.
1: Zámecké léto.
4: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Německé léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální.

0: hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako lehollince přiměření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
1: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní. A teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
1: Jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takovýho něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromný hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ocítil ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
3: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
4: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu. Jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou, s tekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
3: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
4: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
5: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
4: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
5: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
4: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují, ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
5: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
4: No to mě dělá.
3: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
4: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
5: Aha.
4: Tak se dobře dívejte.
5: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
4: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
5: Fakt?
4: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak mi víte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednu přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hosti. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků před derby pražských S. Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola US Open. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na derby se Spartou. To začalo ve 20 hodin. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
2: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn pro přestupek.
0: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny v Praze 6. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé městské části. V budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok, říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
3: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
0: Vedení kolínské radnice připravuje modernizaci semaforů na dalších třech křižovatkách a jednom přechodu v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu a měla by tak přispět k větší plynulosti dopravy. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou přes 21 milionů korun. Nabídky očekává do poloviny září. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková vypadla na US Open v prvním kole dvouhry. Rachimovové z Uzbekistánu podlehla ve dvou setech. Naopak Jiří Lehečka do druhého kola postoupil. Španěla Pabla Kareňa porazil 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a může příště hrát s Tomášem Macháčem. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Poděbrady. Před omezením na 35. kilometru se dojíždí už jen do kratičké kolony. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Beroun Centrum. Na 17. kilometru je odstavené auto s defektem. Řidič mění kolo a kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 Chomutova do Mostu u Kamenného rybníku narazilo auto do svodidel. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem. Jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový k tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, kteří nemají žádný medaile, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na more, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánuš, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, to musím říct. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový, řekněme, něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou prostě vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělané, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestov, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsou na kraji. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A s cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkáte, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.

0: to jo.
1: Tak jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
0: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořtici. Jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně. Když si dáme takovýhle plátečky pěkný.
2: Pěkné, hezké, silné.
0: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit se dá zivem. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu zase tu mrkvičku, kterou mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne na kraj, na takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned. Jak říkáme český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
3: Černý muž pod bičem otrokáře, že jo.
0: Tak, tohle bychom měli takhle našli stanete, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
0: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáček, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
0: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
0: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
0: Tam přivedu do varu a stavu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
0: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
0: Já bych ji tady rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
0: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tady přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
0: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
0: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
0: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
0: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
0: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
0: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
0: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném sýru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené sýry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sýrů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky. Když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovirok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, předtím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že v něm vidí nejlepšího kuchaře na světě, když odruže tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchyřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka ta to dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý vdolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když je převlíkala po týdnu postel, tak tam ze stěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním.
1: Neměl
2: jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo, a dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přirovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete. pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu přednáček.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Koupaliště v Česku mají letos úspěšnější sezónu než loni. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénu a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
3: Když bychom to konkrétně stáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
2: Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí takzvaného čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část, říká místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z Hnutí STAN.
4: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davice.
2: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 8 lidí. Informovali o tom tamní úřady s tím, že stále pohřešují 17 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
5: Kolegové na ambasádě v Nikózii situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora z Bystřete za Obrataní. Leží tam na krajnici Srna po srážce s vozidlem. Projíždějící auta se vyhýbají. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Čáslav pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a pokaždé se zdržíte do 5 minut. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu zbohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
7: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
8: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
6: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
9: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
7: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byly zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu a oni tyhle ti řečníci umějí speciální věc, oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný, on to umí prostě, svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když jsi nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela konovatkyně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela konovatkyně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám tak leda do paní tchýně nastřelil držadlo.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla konová keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jana Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Ale muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne. Tchýně.
7: Tchýně, taky dobrý, ne?
8: Ano, no, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci.

0: protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
1: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchyně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
0: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
1: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
0: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
1: No to ne.
0: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
1: Madla a není to opravdu těsný.
0: No tak to jsou tady horší věci.
1: Jo.
0: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla, aby je rozptýlina u nás na dvorečku, víš? Mm-hmm. A děda říká, ty jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě se v baráku, jo. Madla, to je v pohodě.
1: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
0: To
1: až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
0: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme a já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
1: Jo, dobře.
0: Protože dneska jedu na půl plynu.
1: Jo.
0: To víte, šetří se všude. Mm-hmm. I tam, kde se má, pardon.
1: Prosím, jo, jistě, radši te vidíte tady.
0: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. Mm-hmm. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotový.
1: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
0: ano?
1: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
0: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
1: Ne.
0: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
1: Dobře.
0: No, takže vy jste...
1: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
0: No, za ty...
1: No tak ten...
0: Ty 3 za ty madla.
1: Tak 3 za ty... Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
0: Ano.
1: Tak.
0: No, hleďte. No. Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaká nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
1: A myslíte, že by to šlo?
0: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
1: Jak to myslíte bůra?
0: 5 000 jako.
1: No to je moc.
0: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
1: Jo.
0: Víte, do čeho jdete prostě.
1: Čili za 5, ale to je moc.
0: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
1: Ano.
0: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
1: jo.
0: 6členná kapela.
1: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
0: Já nevím, co s váma, sakra.
1: Máte tam něco levnějšího?
0: Helejte, za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
1: Jo.
0: Rakev, nehoblovaný prkna, jakový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
1: Ale
0: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
1: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
0: Já nevím, no, co s váma, sakra. No. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
1: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal, no. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci.
0: No.
1: Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
0: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
1: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
0: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
1: Ale ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký pece ve Strašnicích. Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
0: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
1: No, tak nějak.
0: Ale to šlo by to. Tadyhle mi to podepište. Ano. To je smlouvička.
1: Ano, tady.
0: Ano, tam. Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
1: Ano.
0: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
1: No to je teda for.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně, to takhle, moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdili spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil tý době už a byl taky nějak nemocný a tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb a říkal, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdějc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no tak nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, jo, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustáž, jo. A teď jsem si říkal, no co tady dělá pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle.
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslel, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: Co kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Já rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný jsou strastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Neboj, máš to u mě.
4: No, ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
3: Dajste, dvakrát paní.
5: Prosím.
3: Ať jsme baňaty.
0: A nikdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
6: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to bejval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
5: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
10: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
7: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
10: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda
9: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohřbe nějakou peknou vesničku, kterou hrají, potom všetci plaču. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

od hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

hladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes strach.

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajního.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože bývalo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákrysty. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té rakve, tak jsem za sebou slyšela zázrak, zázrak. A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli si hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teď se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, 10:45, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teď říkají, jestli nám maminku začal trošit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a půl 11 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminka. Ježiši, pane, koho se nám to přivezli, pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. A říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni sundali šátek, nebo že to má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněni tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se. Jsi na pohřbu, Stepano. Nejvíce směje teta. A kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřit. Tak takový všelaký věcíček zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polívka.
10: Modličiči, že umřel, byl velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji ceničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkem možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně.
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si lahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašeci. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik, víte? Bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
4: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
4: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
4: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
2: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
4: Služba! Chlapci!
2: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockový kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr vyjde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockový kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlast, rockový kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za tím, co je. Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A opět na závěr celého krásného nedělního dne přichází pravidelný pořad jménem Noční linka a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napříjmu našeho vysílání. Přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím. Máme před sebou celé 2 hodiny společného potkávání se, povídání, tak se na vás budu moc těšit. No a dnes to bude téma Skřivan nebo Sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kde se cítíte nejlépe a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne? Cítíte svůj osobní biorytmus a kdy jste si uvědomili, že potřebujete chodit brzy večer spát a brzy ráno vstávat, a nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice? Jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte svůj vrozený biorytmus otočit. Asi všichni jsme slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany. Někdo na tohle rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy sami cítíme největší energii a prostě je nám dobře a velmi dobře víme, kdy přichází náš čas ospalosti a také únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Spíše ranní skřivani a nebo večerní a noční sovy? Promyslete a zastavte se na kus řeči se svými názory a zkušenostmi. Telefon k nám jako vždycky 731 800, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večerní čas a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod, jak jste určitě všichni poznali, Michal David a písnička Nenapovídej, no krátce po 23. hodině. Pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný večer, Helčo.
1: Zdravím všechny sovy, protože jiný lidi tě asi nebojí v tuhle dobu.
0: No, já nevím.
1: No většinou, protože třeba ani chodí spát brzo.
0: Ano, ano, zjistíme.
1: No, já mám několik zážitků. Za prvé jsem opravdu už jako holka nemohla spát večer. Mm-hmm. Jednou jsem si chtěla dočíst knížku, tak jsem dokonce si vzala svíčku pod peřinu.
0: Jak to dopadlo?
1: No, naštěstí jsem si to uvědomila rychle, takže jsem to zasla.
0: Jasně.
1: Ale stejně jsem neusnula. A naše maminka, když nás budila do školy, tak já jsem prostě do poslední chvíle, já jsem vylezla až ve 7:45. Mm-hmm. Měla jsem to asi 0,5 kilometru do školy.
0: Ano, ano.
1: To jsem uběhla a ještě jsem stačila si napsat úkol, který jsem samozřejmě doma nepsala. Jo.
0: Jo.
1: Takže, ale všude, kde jsem musela dělat třeba od 6 nebo od 7, tak jsem zásadně chodila pozdě.
0: Jo.
1: O 5 minut třeba, jo.
0: Ale zásadně prostě to tam bylo, jasně.
1: No a jednou se mi to vymstilo. Zbudila jsem se a teď jsem si říkala, Ježišmarja, kolik je hodin, budík jsem neslyšela. To jsem dělala v ČKD ve Vysočanech. Mm-hmm. Tak jsem se v oblíkazi jsem letěla a říkám, Ježišmarja, to jede pár lidí v tramvaji, to už jsou všichni v práci, no to bude malé, jo. A projdu vrátnici a kouknu na hodiny a ono bylo teprve 5.
0: No. Jej, no vidíš to, jak si takhle no, náhodou přišla extrémně brzo.
1: No a pak zase jiný extrém, když jsem dělala v nemocnici na Bulovce, tak jsem sloužila každou druhou sobotu neděli. A mě nic jiného nezbudilo než telefon. No a tak zvonil telefon, že jo, tak to vevu a říkám, tělo drako, a co se děje? Helčo, je 8 hodin. Já jsem říkal, no a co má být? No od 6 seš v práci, ne? Takže jsem pak měla domluvíno s vrátnýma, že když budu sloužit, tak mě ráno budou budit telefonem, protože jinak bych neto...
0: No.
1: Ale moje děti,
0: ano,
1: kdyby se nenaučili vstávat sami, tak ano, by byly negramotní.
0: Jo.
1: Když se kléště maminka zbudí. Hrozný. Hrozný. A je to prostě, ať dělám, co dělám.
0: Tak to tam je.
1: Večer prostě nemůžu spát a nejlíp se mi spí tak kolem té 9. hodiny, jo, dopoledne 8-9.
0: Ano, ano.
1: No taky se mi povede, že stanu v poledne, ale tak jako důchodce.
0: Tak přehozený režim je přehozený režim, s tím se nikdy
1: není... Ne, to není přehozený, to prostě já usnu někdy ve 2-3 ráno,
0: ano,
1: a to beru prášek na spaní, ale stejně neusnu až v určitou dobu,
0: ano,
1: takže v těch 8-9 je to nejlepší spaní, protože spím teprve 6-7 hodin.
0: Ano.
1: Jo, a nejvíc trpím v nemocnici, když všechny ty babky jdou spát ve 8, nemůžeš se ani pustit televizi, protože by to rušilo.
0: Ano, ano,
1: a ráno v 5 hodin oni nejenom, že jdou čůrat, ale oni si perou, oni se sprchujou, jo, a v 6 hodin, když už je rušno v nemocnici a mě zbudí samozřejmě v těch 5, tak oni se jdou dospat, mrchy. Jo? Já bych je zabila. No? Já si kvůli tomu platím nemocnici nad standard, abych byla sama na pokoji.
0: Jo, aby si se dospala ve svém režimu, tak jak ti to vyhovuje. Rozumím,
1: no,
0: rozumím.
1: No tak oni mě zbudí sestřičky stejně, že jo, ráno.
0: Ano.
1: Ale prostě večer si můžu koukat na tu televizi a usnu si kolem té půlnoci. Takže když mě párkrát nachytali, že ve 2, ve 3 bloudím po chodbách, tak už mi to přestali potom i vyčítat, protože prostě s tím nic nenadělám.
0: Ano, ano, ano.
1: Já se nepřinutím usnout 8 a ráno teda pro mě je to mor. A až bude dneska půlnoc,
0: no,
1: což bude za chvilku,
0: ano,
1: tak mě bude přesně 80.
0: Pánečku, no tak no, to přeju hlavně hodně zdraví, energie, radosti a vůbec všeho dobrého, ať se ti vede,
1: jo,
0: Helčo.
1: Jo, jo. slavem. A možná, že to je tím, že jsem se narodila o půlnoc, co vše moje děti se narodily v obě kolem 3 ráno a ty vstávají normálně, no. Je to hele, 5 dětí nás je a nikdo s tím nemá problémy, jenom já.
0: Jenom ty. A cítíš i večer takovou tu větší energii než třeba dopoledne a tak, nebo odpoledne větší energii než dopoledne?
1: No hele, já jsem dělala s nějakou Maroš, dělali jsme od 7 hodin na Volovce v té nemocnici a ona mi třeba něco říkala, jo, a já jsem jí nevnímala. A ona pak do mě strčila a říkala, promiň, já jsem zapomněla, že ještě není 10.
0: Jo, rozumím,
1: já
0: ano.
1: Já jsem sice pracovala, ale byla jsem tak v nějakým tom zpomaleným režimu, že jsem ještě napůl spala a až po té 10. hodině a nejlíp jsem byla výkonná vlastně na odpolední.
0: Na odpolední směny. No prosím, tak to byl takový opravdu začátek ze života o tom, jak to je a jak asi úplně člověk se vším nemůže bojovat a nemůže se předělat, protože to jsou zkrátka dary z hůry, jak se říká. Helčo, každopádně děkuju moc krát, přeju i zdravý spánek, samozřejmě i těm narozeninám, protože to je velmi, velmi důležité. Důležitá věc a moc si to hezky užij a děkuju za návštěvu.
1: Já taky a zdravím Zuzku.
0: Ráda vyřizuju společně s tebou. Děkuju, ahoj, dobrou ahoj. Noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elána, jedna filmová, známá to velmi, velmi písnička od skupiny Elán, Voda, čo ma drží nad vodou. No a během písničky se k nám z Moravy dovolala paní Liduška. Hezký večer, Liduško.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak povězte, co vy jste, skřivan nebo sova? Jak to máte na Moravě u vás?
1: No, já budu na staré kolena sova.
0: Aha.
1: Já v noci čumím na bedu.
0: Jo, ponocujete
1: do
0: takhle.
1: Do rána. No tak co může dělat? Starší ženská v důchodě, že jo? Přes den, když si dám dobrý obídek, že jo? Tak si ráda zdržím, no i když dopiju kafe, já jsem mrtvá.
0: No, je, co by ne?
1: Tak budím a šaškuju celý den.
0: Ano.
1: No, tak nemůžu večer usnout, tak si rožnu televizi, to je nejlepší let. Bez prášku, ne, na co, já si rožnu televizu a usnu určitě.
0: Liduška, vy jste řekla v úvodu, že na starý kolena budete sova a vy jste dříve jako v průběhu celého třeba svého aktivního pracovního života, tak jste byla spíš skřivan?
1: No tak ani ne, protože já jsem dělala dlouho ve svitu, takže jsme s manželem stávali poměrně brzo, 5 hodin. No ale to jsem vám chtěla říct, že jak paní tam vykládala, jak to poplesla 5 hodiny, tak manžel taky mě vyprávěl vyši, že on byl nějak nemocný, a spletl taky ráno, si teda usnul v poledne, jo, chodil na 6 a usnul.
0: Ano.
1: A teď se zbudil a bylo 6 večer.
0: Jo.
1: A on měl za to, že je 6 ráno.
0: A vyrazil.
1: Tak si mašinu dal do práce. A vrátně na něho kouká a říká, co tu děláš, prosím tě? Víš, je 6 hodin večer.
0: Jo.
1: A on tu nebo, no tma ještě, nevím, jestli to bylo asi v jimně. Jo. Nebo tma.
0: Ano.
1: Tak co, no, tak dal tam zpátečku a šel na internet. No a když ke mně vykládal, že jedné paní se podařilo, tak ji podpíchala do práce a už tak mladá a měla sklerózu, to bylo taky divně, tak se rychle oblíkala, hodila na sebe kabát a až přešla vrátnicu, jako už všechno v pořádku, se přišla na šatnu, a vyšlíká kabáva zjistila, že nemá sukni, jenom kombine.
0: Jo.
1: No, takže to je ale grafce, no. Takže já na staré kolena vám říkám, musím nám nejradši nejít televize a budím se ráno pravidelně 5 hodin.
0: A
1: už nezaberu.
0: Jo, tak vy máte tak, od každého kousek, že jo? I od Týsovy.
1: Ano, pak to doháním přes den.
0: No. Ano, i od toho skřivana. Dobře, Liduško, tak vám moc děkuju a přeju vám hezké dny a taky kvalitní
1: nemáte
0: spánek.
1: Já vám taky děkuju. Za krásné večery.
0: Děkujeme za přízeň. Děkujeme.
1: Dobře.
0: Tak
1: mějte
0: jo.
1: Se hezky.
0: Taky. Dobrou noc, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat i Hana Zagorová písničku Já chtěla jsem ti báseň psát. A krátce před 11:30 pozdravíme Františka na Moravu do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačím Šilinky,
0: Tak Františku, co vy, Skřivan nebo Sova?
1: No tak já to řeknu a musí ho posluchači posoudit, co to je, jak to je, tak dívejte se, já to mám s tím spaním takový zajímavý, protože poslouchám tu noční linku do jedny.
0: Ano.
1: A spadl spad, že, ale já usnu hned, ale musím mít třeba promyšlené postup práce na druhý den, to musí být všechno hotový, jo, a promyšlený, a teď se musím v té posteli uvolnit, nesmím třeba usínat, když mám zapnutý pěstí nebo nějaký starosti, prostě já se dokážu uvolnit a spím. A jsou třeba ráno, mi říká manželka, slyšel jsi tu bouřku nějakou? Já říkám, vůbec se nic neslyšel, já spím. Já když spím, tak nic neposlouchám, jo? Tak,
0: ano, dobře děláte, když spát, tak spát.
1: Tak, ale co se mě kolikrát stane, že breptám ve spaní?
0: Jo, anebo, to vám říkají vaši blízcí.
1: No, to manželka mi potom nějak vzpomíná, co a kde a jak, jo, a to ani se prozradím, ani ve spánku, ale co se mi stává, že buď to s ní tahám její podušku, tu přikrývku, anebo na ní zase házím svoju přikrývku, jo, jako se mi taky stále, že ona mi si říká, co děláš, no, a tak to je tak. Ale teďkom třeba když v zimě, když děláme tu zimní údržbu,
0: tak tam teda to mám
1: pořád takový napnutý všechno, to se probouzím o třech, o čtyřech, o půl čtvrtý,
0: a
1: jdu ven, kontroluji, jaký je stav vozovek, jo, abych buď to už věl a budil chlapi, jo, tak to já takhle sám mám brzo. A když já jako s ničím nejezdím, tak si jdu chvíli sednout za chlapama do hospody a tam teda to na mě jde. Tam začnu hlavou mlátit do stolu, jo, jak usínám, jo, tak mi ta hlava.
0: Jasně.
1: Ze strany na stranu, chlapi mě vždycky říkají, když si tady lehni, jak si budu si dřímní, jo.
0: No jo, ale chtělo by to nějaký odpočinek takovej trošku mezi akcema.
1: Ale tak to tak, akcema. Ale to snad už to nebude, protože už jsem to odřekl, možná se myslím, jo. No, nikdy třeba v sobotu, neděli nevydržím spát maximálně o hodinu, do sedmi,
0: no, jak spím,
1: do osmi nebo to. Tak to už není ono, aj to ležení dlouho, to tělo nesnáší, jo, to je potom bolí od záda nebo něco, jo.
0: Rozumím.
1: Ale jak stanu, tak to rozhejbu, rozchodím to zase, jo.
0: No,
1: tady se mi aj uvěděl, že jsem hlavou buchl, měli jsme nějaký koláčky posypaný, nebo to byl, ne, to byl nákyp, myslím, velžeme nákyp, bylo to posypaný kakaem, nebo co. No a já jsem párkrát vypadla hlava do toho taliska. přišla dcerka Jana do toho a říká, taťko, co se ti prosím tě stalo?
0: Jo.
1: Já říkám, co by se mě mělo stát? Tak jsem se podíval do zrcadla, já jsem měl celý čeho od kaká, jako, jo.
0: Jo, rozumím.
1: To vypadalo jak zaschlá krev, to vypadalo, jo. No, takže takhle to jsou ty moje, to spaní, no tak říkám, to musí ho posloužit. A třeba z začátku, když jsem začal tu noční linku taky poslouchat, a dělali jsme v Brně, stavili jsme tam panu Slabákovi barák, tak jsem za jízdy jsem kolikrát klimbal,
0: jasně.
1: A projížděli jsme v Vojkovice a najednou slyším chlapi, jak zatovali, šepe pozor! A já jsem brkl brník, jo, kolem, jenom jsem brkl.
0: Jo.
1: No, jo, tak to byly ty začátky, když jsem začal prostě taky tady poslouchat tu noční linku, no. Ale teď už to snáším dobře, už mě to nevadí, jo.
0: Tak to je dobře.
1: Tak, no, ale já umím rychle spát, já se vyspím, jo, já říkám, jo. Já umím rychle spát a tím pádem se teda vyspím vždycky, jako,
0: tak to
1: jo.
0: Tak je dobře, no, že máte dostatek spánku, takže vy jste od každého tak kus, jak to tak pozorně poslouchám.
1: No, tak musí od ty posluchači poslouchat, co jsou, jestli křiva nebo
0: kam vás stova. Vlastně zařadit. Jo. Dobře, no. Tak Františku, moc vám děkuju, jinak přeju samozřejmě hezký zbytek nedělního večera. Vydařený celý příští týden a budu se zase těšit na slyšenou noční lince. Mějte se hezky, děkuju.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Hrál. No a teď máme na telefonu Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás taky. Halo, no, halo, halo.
1: Zdravím.
0: Slyšíme?
1: No, jsem tady, ano.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Slyšíme se.
0: Ano, výborně. Tak ještě jednou hezký večer, tak co vy? Ráno nebo večer?
1: tak co pak, to není jasné, když se bavíme v jednu hodinu v noci spolu třeba?
0: No tak, trošku něco z toho vyplývá, to je pravda, ale někdo, jak tady slyšíme, to má takové nakombinované, někomu to nevyhovuje, chtěl by být přesně to opačné, co není, pere se s tím celý život, jak pak vy to máte tedy?
1: Já to mám tak, že jsem Sovák, teda Sovák, Sova. Pan Sovák by se asi rozštívil na mě.
0: Ne.
1: Takže já vydržím opravdu dlouho. Já třeba chodím o půl jedné v jednu hodinu ještě ze všem po Kopřivnici. Já jsem si říkal, že uzavřu nějakou smlouvu s městskou policií, že se stanu takovým pomocníkem, protože oni neříkám, že spí. Ale prostě, že chodím a prostě mám takový přehled, co se tady děje. Vlastně se neděje nic, protože jsem většinou na těch ulicích sám. Potom mám takový zlozvyk, já nevím, jak to jinak nazvat. Lehnu do postele, vezmu si třeba mobila nebo tablet.
0: Ano.
1: A čtu.
0: Ano.
1: A teď se probudím třeba za 3 hodiny a mám tablet v ruce. Brýle na nose, světlo mě svítí a prostě nehnu se, ležím tak, jak jsem se položil, tak se prostě nehnu celou noc, opravdu.
0: Jo.
1: Tady v tom, to jsem říkal, kdybych si před spaním položil na hrníček s vodou, tak ráno to tam najdu.
0: No tak, máte dokonalé usínání a dokonale takový tvrdý spánek asi, když zaberete.
1: Poslední době jsem byl takový utahaný, protože jsem doháněl resty ze včelama, krmení, léčení a všechno. Potom kolem baráku bylo spousta práce a to. Takže jsem opravdu byl unavený a třeba se mi stalo, že jsem sedl na kraj postele, natáhl jsem se přes tu postel. Chtěl jsem, teda připojil jsem si mobil na nabíječku. A jak jsem byl nahnutý na toho postele, opřel jsem se rukou o polštář.
0: Jo.
1: A ráno jsem se tak probudil. Ani jsem se nenatal do té postele, prostě jak jsem byl napříč té postele, jak jsem se probudil ráno. To je to takový, a zkoušel jsem ale jako třeba, mě říkají, že bych měl zbat víc, já spím třeba těch 5 hodin asi nebo tak nějak.
0: Ano.
1: Říká se, že bys měl spát až 8 hodin, já jsem to zkoušel, šel jsem spát třeba v 9 nebo v 10.
0: No.
1: Jenom, že se zbudím ve 3 hodiny a už mi to šrotuje, co budu dělat, jak budu dělat, kde budu dělat, co.
0: Jasně.
1: Takže stejně ten spánek nevydržím prostě. Takže takový ten zvyk nebo návyk po té půlnoci lehnout, tak to je prostě, no vydržím do těch 6 asi. Potom se probudím, zase si vezmu mobil, asi něco není, nějaké zprávy si přečtu nebo něco, pustím rádio nějaké.
0: Ano.
1: Přepínat ze stanice na stanici. když tam je něco zajímavého, zkusím tam zavolat, to vykládám s moderátorem a tak dále, a tak dále. Takže Sova opravdu na plný úvazek.
0: No a ještě vlastně i s tím, že vám stačí relativně málo spánku, málo hodin, že jo? To máte takové.
1: Tak jako, jak říkal František, třeba při obědě někdy se mi stane, že prostě kdybych měl horkou polivku, tam mám hlavu v té polivce, jo, ale že prostě, jak se říká, člověk se zaklimne nebo ztratí se na těch 20 minut, na tu půl hodinku přes ten den, aby prostě doplnil to, co mu v noci chybělo. Ale jak opravdu zkoušel jsem to jít spát dřív a nestalo to za nic. Stejně to.
0: Takže za vás vlastně doporučujete asi to přijmout tak, jak to je a nebojovat vlastně, co s tím jiného?
1: Jasně. Jako třeba dneska už Korina, teda ten můj space, jak se s ním chodím po venku, tak se na mě dívala, bylo kolik 11 hodin pryč.
0: Ano.
1: Dívala se na mě, jestli půjdem, nepůjdem, tak jsem s tím bojoval, že bych zašel ještě na jedno noční pivečko, ale ano, pak, ano. Pak jsem říkal, ne, dneska ne, tak už jsem skoro natažený v posteli.
0: No tak přijde spánek brzo dneska.
1: No asi přijde, dneska to prostě překonám sám sebe, ale zase mám strach, aby se nezbudil ve 4-5.
0: Jo.
1: Ale ne, budu se snažit opravdu aspoň do těch 6 hodin.
0: Tak přeju aspoň takže výživných 6-7 hodin pro tělo.
1: A jak říkal František, já spím taky rychle. Takže já spím rychle a prostě vydatně.
0: To je dobře, to je zase tahle vlastnost, já myslím, je obdivuhodná a pěkná, že ten spánek není takovej polovičatý a že je opravdu takovej ten zdravej, vydatný.
1: Rychle usnu, rychle spím, rychle se zbudím.
0: Dobře, tak Oline, moc vám děkuji a přeju klidnou noc a zdravý spánek. Mějte se hezky.
1: Mějte se moc krásně, taky přeji vám taky dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: a s ní také David Dale, no a duet Budu tu stát. No a na telefonu právě teď můžeme pozdravit pana Hynka na Vysočinu. Krásný pozdní večer, Hynku.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Moc děkuju.
1: A to je téma. Spaní, nespaní, to je nádhera.
0: No, spíš, abych to upřesnila, skřivan nebo sova. A s tím souvisí spaní, nespaní, ano.
1: No, já jsem si vzpomněl na jednu, na dvě příhody a jednu řeknu teďkom. Uh-huh. A to v době, kdy jsem ještě jezdil na své 250 za svojí milou Janou a prostě přijel jsem k ním, samozřejmě noc nás nijak nebránila, seděli jsme na dvoře, počítali jsme hvězdičky a tak dále, jak se to říká. No a ráno jsem krátce zaspal a mazal jsem zpátky do práce, do Třebíče.
0: Jo, jo.
1: No a jako moc jsem to nenaspal, to je pravda. Do práce tam jsem si odsloužil svoji ranní šichtu a že se vypravím domů zase do Naučan a tím pádem jsem sedl na tu motorku, jenže stala se mě na ní porucha, nebudu to popisovat, co to bylo, ale prostě dali se zařadit jenom rychlostí 1 a 2. To znamená, já jsem naprosto pomalu a tím pádem moc jsem to nenaspal, takže ta klimota na mě šla. A tak já jsem jel Třebíč, pak jsem přijel do Vladislavy. Byla taková pěkná rovinka. A tak já jsem si to tak jel jsem na té motorce a najednou jsem zaklimbnul a asi dost dlouho, protože mě probudilo až den cnutí.
0: Jo.
1: A to bylo na levé straně, byla udělaná takový rigol z tvárnic betonových. Prostě takový járek. A já jsem jel po té levé straně v tom příkopu de facto a to, jak jsem do něho najel, tak to mě zbudilo.
0: Jasně.
1: Měl jsem kliku, protože po pravé ruce byla řeka. A tam zase bylo zábradlí, prostě podařilo se to, že jsem se probral. Od té doby se mě už třeba opravdu nechtělo spát. No a měl jsem zase na tu svoji klasickou pravou stranu, s hodou okolností tam absolutně nikde nic nejelo, tak jsem měl obrovskou kliku a pokračoval jsem až do Naučan a tam jsme to potom spravili.
0: Jo. Takže jsem ráda, že to relativně dobře dopadlo, nicméně patříte spíše teda mezi skřivany nebo sovy, to jsem pořád z vás ještě nedostal. Hynku.
1: No tak já vzhledem k tomu, že jsem povoláním číšník.
0: Jo, tak máte večery zcela určitě obsazené pracovně.
1: Odpoledne večer prostě chodit spát o půlnoci nebyl problém. A později, že? Takže spíš ta sova.
0: Spíš ta sova. A přišlo to přirozenou cestou, nebo máte pocit, že jste se to díky své profesi musel naučit?
1: Já si myslím, že to bylo z té profese.
0: Z té profese.
1: Já ten začátek, jednak to vyučení, potom to zaměstnání, ty první roky jsem v tom pracoval, takže to mě určitě mě to naučilo tady to a přetrvává to dá se i do dneška. Takže jako jak vidíte, že taky jsem posluchačem i přispěvatelem.
0: Noční linky, ano.
1: Takže většinou čekám, až proběhne noční linka a pak ulehnu a nějakým způsobem se donutím, abych usnul. Někdy se mi to přečkám ještě další hodinu Českého rozhlasu Brno.
0: Jo, takže jste s námi pravidelně, tak to jsem ráda samozřejmě.
1: Jedna příhoda a druhá jsem potom popustil tady to zaměstnání a stále se mě hasič z povolání. A sloužíval jsem na dispečinku, kde se musela držet samozřejmě bdělost, ale tehdy ještě se sloužívalo 24 hodinové směny. Jenže my jsme to měli tehdy dovolený tak, že vlastně jsme 6 hodin měli povolený spaní a 18 hodin jsme měli zaplacený jako normálnější, jsme museli být samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: A, ale v tom zase bylo další to, že jsem musel do pár, to bylo to tuším 20 vteřin, jsem měl na zvednutí telefonu a plné svěžesti ohlásit se tady a tak dále, prostě tady záchranná stanice hasička a být naprosto fit, protože současně s tím zazvoněním se spouštěl magnetofon. A tam bylo vždycky k poslechnutí, jak jsem reagoval, za jak dlouho jsem reagoval a takhle.
0: Jasně.
1: Takže to bylo navázané jedno na druhý. No a pochopitelně odpoledne to nebyl takový problém a stalo se mně, musím říct, že opakovaně, že odpoledne, když jsem už si myslel, že šéf tam není, jsem prostě tak nějak poklímbával za stolem na křesle, ale prostě on najednou šel a bokem z garáže mě uviděl, vrátil se zpátky k veliteli směny a povídá, tak podívej se, jinak tamhle pozřímává statečně, takže dávám ti na vyřešení dvě možnosti. Buď to...
0: A prosím, pane Hinku, už jenom velmi stručně na závěr, jo?
1: Buď to bude vyhozen, anebo půjde do spánkový laboratoře.
0: Jo, dobře.
1: Zvolil tu spánkovou laboratoř, absolvoval jsem ji.
0: A dozvěděl jste se více. A pane Hinku, musím poděkovat, uděláme tečku. Děkuju moc krát, jinak ať se vám daří a popřeju vám samozřejmě krásné noci a zdravý spánek. Mějte se hezky, opatrujte se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Dalibor Janda a písnička Hurikán. Blížíme se k půlnoci a to poměrně velmi svižným tempem. Pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezký večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nám prozradíte na sebe?
1: Tak u mě naprosto zásadní roli nehraje, jestli je ráno, večer nebo odpoledne, ale počasí vysvětlím. Když je vedro, tak spím, ale ne protože bych chtěl spát, ale protože mě to vedro vyčerpává. Jednak je menší příjem energie, to znamená, že málo jim.
0: Mm-hmm.
1: A tím pádem nemám žádnou energii a spím. Když se díváte na filmy o přírodě, tak zvířata v Africe to mají podobně. Většinou takový ty šelmy lovilo až je večer, protože přes den nemají žádnou energii, protože tam třeba 40-50 stupňů a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Takže já toto takhle mám. A když je venku jakože po dešti, tak já se najím, potom si lehnu, načerpám energii a pak jsou nabité jak patron.
0: Jo.
1: Jo? Takže u mě hraje naprosto zásadní roli to počasí.
0: No ale tak přeci jenom třeba cítíte, jestli máte, když je takové běžné, průměrné, normální počasí, ne nějaké extrémní, ne nějaká extrémní horka nebo extrémní zima, tak cítíte asi, kdy u sebe, kdy máte největší energii, nebo kdy vás práce těší, kdy vám jde dobře od ruky a tak, ne? Nebo to se neděje u vás?
1: No mně to tak, že záleží, kolik přijmu energie, protože čím je větší příjem, tak tím musí být větší výdej. To je právě to, že když je chladněš, tak já se vytnajím a tím pádem mám víc energie.
0: Mm-hmm. Dobře, ale tak kdy se vám lépe usíná? Pozdě večer nebo brzo večer?
1: No většinou, když jako je to teplo a pak přijde dešť a je úplně jiný vzduch, než když je takový to dusno a práší se.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, já jsem teda vyučený zámečník a řeknu to krátce.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A to znamená, že někdy dělám s ručněma nářadím a někdy dělám na strojích. A to vedro, když je,
0: mm-hmm,
1: tak to je nebezpečná kombinace, když dělám na nějakým stroju, třeba dneska doma v dílně,
0: mm-hmm,
1: jsem řezal na círku. A kdyby bylo to vedro, tak já si netroufnu, protože já jsem z toho vedra vyčerpaný.
0: Jo.
1: A tam stačí, když se na vteřinu zamyslíte a máte prsty v čudu. Jo? Ta církula to prostě udělá bzum a je to. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A nebo to sami platí třeba u brusek, jo? Když dělám něco s bruskama na hoblovce, cokoliv. Jo?
0: Takže, uh-huh.
1: Když dělám na strojích, tak je dobrý, když není teplo, jo? Protože pak je větší riziko, že můžu mít nějaké třeba menší úraz nebo i těžké úraz. Záleží, jak tam tu ruku strčím do toho stroje.
0: Jasně, jasně.
1: No a jinak, jenom to chci říct, tak vám chci poděkovat. Včera to bylo taky nepříjemné, jako sice jsem se dovolal, v půlce se přerušilo spojení, to podstatně jsem řekl.
0: Tak, to se někdy stane, no.
1: No, to se stane i víc lidí. Hmm. No, a teď to zkrátím. Chtěl bych pozdravat paní Ludmilu z Brna, potom Olina, potom včelaře, ještě paní Vlastičku, no zkrátka všechny linkaře.
0: Hmm.
1: Moc vám děkuju, že jste mě vzala teda, protože to je slušnost.
0: Hmm.
1: No a to je asi tak všecko, ale když je vedro, tak radši nedělat nic na strojích, protože to je pak riziko, že si můžu ořezat prsty, ani nebudu vědět. Jak.
0: Dobře, tak Roberte.
1: Kdybych vám pak nevolal, kdybych neměl na ruce prsty.
0: Ano,
1: to je všecko,
0: moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc a dávejte na sebe pozor. Dobrou noc, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Sen od skupiny Lucie jsme se přehoupli do nového dne a právě začíná poslední srpnový den roku 2026, poslední prázdninový den pro rok 2026. Teď už je to definitivně jasné, že to bude poslední opravdu prázdninový den, je před námi. Každopádně nám všem přeju, aby to byl pro nás, sice je to den pondělní, ale aby to byl den veselý, radostný, abychom si jej užili. Užíváte-li stále těch prázdnin a dovolenkový chvil, tak si je samozřejmě užijte úplně na tu nejvyšší míru, co to vůbec jde. A pokud vás čeká tradiční pondělní den pracovní, no tak ať to jde dobře od ruky, ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny budeme povídat na téma Skřivan nebo Sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kdy se cítíte nejlépe a nejvíce a plní energie, brzy ráno nebo až odpoledne a cítíte svůj osobní biorytmus, kdy jste si třeba uvědomili, že potřebujete chodit brzo večer spát a brzo vstávat, a nebo to máte prostě opačně. No a co na to říká vaše tělo a kondice, jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte ten svůj přirozený, vrozený rytmus, biorytmus otočit. Všichni už jsme asi slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany, někdo na tohleto rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy se sami cítíme být takový nejvýkonnější, plní energie a prostě je nám dobře, no a velmi dobře víme, kdy přichází zase čas ospalosti a únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Skřivani anebo sovy? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, i tam můžete psát nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a směle pokračujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička To je štěstí. Tak jste to slyšeli a během písničky se k nám dovolala z Moravy paní od uherského rodu paní Marie. Maruško, krásnou noc vám přeju.
1: Taky přeju i vám, paní Jitko, a všem posluchačům, co ještě poslouchají.
0: Moc děkuju. Dobře,
1: po půlnoci.
0: Ano.
1: Já jsem spíš Sova a díky také vaší Lince,
0: jo.
1: kterou chci poslouchat. A potom nemohu usnout, musím si vzít prášek, ale neráda si ho beru každý den.
0: Rozumím.
1: To nezvykla, proto bych chtěla, kdyby někdo poradil, co si ještě jako proti na spánek, kdyby někdo poradil, co je dobré jako na spánek.
0: To bude zase jiné téma někdy jindy, jo? Dneska zůstaneme u toho Skřivana a Sovy, protože to by se nám to smíchalo všechno, nedobrali bychom se závěru.
1: Všichni, jako moje děti, taky přes půlnoc to je úplně normální, že to, já mám teď problém, chodí mě jako poštovní doručovatelka a ona, já ráno, právě když si vezmu brášek, tak ještě spím a ona už...
0: Jo, neslyšíte.
1: Donese, já si proto musím chodit na poštu, už se mi to několikrát teď stalo, protože ona chodí teď pravidelně nějaká nová a ona mě to nedoručí, protože já neslyším telefon. A takže
0: zrovna
1: teď tam mám, že si proto musím jít na poštu, protože pozdě usínám a potom pozdě vstávám.
0: Pozdě vstáváte. A měla jste to takhle vždycky, že jste chodila pozdě spát?
1: No tak nerada jsem ráno vstávala do práce. Když jsem chodila do práce, to jsem opravdu radši, potom jsem mohla z toho vybrat, tak jsem chodila radši na 7 hodin, ale třeba v Praze tam chodí až na 9 a tak. Tam je to ještě později. Nebo já mám dceru v Londýně a ti chodí také na 9 na 10.
0: Na 9 na 10 dokonce.
1: A zase dělají celý den.
0: Ano.
1: Jsou v práci.
0: Ano, až do večera.
1: Takže já mám taková teď problém s tou doručovatelkou, že jako ona chodí dost brzo a já ještě spím.
0: A nemůžete se potkat, ano.
1: A potom ještě poslouchám divadlo pro naše, když nemůžu usnout. Nejhorší je to, když je úplněk, to už kolikrát nespím, když si nevezmu prášek, až do 4 do rána jsem nemohla usnout. To na mě strašně působí.
0: Na vnímavé lidi působí úplněk, určitě, ano.
1: Takže toto je asi můj poznatek a zdravím vás na
0: to znamená, že vždycky spíše Sova, jak vás tak poslouchám, protože ano, to vstávání moc
1: sova,
0: nešlo.
1: Ano.
0: Dobře, Maruško. Tak mějte se hezky a držím palce s tím usínáním, ať se vám daří, jo?
1: No, naschledanou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tolik písnička a na telefonu máme paní Marcelu z Polabí. Krásnou noc, Marcelo.
1: Dobrý večer, taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny sovy, protože všichni, co poslouchají, tak to jsou klasicky sovy, že jo?
0: No, možná už tam máme nějakého skřivana, který už je vyspaný, já nevím.
1: No, i tak možno. Já teda celý život hlásám, že ať vstávám, když vstávám, probouzím se v 11.
0: Rozumím, to znám to taky.
1: To je prostě šílený. Hmm. A po 90. jsem měla firmu a tam toho prostě musela jsem stávat samozřejmě,
0: ano.
1: Jsem chodila normálně do práce. No a i když při ty firmě taky, a tam toho zneužívali zaměstnanci občas.
0: Aha.
1: Protože věděli, že já jsem nepoužitelná do těch 11 zhruba nebo 10.
0: Jasně.
1: Takže občas, když se něco jako nevyvedlo,
0: no,
1: tak vždycky za mnou přišli po ránu. To já jsem byla ještě taková vygumovaná.
0: Aby vám to nadali rovnou.
1: abych jako se probrala. A to bylo šílený, ale celý vůbec od těch, co jsem začala pracovat ještě za starého režimu, a to prostě takhle to se mnou je.
0: Mm-hmm.
1: A pořád to je.
0: Mm-hmm.
1: Já klidně při vás vyžehlím koš prádla.
0: Jo.
1: A vůbec mi to nedělá potíže.
0: Jasně.
1: Ale ráno, kdybych to měla dělat, no tak já snad nad tím usnu.
0: Mm. Je to zvláštní, že jo, jak to na člověka přichází ty takový ty energie, a skutečně někdo to má úplně převráceno, úplně jinak.
1: Úplně tvrdě od mlada.
0: Od mlada, ano.
1: A od mlada s tím bojuju, protože prostě byly doby, kdy se

0: Ano.
1: Takže ono to je těžký, tohleto. Každý to má prostě nějak a říkám, bojovala jsem s tím a do dneška bych s tím bojovala, kdybych musela ještě ráno brzy stávat.
0: A teď, když můžete si ráno pospat, tak využije to toho, to vaše tělo, že opravdu má ten zdravý spánek po ránu?
1: No, v deset stávám, protože nemám potřebu, že jo, dneska
0: ano,
1: už.
0: Ano.
1: Ale já to já jako zase... Pak práce ještě mám a nadělám práce spoustu.
0: Spoustu, ale spíše to zkrátka v těch posunutých hodinách, no.
1: No, mladí sem přijdou třeba, že jim nahoře řve dítě, protože jsou se mnou v baráku.
0: Aha.
1: A něco si sem jdou, nebo tak. A já tady mám rozložený ještě účetnictví, který dělám pro dceru.
0: Jo.
1: To už je mi teda 1,80.
0: No, jo, vidíte to. Plná energie.
1: Já se dokážu soustředit v noci. Hmm. No. Tak nebudu to lámat přes koleno, prostě takhle.
0: Prostě tak to je. A tak vám to bylo z hůry naděleno tomu vašemu naturelu. No.
1: Takže to se opravdu se nedá říct jednoznačně.
0: Dobře.
1: To je lepší.
0: Dobře. Tak tolik paní Marcela z Polabí. Já moc děkuju, Marcelo, jinak vám přeju taky pěknou noc, hezké dny a zase příště. Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová a pořád tě mám ráda. No a dovolil se Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak tež přeju pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem se na první volání dovolal.
0: No vidíte, jak to někdy klapne, no, okamžitě.
1: Paráda. Někdy člověk se nedovolá, teda tak nic se neděje.
0: Jo.
1: Tak, takže... No,
0: povězte.
1: Jako o spání. No, tak já ráno mě budí kohout. Kohout.
0: Vy to máte s přírodou. Už, mm-hmm.
1: No, teď už je delej tma, že, takže kohout teďka tak kolem 16:15 zakokrá, tak už stanu, umyju se, že dát krmení koňovi, protože
0: jo.
1: To trvá delej než mezi tím kolem dobytka, drůbeže, ten, že jdu se umyť, posnídám a potom už s koněm kolem 6:00 vyjíždám do Chůšťa, že?
0: Mm-hmm.
1: No a já tak teď, ty horka, když byly, tak to jsem tak do té 11:00, že?
0: Večer.
1: Jedu domů. Ne.
0: Jo, v ráno v práci.
1: Před obědem, to přes to horko se s tím koněm nedá.
0: Rozumím, ano.
1: No, to je nebezpečné, a i těch vosí hodně, takže aby se něco nestalo. Že?
0: Takže vy jak jste tak spojen s přírodou a vlastně s vašimi, s vašimi zvířaty, s vašimi miláčky, koněm a ostatními, tak vlastně jste orientovaný na velmi časné ráno, bych řekla, že jo, celoživotně.
1: No, to jako musím nakrmit toho koně, aby měl energie hodně nebo dost, že aby fungoval.
0: Ano. A vyhovuje vám to, Pepíno, to brzké ranní vstávání?
1: Vyhovuje, kolikrát i v té Chůšti, když jsem, tak děláme pauzu, tak kůň jako se krmí, že já to, tak já zřimnu. No,
0: jo, takhle chviličku, tak to je pěkný odpočinek, pěkně, ano.
1: Jo, a přijedu domů, zase ho už očiruju, dám ho do pořádku, že? Se umyju a po oběd vám, manželka nachystá oběd, že? A když se mi chce, tak s tím pod lipu, my máme u chalupy lipu, tam je lávka, že? Tam je stín.
0: No jo.
1: To by muselo...
0: To je nádhera.
1: Pršet, než to proprší, takže
0: jo.
1: Tam, když aj prší, tak já tam krásně si s tím ležím a...
0: Tak. No tak to je nádherné místo, no. Úplně si ho představuju. No a jak to, že ještě nespíte, když tak brzo vstáváte?
1: Já ten jsem se právě obudil, jsem se díval na měsíc, jak je ten, takže já za chvíli, já nevím, za 15 minut spím, já nemám ten problém, že
0: To je dobrá věc, ano.
1: No. A já večer je 7:30, už tež jdeme, manželka třeba ještě si čte, nebo to, já už jdu, uspím, za chvíli usnu, takže to vždycky manželka říkala, já ti úplně zabidím, jak ty
0: jo,
1: usneš.
0: Nemá to každý, no, tohle, no? Tenhle ten dar, jo. To je pravda.
1: Jo. Úplně ten spokojený, takže
0: tak
1: my
0: to
1: tu máme absolutní klid. Že?
0: A to je navíc nahle to nádhera, no, ano.
1: No, takže...
0: Dobře, Pepíno, tak vám taky moc děkuju, přeju vám krásnou dobrou noc, krásné sny a ať se vám stále takhle pěkně daří.
1: Ještě dneska, jeden taká tajnost, dneska slavím 80, takže...
0: Dneska přímo?
1: No. Jo,
0: no, tak si to moc prvního. Užívejte a hodně zdraví přeju. Ať se vám daří, jo?
1: Takže dneska jdu do lesa, nepojedu do toho.
0: Jo.
1: Musím, protože přijede rodina, takže...
0: Bude oslava, musím, ano.
1: No, nějaké chlebíčky udělat.
0: Dobroty a tak, no je.
1: Jo,
0: tak si to moc užijte, Pepíno.
1: Takže, jo.
0: Moc si to užijte, jinak hodně zdraví a veselé narozeniny, veselou oslavu. Naslyšenou.
1: A dobře spíte.
0: Dobře, přesně tak. Dobrou noc, mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jan Nedvěd a písnička Kohout v noční lince na vlnách Českého rozhlasu, kterou stále ještě posloucháte. A jinak máme 31 minut po půlnoci. No a na telefonu paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, paní Emo.
1: Zdravím vás všechny a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: Dneska máte, jako vždycky říkám, super téma.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Já z práce přijím 10 hodin večer, protože jsem ho zpotkal, to už víte.
0: Mhm.
1: Jsme spolu mluvili několikrát.
0: Ano, ano, ano.
1: A přijedu domů, dám si kafičko, kde volám manželovi, přijedu v 10, přijdu domů, mám uvařené kafičko.
0: Jo.
1: A říkám, miláčku, co chceš zítra na oběd, to a to. Tak mu uvařím oběd, zapnu pračku.
0: Ano.
1: Hodím prádlo do sušičky, jo a to. Takže já tak pravidelně chodívám spát tak o půlnoci v jednu hodinu ráno.
0: Mhm.
1: A mám budík natáhnutý na 7 hodin a je 6 hodin a jsem vzhůru. A čekám, až ten budík zazvoní.
0: Jasně.
1: A to jste, který takom leží vedle mě, Dianka, je zevčík, jo, tak ta už začne olízovat a už se jít ven a to, takže já jsem asi ta soba, jako bych řekla.
0: Mm-hmm.
1: A když mám volno, tak opravdu vypnu telefon zvonění. V 6 hodin ráno jsem vzhůru prostě.
0: Jo, nejde to.
1: Asi jsem za ty roky už tak zvykla. Ale když mám volno,
0: no,
1: celý den nebo dva dny, jo, tak jako stávám těch 6 hodin, že jdu s Diankou ven, zajdeme do obchodu, to navařím a po obědě s manželem říkám a 2 hodiny klid.
0: Ano, zatáhnu, dokážete si udělat pro sebe, to je dobře.
1: Ty 2 hodinky takhle jako poslouchám televizi, mám zavřené oči, to je můj relax, odpočívám. Někdy usnu, někdy ne, nevím. Protože najednou se zbudím a tím, že jsem spala třeba 10 minut, jako jo.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Ale když jsem byla mladší, tak jsem dokázala spát třeba i celý den.
0: Dokázala jste si to takhle vybrat pěkně, jo.
1: No a teď jako opravdu říkám, jdu spát o půlnoci v 1 hodinu ráno.
0: Jasně.
1: Zbudím se v 6 hodin a čekám, až nebudím zazvoně, pak se přestávám. Pokud mě pejsek nenutí a to už není poznám, že chce nutně ven, tak se seberu třeba o půl 7 a jdu s ní ven, že?
0: Takže vy máte od každého kousek, prostě brzy stáváte, ale cítíte se spíš lépe plná energie večer teda, jak to tak poslouchám pozorně, je to tak?
1: No, tak nejvíce cítím energie, když je krásně, svítí sluníčko a je teplo. To jsem tady říkala jednou. Jo, protože já jsem rák,
0: zároveň
1: raka. A já svítí slunko a je to, já běhám po place, běhám doma. Úplně
0: jo, tak to je pro vás něco, tak to je dobře.
1: A jsem to tady jednou řekl, napadne sníh. Já mám normálně psychickou depresi, já brečím, já vidím ten sníh, já jsem to nešťastná úplně.
0: Aha.
1: To nesnáším.
0: Jo, až takhle, no jo, no tak, tak teď ty zimy jsou takové mírné, tak snad to bude také i mírnější pro vás, aby...
1: No, dneska u nás v Javorníku bylo... I v Jeseníku, já jsem byla v práci, bylo nádherně.
0: Jo, jo, jo.
1: A v Javorníku jsem přijela v 8, teda výjimečně v 8 hodin večer domů, protože už nebyli hosté, tak všechno říkala, jdu domů se odpočinu.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Tak jsme s manželem šli na procházku s Pejckem, no u nás na náš krásný zámek a to. Prostě paráda, teploučko, úplně super.
0: Ano, tak to jsem ráda, jste si to hezky.
1: Ještě jsem udělala kuřecí řízky na zítra, bramborovou kaši, říkám, brambor si ti uvařila, kaši si namíšej, hotovo konec.
0: Všechno připraveno a nový týden a nový den může začít. Dobrá, no, tak paní Emo, moc vám taky děkuju a přeju vám, ať se vám daří samozřejmě. A...
1: No a všem posluchačům přeji krásnou noc, krásný konec prázdnin, protože zase škola.
0: No jo,
1: že
0: je to tady zase, ano, přesně tak.
1: Ale ty prázdniny strašně utekly. Jako.
0: Utekly hrozně rychle, jako celé léto. Téměř, to máte pravdu. Děkuji moc krát za návštěvu. Hezkou noc a hezký den, jo? Vám přeju. Mějte se pěkně.
1: Mám taky. A děkuji za super rádio. No. A ještě mám takovou informaci. Můžu se zeptat na něco?
0: Povídejte.
1: můj syn zítra slaví narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: A říkal mi, že on poslouchá Radio Olomouc taky a slyší, že tam volávám často a to.
0: Ano.
1: Jako já bych mu chtěla přes vás popřát zítra k narozeninám.
0: Tak mu přejte, jestli je napřímu, no, povědejte.
1: Takže můžu vám to říct, nebo
0: určitě.
1: Mám ráno zavolat?
0: Ne, tak teďka mu můžete popřát právě teď ve vysílání. To je jediné, co pro vás teď můžu udělat.
1: Takže svému synovi Jarečkovi, kterému říkám Jajo.
0: Ano.
1: Kterému mám Jaju a Páju.
0: Uh-huh.
1: Jaroslava Pavla.
0: Ano.
1: Tak mu přeji, jo. Přitáčím tím šestým narozením nám všechno nej.
0: Uh-huh.
1: A já ho hrozně prosím, aby už konečně se oženil a dal jim nauče.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju a přeju mu společně s vámi všechno dobré a samozřejmě hlavně zdraví. Mějte se hezky, Emo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Filipová a písnička Možná. No a teď pozdravíme Staňku do Bohumína. Krásnou noc, Staňko.
1: Já vám taky přeji tužko krásnou.
0: Děkuju.
1: Jsem těm s vám.
0: No jo, paní Staňko, prozraďte na sebe.
1: Taky. To je člověk, víte, ještě před nedávnem jsem byla prduch.
0: Mhm.
1: Pracující duchovce.
0: Ano, ano.
1: No a to stáří, to je opravdu pro odvážné.
0: Hmm.
1: Teďkom těmi hitci, jak to je, tak i siesta.
0: Mm-hmm.
1: Ano, tím, že píchám inzulín, tak brzo vstávám.
0: Musíte vstávat, jo.
1: Ano, ano, ano, takže žádné velké lenošení, no ale v noci straším. Ale to je taky... To je taky s mojí dietou, víte?
0: Aha.
1: Nestřídmou dietou. Já miluji salát z trávy. A když se najím trávy, neboli mořské řasy, jo, a neznám míru, no, tak potom musím strašit v noci.
0: Jo, takhle vám to dodává energii, říkáte, jo, vysloveně.
1: No,
0: Víš,
1: obráceně, pracuji třeba.
0: Jo.
1: No takže všechno je o něčem.
0: Ano, to máte pravdu.
1: Ano, ano, poněvadž i ten blahobyt, víte, který pěstujeme, tak někdy nám dá na zadek, no, nedá se svítit, no. A taky jako když člověk má méně pohybu. Někdy si vemu foprklacky, A jdu cestovat, jo?
0: Jo,
1: a nebo jedu někam vlakem, já mám vlak pod nosem, tak jedu do Polska, že vlastně mám vlak zadarmo, poněvadž, nebo za 900 na rok po celém severomoravském kraji.
0: Mm-hmm.
1: No, takže, a nejenom vlak, ale i autobus a dopravní prostředky veškeré, jo, jako senior pas. Jo, takže je to výhodné, no a jsem takový turista. Já jsem se zbavila loni auta, no tak nenudím se. Nepatří mezi lidi, jako který by tvrdili, že se nudí a to stačím v noci vyžehlit, neperu, poněvadž ať neruším ostatní, jo. Ale vyžehlím ráno v 7 hodin už mám vytřeno, utřený prach vytřeno, vyluxováno, jo. No a zkrátka, tak jak to má bej.
0: Ano.
1: Poněvadž děti se mě smějou, že na mě skočí nějaká bakterie a ta mě zabije. Ať to nepřeháním s tím pořádkem.
0: Jo.
1: Já jsem jako bývalý zdravotník, bych asi nesnesla, abych žila v nějakém nepořádku, poněvadž na prach jsem alergická. A jinak mě budí sluníčko, víte? Ráno už kolem té, já nevím, 7 hodiny nebo 6:30 už mi tady fest svítí do oken. Jo, takže je to pěkné. Nemáme se na co stěžovat, máme se dobře.
0: To je pravda.
1: No,
0: tak paní Staňko, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se vám dobře spí, i dobře vstává, i usíná.
1: Děkuji pěkně, děkuji.
0: To je důležitá věc.
1: A já vám taky, jo. A hodně úspěchu, jak v životě, tak v práci.
0: Děkuju moc krát nápodobně. No. Přeju hezkou noc, děkuju za návštěvu a zase příště se budu těšit. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně. Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, jdi za štěstím. No a my půjdeme do pošty, protože hojně, hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. Píšete jak na náš web, tak do e-mailu. No a třeba pan Jenda k tématu napsal. Já jsem zásadně noční sova a to hlavně proto, že v noci je klid a nikdo a nic mě neruší, když se potřebuji na něco soustředit. Nedovedu si představit, jak někdo může pravidelně chodit do práce v 6 nebo v 7 ráno. To já mám hlubokou noc. Během týdne jsem dosti unavený, protože jsem nucen vstávat a pracovat, jelikož to tak společnost má za standard, i když by moje práce šla dělat kdykoliv. V sobotu pak spím i do 12, no a když mám třeba dovolenou a dobře se pár dní vyspím, přirozeně se můj rytmus přehodí na noc, takže chodím spát klidně i v 5 ráno a vstávám v poledne a pak si v klidu užívám krásného dne, tak je mi nejlépe. No vidíte to, co člověk, tak to zkrátka jiný návod, jak se říká, jak na to. Tak milý Jendo, děkuju moc a se vám tak nějak, když musíte brzy ráno potom za svými pracovními povinnostmi také nějak míru milovně vstává a jinak vám přeju samozřejmě také zdravý výživný spánek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a ještě se mrkneme na písemné příspěvky. Paní Inka nám píše. Dobrý večer, Jitko, a všem nespavcům. Já jsem od dětství sova a myslím, že už se to nezmění. Nedávno mi bylo 70, takže pochybuju, že bych šla brzo spát a také brzo vstávala. I když jdu třeba do postele dřív, neusnu a potom 2 hodiny se převaluju, než konečně zaberu. Jakmile ale usnu, spím tvrdě a ráno se mi zase nechce vstávat. Moje chytré hodinky mě každé ráno upozorňují, že spánek byl dobrý, ale že jsem usnula pozdě. Bohužel nevím, jak to udělat, protože prášky kvůli tomu brát nechci a nebudu. Přeju hezký zbytek noci všem. Inka z Hradce Králové, tak milá Inko, také děkuju mnohokrát a ještě přidáme do třetice, jak se říká pana Mojmíra Kříže z e-mailu ze Svitav. Jsem hu sová, všechny zdravím a nejlíp se mi pracuje při noční lince. S tím nesouhlasí ale moje společnice Agnes, která mi soustavně mňouká do ucha a vysvětluje mi, že lidé nemají ráno spát, ale vstát a dát si kapsičku, nebo dát jí kapsičku. Po ránu se jde proběhnout a pak spí klidně celý den. Přeju hezký večer všem, Mojmír Kříž Svitavy. Tak vážení a milí, a to je pro dnešek v noční lince úplně všechno. Za pozornost společnost děkuje Jitka Lukešová, moc vás zdravím. Přeju krásné sny, krásnou noc, pokud jdete spát, pokud ještě budete bdít, tak přeju také hezký poslech našich připravených nočních pořadů. Doufám, že si u nás vyberete, jinak vydařený celý pondělní den s posledním srpnovým datem. No a děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hrabala.

0: Černá je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní Správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižinách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižinách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v její zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stoustnutí baštila o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižen zůstaly navždy v paměti, a teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo, vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil a pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči.

a co si odnesl do pokoje. A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes tady Francis slavnostně stál a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla. A Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil
Nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc. A Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil jí za odpuštění a zase jí zvedl, pohladil a dál jí flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned na poprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a záclona v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky.
A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ní dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4-metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malonko, moje zlatá panenko, už není víc. Nezbylo už po ní nic.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství. Tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka. Pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou z prejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem za hradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra. To jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u rajských nahá břicha.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co. A přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlili dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá. Zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu u brousků a u brusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.